0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

řek, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Azul.

Then you'll never get. Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Toto Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

si jedno sen. A píšu další písničku, ty jednu sen.

Český rozhlas, Radio Wave.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: zamilovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: 4. srpna odbíjí nám 8. hodina raní, no a to znamená jediné první dnešní zprávy, které nám přináší Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Pro Evropskou unii je clo stanovené na 10%. V Dublinu dnes bude mít pohřeb irský zpěvák a kytarista Glenn Hansard. Smuneční obřad začne odpoledne v katedrále svatého Patrika. Vysílat ho bude irská veřejnoprávní stanice RTE. Na včerejší veřejné rozloučení s hudebníkem přišly tisíce lidí. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let podlehli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu týmu Spojených států 4-6. Druhý zápas čeká národní tým dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. No a na Rádiu Wave právě začíná ráno s Jakubem a Sarah.

0: Buongiorno.
1: Čau, čau. 8 hodin a 9 minut tomu úterý 4. srpna. Blady Blondie, tady je taky nějaká Blondie, Kubo.
0: Je to tak.
1: To Sara, jsem já.
0: Sara se vrátila z dovolené. Milí diváci, a pokud běžně nevyužíváte kamery v prosklém studiu, dneska byste možná měli, protože ze Sary najednou blondýna, jelikož to italské, jižanské slunce jí zcela vyšisovalo. Je i na duši, tak, i na duši.
1: Je to tak, já jsem krásně opálená.
0: Jseš ještě nádherná.
1: Cítím se skvěle. Ano, byla jsem v Itálii. Moc si mi chyběl, ale to bych to nebyla já, kdybych
0: ty
1: ti...
0: Ty mě taky, Sáro.
1: Kdybych ti něco nepřivezla.
0: Ale nekecej.
1: Ale je to tady.
0: Oblásek. A je to tak. Hele, šutr.
1: Konečně tak. Dostáváš, ano, Kubo, co?
0: To vypadá jako zaschlá žvejkačka, ale je to asi nějaký kamínek. Já ti moc krát děkuju, úplně
1: tak.
0: Z něj cítím tu energii toho sálejícího italského slunce.
1: A možná byste ho mohl přiložit k oušku a poslechnout si to moříčko. Jo, teď máš sluchátka, ale ty to uděláš.
0: Člověče, to myslím, že dělají mušle, nevím jak kameny, ale jestli je to nějaká novinka.
1: Zase
0: na
1: si mě
0: nachytala,
1: trhu, zase tak, si to
0: může. Tak skvěle. Každopádně, kdo by nevěděl, kdo by nás třeba poslouchal poprvé, doufám, že nikdo takový tady není, ale pokud ano, tak vítejte. Tak Sára mi pravidelně nejenom ze svých cest, ale i k významným svátkům a narozeninám dává kameny.
1: No,
0: ano?
1: Ale já jsem právě taková kamarádka, že často to je k úplně obyčejným dnům, možná i jako je tohleto úterý.
0: Kamenátka.
1: Kamenátka. A právě tady byl takový running joke, že Kuba říkal, a ty jsi mi, Sáro, dala k narozeninám, co to je, šutrák?
0: Ano, šutrák, no a tak
1: šutrák,
0: dobrý.
1: Tak teď máš šutřík od italského moře, dokonce z Levanta.
0: A má asi tak 2 cm, bojím se trochu, že ho ztratím, ale určitě se tak nestane. Každopádně, Sáro, začínáme po tvé dovolené rovnou pěkně z ostra. Dneska nás čekají 2 rozhovory, mnoho kulturních typů, hudebních novinek. No prostě bude to zase takové to klasické nabité ráno ze Saracha Jakubem.
1: No já doufám, že mi řekneš taky, jak se směl ty tady v Praze.
0: No perfektně, protože... pracovně jsem za tebe bral všechny ty pracovní povinnosti, takže já jsem se měl skvěle, lehce pracovně, ale nemohu si stěžovat.
1: No výborně, a určitě pořešíme taky, kam ty vyrazíš na dovolenou, protože já jsem sice ano se vrátila z Itálie, ale ty příští týden míříš taky někam.
0: Je to tak do Irska.
1: Do Irska. A tak třeba taky dostanu něco.
0: Jo, určitě.
1: Ovečku mi přivez.
0: Tam je těch šutráků také spoustu v Irsku. Myslím, že to tím známe dokonce.
1: Výborně, tak posloucháte ráno se Sarah a Jakubem a my vám přejeme krásné úterý.

0: Lásko, nebo je to ty jámo, já teď nevím.
1: Je to ty jámo trošku v českém znění, jak se říká.
0: A pozor, v českém znění od Pavla Nováka, je to song, samozřejmě česká verze známé italské písně z roku 1978. Původním autorem hudby je Umberto Tozzi.
1: Ano, ano, ale samozřejmě ten hlavní důvod, proč my to hrajeme, není, abychom vás erudovali nebo edukovali, co se týče nějakých českých... Ale to je také dobré téma, ty české předělávky, to je zajímavá věc, to je na celou knihu i víc, ale my chceme samozřejmě mluvit
0: o naší lásce Itálie,
1: aby byla Itálie.
0: Jo,
1: ano.
0: To taky. Ano, tak vrátila jsem se po týdnu z Itálie, byla jsem na severu, Kubo, projeli jsme Pisu, Janov, La Speci, Cinque Terre, to si mi doporučoval, Národní park, a opravdu jsme v těch vedrech šli tu túru podél pěti krásných městeček, dali jsme si teda jenom tři a pak takovou offroadovou túru, ale bylo to boží.
1: Zní to skvěle, dlouho jsem tě neviděl takhle pozitivně nalazenou.
0: Co? Vlastně,
1: no tak takhle
0: tak
1: ne,
0: víc,
1: to je úplně
0: víc,
1: jiný
0: a to
1: level.
0: To už nejde víc,
1: to už asi víc nejde, ale vidím, že jde ještě, každopádně...
0: Ty co, taky mě, Itálii miluješ.
1: Já jsem milovník, ale především italské gastronomie, ano. Tak mě zajímá, jakou nejlepší věci na své dovolené ochutnala, ať můžu já i diváci, respektive posluchači, závidět.
0: Tak asi to byly, myslím, že se to jmenuje frito miso, a jsou to smažené mořské plody.
1: Teda, Sáro, ty jsi šla do sebe, ty experimentuješ takhle.
0: Gamberety, krevetky, kalamárky a pak tam bylo nějaký těstičko strašně dobrý, taky
1: no,
0: smažený,
1: to.
0: Wow.
1: To škoda, a k tomu to, samozřejmě tohle nějaký... Tohle nemají, viď?
0: Protože tady v kavárně.
1: My se Sárou, náš největší společný experiment je, že tady v kavárně Českého rozhlasu si dáváme takovou výbornou obloženou houstičku.
0: A jo, houstička, no.
1: Chlebíček také vlastně.
0: Ne, ne, to je vlastně, ano, takovej toustíček. Jo. Ne, tak s tím jídlem jsem na tebe hodně myslela, protože tam nemůžeš v podstatě šáhnout vedle, ať už je to jako pizza, fokáča.
1: No,
0: a já dělám
1: tak.
0: Fokáču doma, pak jsem si říkala, Sáro,
1: no, není to ono, to se nedá srovnat.
0: No.
1: Je to tak. No, každopádně, Sáro, děkujeme za tvůj exkurs.
0: Takže vyražte taky a nenechte se odradit vedrem, určitě ne, protože teploty jsou v podstatě srovnatelné s Českou republikou.
1: Možná lepší dokonce.
0: No lepší, protože tam fouká právě ten mořský vzduch a můžete se schladit v moři. A zároveň všichni mě odrazovali, že tam bude spousta lidí. Bylo to taky docela v poho.
1: No,
0: jako v Žensku na Pravčické bráně je to horší.
1: Určitě méně lidí než na Jiřáku tam bylo, hele.

0: Znívá Dijon Yamaha v 8:37 k tomu v úterý 4. srpna. No a právě úterý 4. srpna, takže já myslím, že všichni pomalu praští, ale i mimo praští se balí na povaleč.
1: Já myslím, že praští do bot. Každopádně všichni už práskají do svých kočárů a pomalu vypravují své kočáry směrem na povaleč.
0: Právě do toho zámku.
1: Na zámek Valeč, přesně tak, kde se odehraje už od čtvrtka, tuším, že až do neděle, respektive v neděli už jenom taková ta přespávačka, že jo. Tak slavný, skvělý, úžasný festival povaleč, který máme ze Sárou oba moc rádi.
0: Přesně tak, a je to jubilejní ročník, 20. Kubo.
1: Fakt jo, 20. No, vidíš,
0: já mám pocit, že existuje třeba 10 let jako maximálně, no. A on už 20.
1: Člověče, nevím, no, tak nám je třeba 30 skoro už, takže 10 let. Jo, tak a ty myslíš ten festival sám o sobě.
0: Jasně, myslím ten festival sám o sobě, takže určitě vyražte, protože mimo jiné tam bude spousta interpretů a interpretek a kapel, které u nás můžete slyšet ve Wavim playlistu, ale taky naše živé podcasty.
1: Je to tak, na festival Povaleč tedy od 7. do 9. srpna dorazí podcasty Podhoubí, Boys a Starter. No a my se na chvilku pozastavíme právě u našeho oblíbeného podcastu Podhoubí.
0: Přesně tak, to bude totiž takový speciální díl. Můžete 8.8. přijít v 10.30 a poslechnete si kromě Magdaleny Kořenové, Prokopa Pitharta, které slýcháváte pravidelně, i Zdíšu Pokornou.
1: Je to tak, Zdislava Pokorná, redaktorka z Deníku N, tam bude asi prezentovat nějakým způsobem a budou se bavit právě s moderátory z Podhoubí o její podcastové sérii Tykačův svět, která mapuje, vlastně dost se týká právě i přírody, což je společné téma s Podhoubím.
0: Přesně, environmentální téma určitě. Takže doražte 8.8. od 10.30 Podhoubí cross Tykačův svět. No a pak samozřejmě kromě Podhoubí uslyšíte taky Boys a nebo Starter.
1: Je to tak. No a pokud byste se na to chtěli naladit už dnes, právě třeba na Podhoubí, tak už od 17.30 nová epizoda Dnes o myslivosti.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.
3: You know what I like. From the bike.

0: 8 hodin 47 minut, no a spoustu dojmů si tady šíříme mezi sebou se Sárou po její dovolené a před mojí dovolenou. No a do toho si samozřejmě pouštíme to nejlepší z playlistu Radia Wave, včetně
1: taky
0: hudebních novinek.
1: Novinka na Radio Wave.
2: Přesně tak, slyšeli jste totiž novinku od londýnské reperky John Glacier, Bond Girl.
0: Je to tak, londýnská reperka se po vydání loňského debutu Like a Ribbon rozhodně nenudila. Vidíš, to já jsem tam ale vpravil ten anglický přízvuk.
2: Rozhodně nenudila.
0: Nenudila, no.
2: Stihla taky spolupráce s MJ Colem i Blondchill a byla ve studiu i s dvojicí Take a Day Trip, držiteli Grammy z roku 2022.
0: Výsledkem posledního setkání je skladba Bond Girl, kterou jste před malou chvílí mohli slyšet na Radio Wave, která nese známky inspirace detroitským technem, do jehož rovného beatu John Glacier sype své volné asociace.
2: No a v klipu, který si určitě dejte, se Glacier převtělila do tajné hrdinky z názvu tracku. No, do té Bond Girl. No a teď je přece casting na novýho Bonda.
0: Jo, to je, ale ještě se neví pořád, furt se to nějak mění, prostě producenti se asi rozhodli, že dají tu finální volbu lidem, protože pořád vidím nějaké ankety a pořád vidím právě, že to na základě těch anket mění, protože ty lidé nejsou spokojeni, tak mi to přijde jako takový lehký people pleasing, to se mi moc nelíbí.
2: Yes, ale mě by se moc líbila, kdyby to byla tentokrát Bond Girl.
0: No, tak to samozřejmě, no tak už tyhle pokusy tady byly v minulém, nebo respektive tom posledním díle, už vlastně nebyla to žena jménem Bond, ale byla to agentka 007, vlastně James Bond už nebyl agent 007.
2: Ale byla to pořád hlavní postava, ne?
0: Byla to, James. Ano, byla to hlavní postava.
2: No, tak
0: je
2: o to jde.
0: Tak,
2: no. No nicméně, dejte si novinku John Glacier, Bond Girl.

0: 8 hodin 50 minut a nadále posloucháte Ráno se Sarachem a Jakubem, no a do konce hodiny toho zbývá ještě spoustu.
1: Ty Jakubo, a teď si to řekl jako v letadle, ale opravdu, oni to vždycky
0: budeme
1: tak
0: přistávat,
1: jako přesně tak, nouzové východy jsou vpravo a vlevo.
0: Vážení cestující, momentálně jsme ve třetině cesty skrz Ráno se Sarachem a Jakubem, no a samozřejmě, když se podíváte na levo, uvidíte ledovce, když se podíváte na pravo, uvidíte Itálii, no je to nádherné.
1: A před sebou sluníčko samozřejmě.
0: No a před námi také ještě 5-8G, Matyášovi kamarádi, momentálně posloucháte La Priest Ojno.
1: Krásně jste to řekl.
0: No a potom zprávy.

0: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Matyášovi kamarádi a jejich píseň Strach a úzkost nám otevírá 9. hodinu raní, no a to znamená druhé dnešní zprávy, které nám přináší Anabelio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Policie má na pražském letišti Václava Havla novou speciální jednotku. Dohlíží na bezpečnost cestujících, chrání vládní delegace a je připravená pomoct při mimořádných událostech, například při únosu letadla nebo teroristickém útoku. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcií nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit Vrchní soud v Praze. Muže v minulosti propustil z vazby pražský městský soud s tím, že má případ dořešit policie. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Na pustevnách v Beskydech můžou turisté nově legálně přespat pod širým nebem. Vzniklo tam nouzové nocoviště pro baťuškáře, kteří vyrážejí na dlouhé túry přes hřebeny. Zadarmo, bez rezervace, platí tam ale přísná pravidla.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty vstoupí do třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné ve 20 hodin přivítají v úvodním utkání francouzský Olympique Lyon. Duel odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Rádiu Wave pokračuje ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: 9 hodin a 7 minut k tomu, aby opravdu poslouchat Radio Wave ráno se Sarah a Jakubem. A proč pouštím tady tenhle ten podcast?
1: To by mě zajímalo.
0: Ty jedeš přece do Irska, Kubo.
1: To je ten důvod. Abyste byli v obraze, já stejně jako vy jsem zcela samozřejmě jako překvapen, nevím vůbec, co se děje.
0: Já se tě snažím naladit už.
1: Už mě ladíš, už to tam ladíš, takzvaně.
0: Už to tam ladím,
1: tak
0: no.
1: Tak to mi děláš radost. Sara říká, že mě překvapí v následujícím vstupu, tak já jsem zvědavej, jak to teda bude. No tak prostě těším se, jedu.
0: Kam jedeš přesně, pověz nám o tom více.
1: Hele, jedu do Irska, uděláme si okružní jízdu s mojí drahou polovičkou, dorazíme do Dublinu, kde strávíme dva dny a následně budeme cestovat po těch krásných, rozsáhlých, zelených, slavných latifundích Irska.
0: Mm-hmm. Takže máte ubytování vždycky na jiném místě každou noc?
1: Každou noc, ne, tak dejme tomu ob noc, to je.
0: A seš tam na týden?
1: Jsem tam na týden,
0: se svojí drahou polovičkou. No a na co se nejvíc těšíš?
1: Prosím tě, nejvíc se těším, že si pohladím nějakou ovečku, že ochutnám nějaké lokální jídlo, což se trochu bojím, že bude zase ta ovečka, protože tam to tak prostě je. Láká mě koupit si takovou tu zelenou loveckou kamizolku, typicky irskou. Že ano. No a láká mě také vyrazit na nějaký blešák, protože jak jistě víte, já jsem prostě hromadič, takže si tam rozhodně koupím nějakou věc, kterou vůbec nepotřebuji, ale která se mi bude absolutně líbit.
0: No to jsem na tebe taky myslela, když jsem byla v Itálii, protože tam samozřejmě spousta těch blešáků mají a ty tam měli takový cetky.
1: To by se mi líbilo.
0: To by se ti líbilo. A fakt jsem si říkala, tyjo, tenhle ten kohoutek s tou medúzí hlavou, ten určitě není z dobrého materiálu, ale
1: hele, kohoutka s jakou medvědí hlavou, medúzí. Tak toho ještě nemá.
0: No a to by se ti líbilo, veď, jako v koupelně to
1: mi... Ale ty mi vozíš šutry z Itálie, tak si měla koupit kohoutka s tou, s vidří hlavou, nebo to je, s medúzí hlavou. No.
0: Medúzí hlavou. Je to tak, no za malou chvíli nás už čeká rozhovor s Josefem Tajovským a Judit Brodskou, budeme si povídat o letní podcastové scéně, no a teď taky Show Me the Body, telenovela nebo Bad Karma Boy.

0: Co mi bám mesec, bad karma boy, to seš ty, Kubo.
1: Je to tak, moje karma...
0: Ty seš good karma boy.
1: Ale jo, tak jak kdy, jak se zrovna vyspím a jak se ta karma zrovna rozhodne. Každopádně, nyní bychom vás rádi pozvali na nejrůznější letní akce Radia Wave a že jich teda je opravdu mnoho.
0: No hlavně jich už mnoho bylo, bude tak. A konkrétně tenhle ten víkend bude opravdu nabitý, protože si můžete vybrat, jestli nás s Wavem potkáte na festivalu v Brně na Pop Mese, nebo na Prague Prideu, který začal včera, a nebo na Povalči.
1: No je toho opravdu dost, jak už jsem zmiňoval, takže Pop Mese to začíná, tuším, kdy v pátek, ve čtvrtek, je to...
0: čtvrtek, tak je to stejný jak Povaleč.
1: Na brněnském velodromu, nádherné místo, architektonické unikát, řekl bych. Každopádně tam potkáte Impact, tam nás čeká Impact s Adelou Šponerovou. Na Prague Prideu, tak tam na Yellow Stage bude vystoupení Kevu, DJ, a nebo také podcast Pod, no a na festivalu Povaleč, to nám řekni ty, Sáry.
0: Se nám samozřejmě představí podcasty Podhoubí, Prokop Pithart, Majda Kořenová, společně tentokrát se s Díšou Pokornou, to bude stát určitě za to, pak Boys a Starter. No a v srpnu také budete moci vidět a slyšet podcast Chudáčci, a to na Davidském podcastovém létě 28. srpna a taky na mým oblíbeným filmovém festivalu v Litoměřicích, to den poté 29. srpna.
1: Vidíš to, tak to teda Chudáčci budou mít nabitý program.
0: To jsou ale chudáčci. Chudáci mají tolik práce, tolik nabídek.
1: No a nesmíme vynechat samozřejmě ani letní podcastovou scénu, kde se Chudáčci představí už pozítří, 6.8. A nakonec třeba i o tom nám poví Judita Brodská a Josef Tajovský, kteří nám přijdou právě o letní podcastové scéně říct víc v dnešním rozhovoru od 9.40. Yeah.

0: the motherfucking Lord.
1: Český rozhlas, Radio Wave.
2: Radio Wave.

0: 9 hodin 30 minut tomu nám dohrává Big Thief, no a ať už prší nebo svítí slunce, prostě ať jsou ty vlivy jakékoliv, tak člověk prostě nechce být moc venku, že ano, chce se někde zavřít, ale přemýšlí, co tak doma dělat. No a my pro vás opět přinášíme ideální program v podobě nové audioknihy Rádia Wave.
1: No my vám přinášíme trošku hody do provody.
0: Je to tak, ale není to, o Velikonocích.
1: Není to o Velikonocích, je to o malé moravské vesnici, ale kde se právě slaví hody v čase starobylých tradic, hudby, vína a rozpáleného léta se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentiny.
0: Obstojí pod tlakem očekávání a předsudků. Je to citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova a poslouchat ho můžete až do 20. září, tak si to zapište za uši, ať to neopomenete.
1: Tahle ta milostná novela ze současnosti je od Gabriely Brázdové, účinkuje v ní Tomáš Dalecký a Aneta Kačmarčíková a připravila tento podcast Nikola Nováková.
0: No a název toho samotného díla jsou tedy hody, ano, jak už jsme říkali na začátku. Každopádně celý tento, tato audiokniha má 5 dílů, čili příjemná poslechovost, průměrně půl hodinka, můžete zase zblajznout na jeden zátah.
1: Slupnou tady ty hody, pohodovat si pěkně na tomhle pětidílným seriálu. A ještě doplním, že o režii se postaral Josef Kačmarčík. To je taky důležité. Samozřejmě, jak říkal Kuba, poslouchat tuto sérii můžete do 20. září.
2: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: podcasty, které běžně posloucháš ve sluchátkách, zažiješ naživo. Tak to je slogan, nebo chcete-li podtitul letní podcastové scény 2026, která se odehrává v Trojském pivovaru od června až do září.
1: No a nabitý program této scény nám představí kreativní ředitel Josef Tajovský a produkční Judith Brodská. Vítáme vás.
2: Čau.
3: Ahoj, díky za pozvání.
1: Vaše sezóna je v plném proudu, nachází se v podstatě v půlce, řekněme, nazvěme to jako takovou pomyslnou půlkou. Tak jak to zatím jde? Já vím, že už loňský rok byl velký úspěch, tak předpokládám, že letos to bude snad ještě lepší.
4: Myslím, že přestože jsme v půlce, tak máme pocit, že se toho už odehrálo tolik, že jsme se zrovna teď o tom Judith bavili, že máme pocit, že jsme skoro na konci. Měli jsme tam fakt spousta velkých pecek. Musím vypíchnout třeba, já už nevím, jestli to byl minulý nebo předminulý týden, ale vlastně na poslední chvíli se nám ozvala Zdislava Pokorná z Deníku N, že u nás udělá veřejnou poslechovku před premiéry posledního dílu série Tykačů v svět, což byl pro nás taky taková premiéra, protože jsme poprvé dělali vyloženě poslech epizody, nebylo to jako živý podcast, byť potom následovala nějaká živá diskuze a bylo to zajímavý, bylo to vyprodaný. A
2: asi myslím, za 2 hodiny.
4: No, bylo to hrozně rychle vyprodaný a 350 lidí se sešlo, poslouchalo poslední epizodu a pak byla živá diskuze a ohlasy byly skvělý, takže to byl za mě takový zatím highlight ty první půlky.
2: Mm-hmm, bylo to skvělý a už teďka vlastně můžeme prozradit, že jsme překonali loňský čísla. Ty jsi nám to nějak posílal, Josefe, v týdnu, tak to určitě víš víc. Ale už vlastně přesně jsme v půlce, ještě nás čeká 16 podcastů, ale těch lístků už máme jako loni, takže úplná pecka, jsem z toho hrozně nadšená, hrozně mě to naplňuje, i když vysiluje, ale víc naplňuje. Mm-hmm.
0: Takže v podstatě každý den je nějaký program.
4: V zásadě úterý až čtvrtek jsou vždycky podcasty, někdy přidáváme i pondělky, pátky, soboty jsou letní kina,
0: ano.
4: A neděle si necháváme volný.
0: A letní kino to je novinka tento rok, že?
4: Letní kino je novinka, aha. Rozhodli jsme se, že využijeme toho, že máme vlastně připravenou scénu i na promítání filmů, takže jsme zahájili sezónu takovým mixem kultovních filmů, nějakých novinek ze světa i ze tuzemské kinematografie a zatím se to myslím těší docela oblibě diváků, ta návštěvnost je taková příjemná, že bývá tak kolem 50-60 diváků na představení, což je na promítání, což je, myslím, velký úspěch na to, že jsme to spouštěli vlastně v půlce června.
2: A pátky, soboty máme pro dospělý, pro normálně večer, ale v sobotu odpoledne hrajeme i dětský filmy, takže lákáme i rodiny s dětma, běžte vedle do zoo a když ne, tak běžte potom, nebo i předtím, to je jedno, nebo obojí zvládněte, ale dejte se ještě burger a film vedle.
0: Určitě i pro pejsky to bude, Kubo, takže
2: pejsci jsou u nás také vítáni. Ano.
1: Nicméně ta kapacita nasvědčuje tomu, že i skvěle dokážete fungovat s tím místem. Já sám jsem tam byl už v loni jako častým návštěvníkem i jednou účinkujícím, ale to o tom zase někdy jindy. Tak viděl jsem, jak krásný variabilní prostor to je. Tak dáváte třeba kromě té dramaturgie, tak myslíte, že ten úspěch je zapříčiněný i tím, že jste vlastně objevili tenhle skvost pražský, do loňska neobjevený, to místo jako takové?
4: Ten prostor rozhodně pomáhá tomu, že rozhodně nám umožňuje dělat tady tuhletu sérii nebo to na ten festival. Nicméně mně přijde, že to je přenositelný koncept, který by se mohl odehrát někde jinde. Každopádně ten Trojský pivovar má spoustu výhod, dává nám obrovskou variabilitu, který si moc vážíme. A kromě toho, že tam můžeme dělat podcasty, tak máme v Trojském pivovaru jakoby zázemí pro naše podcast tady backstage. A to všechno vlastně za podmínek, které jsou úplně unikátní. Asi kdybychom to měli pořádat někde jinde, v tuhletu chvíli, tak si to bez nějaký podpory nemůžeme dovolit, ale takhle vlastně jsme schopni fungovat i bez podpory nějakých veřejných zdrojů.
2: A za mě pocitově je to tam prostě nádherný, jsou tam světýlka, je to u Vltavy, můžete tam dojet na kole ze Stromovky, takže jestli mám odpovědět jenom pocitově, jo, je to unikátní nejlepší místo, chci to dělat jenom tam letní podcastovou scénu a je to tam prostě nejlepší a přijďte i jenom tak prostě pobejt.
0: No pojďme ještě k těm pocitům, možná co jsou vaši favorité do téhle doby, anebo na co se ještě těšíte, protože my můžeme prozradit, odpromovat, že jsme tam měli spousta taky našich wavých podcastů a ve čtvrtek budou Chudáčci.
2: Ano, konečně Chudáčci. My se s nima tady strávili celý červenec, takže dneska musíme podpořit taky někoho jiného. Příští týden moc zvu na Hlas heroin, nebo třeba na Režim nerušit.
4: A myslím si, že velký úspěch bude mít Poprác, který bude 17. srpna a hned potom bude erotický podcast Šimrání, který si myslím, že taky bude stát za to. Ale musím říct, že i v září budeme mít velký pecky. Těším se hodně na Kocoury paní Figové ze světa Harryho Pottera.
0: Oh.
2: A potom bude mít ještě psycholožka Markéta Šetinová svůj podcast. To jsou takový dva jenom zářijový večery, protože upřímně letos už byl i ten přetlak hrozně veliký. Už se nám vlastně i teďka se nám hlásí ještě podcasty, který se chtějí jako zapojit. A já už nemám pondělí až čtvrtek, který bych jim nabídla.
1: To je fascinující, jak si všechny ty data i názvy pamatujete, skoro kdybyste to měli někde napsán. Ale tak je vidět, že jste se na dnešní rozhovor na Wave připravili. Za to vám děkujeme. A mě tedy zajímá zásadní věc, a to je výběr těch podcastů. Jestli co jako ten podcast musí splňovat, aby tam mohl vystoupit, nebo jestli je vy naopak oslovujete, nebo je to kombinace všeho. Jak to funguje ten výběr?
4: Tomu vám asi řekne víc, Judit, ale za nás, co je, za nás jsou důležité, no, z mýho pohledu jsou důležité dvě věci. První je nějaká aktuálnost témat, který ten podcast přináší, to znamená, chceme se věnovat nějakým tématům společenským, který nám přijdou důležitý a který myslíme, že rezonujou a chceme, aby rezonovali. A druhá, to je taky nějaká poslechovost a schopnost toho podcastu přinést to návštěvnictvo, protože to se i z naší zkušenosti v nějakým čase mění, ne všechny podcasty vždycky jsou schopný vyprodat a to není samozřejmě u nás podmínka, ale pro nás důležitý, aby se to těšilo nějakým zájmu, protože my, byť máme nějakou diváckou základnu, tak nejsme schopní to vyprodat sami o sobě a nejvíc se nám osvědčuje, že táhnou ty jména těch tvůrců. Mm-hmm.
2: Já podtrhuji všechno, co Josef řekl. Zatím je to tak 80-20. 80% podcastů jsem já oslovovala, buďže byli loni a byl to úspěch, že jsme si nějak oboustranně lidsky i produkčně profesionálně jako sedli. A něco jsou takový moje malý skrytý fangirls moment, kdy jsem tam třeba po dvou letech prostě dotáhla vyhonit ďábla. Moc za to holkám děkuju. Fakt jsem doma vejskala radostí, když mi přišel ten mail, že tam chtějí být. Takže ta dramaturgie, já nejsem dramaturg. Tak je takováhle jako srdcová, pocitová, ale zároveň přesně musíme zohledňovat i všechno, co říkal Josef.
0: No tak možná ještě poslední promíčko si to můžete udělat, protože mám připravenou otázku, co je teda právě ta přidaná hodnota nepustit si podcast jen do sluchátek, ale právě přijít k vám na tu letní podcastovou scénu, máte už možná spousta ohlasů, tak je to o tom sdíleném nějakým zážitku?
4: Jo, je to o tom sdíleném zážitku, hlavně o tom sdíleném momentu. Já si vždycky představím rozhlas a tu dobu před 100 lety, když rozhlas vznikal a lidi prostě seděli společně večer prostě u toho rádia a těšili se, co z něj zazní, tak nějak podobně bych si přál, aby to probíhalo u nás. A myslím, že to u nás probíhá, že lidi často chodí ve skupinkách s kamarády, s přáteli, s rodinou a můžou ten zážitek bezprostředně sdílet na místě i třeba s těma tvůrcema na to nějak reagovat a potom samozřejmě i spolu a nějak to prožívat a povídat si o tom, což je pro nás důležitý.
2: Souhlasím, můžete přesně potkat ty tvůrce potom. Oni tam moc rádi často zůstávají, můžou se s váma vyfotit, můžete se na cokoliv zeptat, můžete se s nimi o čemkoliv pobavit. To je za mě hodně přidaná hodnota. Občas fakt mám pocit, že jsem se ocitla v backstage na rockovém koncertu. Když ty diváci čekají na ty své oblíbené podcastery, vidím, jak jsou do toho úplně zažraný. Je to hrozně hezký to sledovat.
0: A taky to krásné místo.
2: Děkujeme. Ano, přesně tak.
1: My moc krát děkujeme, protože jste nám dali ještě o mnoho víc důvodů než doposud navštívit letní podcastovou scénu v Trojském pivovaře. Našimi dnešními hosty byl Josef Tajovský a Judit Brodská. Moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky díky, ahoj.
4: My děkujeme za pozvání.
0: Ahoj.

0: Je ti dobře? Sáro, je ti dobře, nemám zavolat 911?
1: Je mi výborně. Playboy karty totiž, like vízy v 9 hodin a 54 minut.
0: No a do konce hodiny ještě Karolína Beranová, jiný metro, no a potom samozřejmě Anna Belio a poslední dnešní zprávy. A

Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji,

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Ahoj, tady Karolina Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: Desátá hodina odbyla a to znamená jediné naše závěrečné dnešní zprávy, která nám přináší opět Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Nový systém improvizovaných úkrytů chce vytvořit vedení Prahy. Ve spolupráci s hasiči a univerzitami do několika let vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí. Ve stálých krytech, jako je například pražská Folimanka, se může v současné době schovat 150 tisíc lidí. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně jednají na dálku o migrační krizi ve městě Ceuta. O jednání požádali prezidenti a premiéři 22 unijních zemí. Do španělské exklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo na 50 tisíc lidí z Maroka. Během snahy dostat se do města zemřelo nejméně 88 lidí. Takzvaným warm-upem začíná dnes v Josefovské pevnosti další ročník metalového hudebního festivalu Brutal Assault. Do Jaroměře má podle odhadu pořadatelů přijet až 20 tisíc návštěvníků.
1: Sport.
2: České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupily Nikola Bartuňková a Karolina Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siniaková.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně z většinné oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Tolik dnešní zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. No a na Radio Wave stále posloucháte Ráno s Jakubem a Sarah.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: To dělám do beatu, viď?
1: Ty se dej na tu hudební kariéru už, prosím tě, protože s tebou to mlátí, to je neuvěřitelné.
0: Tak já trošku mám hudební kariéru. Já hraju v kapele se svým tátou na klávesi,
1: jo,
0: Kubo.
1: No tak to jo.
0: Jak jsi to mohl zapomenout?
1: Tak
0: ne, víš,
1: samozřejmě.
0: Já už se připravuju totiž na možná nějaký day rave.
1: Ano,
0: a,
1: ty se...
0: A třeba v 10 ráno, to tady máme totiž takový day. My
1: můste.
0: Máme tady morning rave.
1: Přesně tak, v podstatě každé ráno s Jakubem a Sarah je takový denní rave, nicméně další denní rave nás čeká už 15.8. Bude to v rámci Fuchs 2 Open Air, no spíš takový vlastně jako Borma Party, dalo by se říct. No nevím, jak to přesně pojmenovat, ale o toho tady budou povolanější než jsme my a to budou naši dnešní hosté. Čeká nás totiž rozhovor a to už za přibližně 10 minut. Mm-hmm.
0: Přijde k nám Vladislav Rakušan, a.k.a. Midirama a Nina Antalová, a.k.a. Nina Farina. Nina bude mluvit víc jako DJka, protože se na té akci DJuje, ale Vladislav je kromě kurátora akce taky pro jedním z DJů, takže myslím, že to bude opravdu zajímavé, budeme se bavit právě o organizaci, ale i obsahu a dramaturgii.
1: Přesně tak, Fuchs 2 Day Rave proběhne od 16 hodin do 22 hodin, a to tedy toho 15. srpna. To nevím, jak moc budou lidé spát, nicméně myslím, že se to pak přesune dovnitř, do útrop hudebního klubu Fuchs na Štvanici a ten samotný rave proběhne na ostrovu Štvanice, takže jestli se nepletu, tradičně to bývá v prostoru před klubem Bike Jesus pod Fuchsem.
0: No a závěrečná otázka pro tebe, Kubo, ty seš víc jako Dave Rave nebo Night Rave člověk?
1: Já jsem No Rave člověk.

0: said, but right now we're my nigga.
1: Pokud nejste nočními ptáci jako Kuba, ale přesto si rádi zatančíte, zapaříte a zařádíte na nějakým rejvu, tak pro vás máme nyní ideální tip. 15. srpna se totiž od 16 hodin venku před Bike Jesus koná F2 Day Rave.
2: Je to tak, F2 Day Rave, o tom nám už více řeknou naši dnešní hosté v našem dnešním druhém rozhovoru. Budou jimi Nina Farina, která na akci vystoupí co by DJka a také je zároveň rezidentní DJkou u F2. No a také Midirama, Vladislav Rakušan, ten nejenom, že bude na akci hrát, ale vlastně je jakýmsi jim dramaturgickým garantem, je to tak? Vítejte.
1: Zdravíme, čau.
3: Ahoj, čau. Já bych chtěl upřesnit, není to před klubem Bike Jesus,
1: ano.
3: Ale je to na Štvanici, je to na tenisových kurtech na druhé straně magistrály, kde se vlastně hrával Wimbledon a my jsme měli možnost si ho na tuhle akci pronajmout. Protože už loni jsme tam dělali festival a bylo to super, že to místo prostě k tomu úplně vyzývá, takže jsme se rozhodli tam udělat tenhle ten day rave. Hmm.
2: Za tento přeřek se omlouvám,
1: ano,
2: špatně
1: díky,
2: jsme si to poznamenali, nicméně samozřejmě ano, přesně i o tom se chceme bavit, protože to místo samo o sobě je naprosto geniální, nicméně tím, že tato akce tak částečně připadá i k těm dalším velkým akcím Fuxu v rámci léta, tak tam se, že to trošku měnilo, některé zůstávají na tenisovém kurtu na Štvanici, některé se naopak přesouvají právě na Ostro Štvanice, respektive na, před Fux, takže i k tomu ujasnění by mohlo dojít. Teď se ale zaměříme na tuto konkrétní akci, tak Day Rave. Co si pod tím máme představit? Vlastně čím je to specifické?
3: No tak hlavně tím umístěním, jo. A vlastně tam není možný potom hrát potom nějak hlasitě po 10. hodině. Takže vlastně se to koncipuje na to, že to začne někdy ve 4 odpoledne. Do těch 10 večer. Mm-hmm. A vlastně tady ty Day Raves mají ještě jako lidi, co rádi chodí na party, už jsou třeba starší nebo mají děti, tak můžou si to jít užít, aniž by vlastně si narušili ten nějaký spánkový režim. Mm-hmm.
1: No, chtěli jsme právě se s Kubou zeptat na nějaké výhody, nevýhody, něco už si zmiňoval a možná ještě co třeba vizuální efekty, dá se to taky do toho day raveu nějak umístit?
2: I nebo když není tma vlastně.
1: Jasně.
3: No tak určitě spíš v rámci nějakých jako dekorací, mm-hmm, a jako světelné efekty asi moc se používat jako nedají, ale my tam určitě něco chystáme, protože on už se potom bude smrákat potom na vystoupení headlinerky, takže tam jako určitě něco bude, ale já nejsem spojený s produkcí, takže nevím, co konkrétně tam chystají.
2: Ono, vlastně ta vizuální stránka sama o sobě tak tu splňuje, myslím, ten stadion,
1: prostor,
2: protože to je tak unikátní záležitost. Tak Nino, otázka na tebe, jakožto jedna z interpretek, kteří tam vystupují, tak jak se těší na tenhle prostor, protože to ne každému se poštěstí, aby hrál na takovém nejenom legendárním místě, ale i architektonicky velmi jako unikátním místě.
4: No, těším se. A právě to, já si myslím, že aj Fux zariadí nějakého dobrého svetlára. Já si myslím, že cez ně to tam bude ještě stokrát krajšie, takže určitě radím každému se tam ísť na to pozrieť. Bude to pěkné.
1: No a tím, že je to teda day rave, tak máš připravený nějaký speciální set, nebo...
4: Upřímně, speciální set, bude to podle mě dobré tým, že DJ nebudu hrať úplně něco denné, že se to bude držet stále toho techna, aha, kterým se jednoducho aj ako keby, no to je to naše vyjadrenie a o čo to bude ještě pozdvihnutější je prostě ten tenisový kurt, čiže speciálně to bude prostě tímto.
2: Tak zároveň, ano,
3: já bych ještě chtěl dodat, že jako speciální to bude i tím, že vlastně headlinerka tohle večeru Helena Hauf, to je, hraje jako jenom z vinilu. Mm-hmm. A vlastně všichni my tři, co hrajeme vlastně předtím, tak ať už prostě budeme hrát jenom z vinilu, nebo ten vinyl do toho bude prostě určitě zakomponovaný. Takže to bude ještě takový trošku jiný, že to nebude jenom jako digitál a já budu hrát jenom z vinilu a...
4: No já jsem prostě zastánca aj digitálu, nielen vinilu. Takže slovo hybrid je v mojom... V prípade asi dobré, ale myslím si, že divák to ani, akože konceptuálne je to proste ten istý žáner a bude to dobré.
2: No a je někdo, kdo je vlastně na tom line-upu, který je velmi nabitý, tak je tam někdo, řekli byste nejočekávanější, nebo to bude prostě taková symbióza opravdu, která si sedne do sebe a co koncert, to jedinečný zážitek.
1: Nebo na koho se vy nejvíc těšíte?
3: No tak samozřejmě je to ta Helena Hauf, což je vlastně docela jako velká DJka v rámci toho undergroundu a ona nejenom teda, že hraje jako techno, ale je to prostě hodně jako prostě v těch jejich setech jako elektro, nějaký jako industriál, já nevím, nějaký třeba prvky IBM a takovýhle věci, tak teď někdy 4 dny dozadu jsem viděl nějaký záznamy jako z Dekmantlu a to byl teda jako docela fakt, to byl nářez, takže to si těším. A vlastně na tom Dayraveu tam hrajeme dohromady jenom 4 a ještě s náma tam bude Nastia Muravijová, což je původem DJka z Kyjeva, naše rezidentka, takže to je jakoby taky skill DJ, takže to bude taky super. A na to navazuje potom afterparty, která už bude potom v klubu, i v Bike Jesus, jo, bude propojený Fux s bikem. Takže,
2: A to už bude ten klasický rave teda.
3: A to už bude ten klasický rave, kde to celý chystala naše kamarádka SJ Yellow a tam to bude všechno v rámci nějakých jako B2B setů, což tím taky jako zvláštní, že jsou tam takový zajímavý kombinace vždycky dvou DJs. A takže tam budou jenom takhle ty dvojice a to ať se spíš posluchači potom podívají třeba na Resident Advisor, kdo tam všechno bude vystupovat, protože těch jmen je hromada.
1: Jak velkou účast očekáváte? Kolik lidí se vůbec vejde na ty kurty?
3: Já teď bych si musel jako vymýšlet, ale myslím, že tam se něco jako 2000 na ty kurty by mělo vejít. Něco
2: tam je kapacita obrovská, ale to zase vím, protože jsem tenisový fanoušek a nedávno jsem tam byl na tenisovém turnaju, tam se vejde až jako 6000 lidí, ale já vím, že na tuto akci nebudou tuším otevřeny úplně ty nejvyšší patra těch tribun, jestli se nepletu, což samozřejmě nasvědčuje víc i té jako tomu, té rejvové, dejme tomu, atmosféře a zároveň ty možná i myslíš ten samotný kurt, že? Protože ty lidé budou namačkaní tam dole, je to přece jenom rejv.
1: Ano.
3: Jo, tak my úplně nečekáme, že někdo by šel na takovou akci si tam jako sednout. Místa je tam dost, ale na ten festival je to takový, jako potom, když tam jsou ty kapely, tak tam to bylo jako vlastně, když tam někdo byl třeba na začátku třeba s dětma, nebo byl unavený, takže si tam mohl sednout, ale tím, že tohle to je prostě jenom na pár hodin, tak doufáme, že všichni si tam přijdou zatančit.
2: Tak jo, my doufáme s vámi, budeme vám držet palce, ať na denní rave přijde co nejvíc lidí a samozřejmě na následnou afterparty. Stejně tak, byť tam asi ta kapacita už bude trošku omezená. Našimi dnešními hosty byla Nina Farina a Midi Rama. My moc krát děkujeme za rozhovor a těšíme se a znovu připomínáme, že tedy Fuse 2 Day Rave proběhne už 15.
1: Mrkněte na stránky.
2: 15.8. a to na tenisovém kurtu Štvanice.
1: Čau.
3: Čau, mějte se, díky.

0: nechmej chyt, to vydrž.
1: Český rozhlas, rádiovej.

0: Bienvenu, guten Tag, meine Freude. Samozřejmě, tímto oslým můstkem ohlašuji příchod prostě toho nejlepšího karaoke mástra, jejím Vojtěch Záhora, který měl
1: cestu. Přesně, a já tleskám. Ano, celebrita.
2: Děkuju, děkuju.
0: Buongiorno jsem zapomněl.
1: Já říkám čau.
2: Já říkám Dankeschön.
1: Ano, Vojta Záhora měl totiž legendární karaoke na LFŠ letní filmové škole a teď nám o tom bude popovídat trošku.
2: Úplně strašně moc, kde začít. Tak odehrálo se to právě minulé pondělí ve stanu Nové literatury a vy jste mohli přijít od 10 hodin. Od 10 hodin jsem tam čekal připravený. My jsme měli potom, ještě předtím, jsme měli takovou úplně rychlo připravovací akci, jelikož to karaoke se neslo v duchu legendárního muzikálu Kabaret.
0: Ano.
2: Takže jsme se snažili.
1: A to jsi vybral ty?
2: To jsem si vybral já, protože Liza Minnelli je moje velká láska a doufám, že i kamarádka, dalo by se takhle říct. A Liza, jestli mě
0: pozdravuj, pozdravuj.
2: Ozvi se mi.
1: Yes.
0: už tady volaj, už tady blikaj mobily.
1: Zrovna mi někdo volá.
2: Linka do studia, ano.
0: Posílám zprávu, teď nemůžu mluvit. Lajzo. Tak Vojto, jaký to bylo, jako řekni konkrétně, jaké písně byly ty nejpovedenější, kterou písni si to ty otevřel, co prostě bylo, já si to chci hrozně představovat, víš?
2: No jelikož to bylo právě v tom duchu Kabaretu, tak pokud někdo z posluchačstva zná ten film, tak ten film je z 30. let a uvádí ho taková krásná písnička Willkommen, Bienvenue, Welcome,
1: jo,
2: kterou si tady tak krásně zaspíval.
1: A ty jsi si ji připravil jako ten opening act.
2: Přesně tak, já jsem si ji připravil jako opening act, ale já jsem si ji i trochu upravil právě pro dispozice letní filmové školy a toho karaoke. Takže to byla úvodní píseň, no ale pak už to šlo jedna za druhou. Byla tam určitě Aneta Langerová, což prostě zpěvačka a hudebnice, která nesmí chybět na žádném českém karaoke.
1: Ani festivalu, protože bude na Povalči v sobotu.
2: Přesně tak. Hráli jsme Rihanu,
1: yes,
2: a hráli jsme dokonce Ego a Burian Neseď doma, jak je ta písnička.
1: Jo, léto, že jo, to je, žijeme len raz.
2: Žijeme len raz, no.
0: Tak já odcházím, auk výdrzen. A Vojto, je to něco, co, u čeho tě budeme moc vídat i do budoucna na dalších akcích Rádia Wave?
2: No žádné další termíny nejsou, ale já pevně věřím, že se tak stane. Protože myslím si, že to byla veliká kolektivní zábava, že to je opravdu něco, co by posluchače a posluchačky Rádia Wave mohlo bavit a já doufám, že s touhletou, no nebál bych se říct, skoro show
1: budeme vyrážet
2: na nejrůznější české festivaly.
1: Yes. No my taky musíme říct, že mělo to trvat to karaoke 2 hodiny, ale byl o to takový zájem, že nakonec se to teda protáhlo do 4 hodinovky.
2: Je to tak.
0: Já jsem ale... do 4 do rána.
1: To taky.
2: Jenom do 2 do rána, ale je to takové vtipné. Původně v programu ano, mělo to být pouze do 2 hodin, ale domluvili jsme se, že jakoby pokud to půjde, pokud si nikdo nebude stěžovat, tak pojedeme, dokud se nám bude chtít jet. No a tak jeli
1: a jim
2: jsme
1: se
2: takhle.
1: Chtělo.
2: Všem se chtělo, po 2 hodinách jsme byli úplně na vrcholu největší zábavy, prostě nirvana, nádhera.
0: Extáze.
2: Extáze, přesně tak. Ale tak zhruba po těch 3 hodinách už jsem se tak jako rozhlídnul kolem sebe jako ten moderátor toho večera a zjistil jsem, že tady ta krásná kolektivní distinguovaná zábava začíná měnit v tu jednu ráno na takovou tu zhýralou a dekadentní zábavu. A tak to byl ten moment, kdy jsem si řekl, tak,
1: tak
2: tohle je konec, tady už se blížíme do finiše, takže jsme dojeli poslední prostě jakoby 4 písničky, tak na půl hodinky a už.
1: Ale i to je součástí Kabaretu
0: je
1: právě.
0: Tak. A Vojto, já si tě chci zabukovat na svou narozeninovou oslavu.
2: Tak já přijdu, kdy to bude, Kubo.
0: To ještě nevím.
1: Ježiš, ale v listopadu,
2: ty nevíš,
1: to jsme tady.
2: Narozeniny?
0: To vím, ale v listopadu, ale den ti ještě prozradím.
1: Ale až na 30. takže to bude, Kubo, až za rok a půl, jo? Neúspěchej to.
0: Za 10 let.
1: No, dobře, tak, dobře. Okay. Já mám ještě závěrečnou otázku, jestli ses trochu bál, jestli přijdou lidi, jestli to bude fajn, nebo jestli jsi byl nervózní.
2: Vzhledem k tomu, že jsem si vymyslel ten opening act, tak, který byl přímo v těch 10 hodin, tak jako do čistého stanu, kde se nic předtím nedělo, kde jakoby lidi předtím jako se nějak neschromažďovali kousek, nebo kromě vedlejšího baru, který byl kousek, tak to bylo neskutečná nervozita z toho, jestli jasně dorazí, jestli já ten svůj opening act nebudu reálně předvádět jenom před svýma kamarádama a kolegama z Waveu, protože to jsem si říkal, to by bylo trošku trapný.
0: Ne,
2: ale nestalo se tak, lidi tam čekali nastartovaný už 15 minut předem, takže já si myslím, že to byla velký úspěch a že žádanka potom byla rozhodně.
0: Tak moc děkujeme za tuto krásnou reportáž z letní
1: Vojta
0: filmové.
1: Vojta King, Master of Karaoke King.
2: A vy mi moc lichotíte. Lajza superlativu. Ale Lajzo reálně fakt jakoby.
0: Musíme končit, já potřebuji zavolat zpátky tý Lajze, že jo? Jo? Takže Vojto, moc děkujeme a uvidíme.
2: Já vám taky děkuju.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme.
2: Servus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Rádio Wave.

0: felicita. Sáro, víš, co to znamená? To znamená štěstí. A štěstí, to je dnes s tebou prostě, protože ty záříš svým opálením i svojí dobrou náladou.
1: Já se nemůžu přestat smát.
0: No protože pociťuješ felicitu, neboli štěstí.
1: Jo, Kuba před chvilkou se mě ptal, co to znamená, myslel, že to znamenají prázdniny, ale to je taky...
0: To si splet trošku
1: řečem jiným. Felicita, prázdniny, anebo štěstí. A my máme radost obojího.
0: Když
1: ano,
0: máš prázdniny,
1: pravda.
0: Tak máš radost. Bohužel nám bude asi 40 za chvíli se Sárou, čili už žádné prázdniny nemáme, ale léto.
1: Ne, ale
0: léto.
1: Smích prodlužuje život.
0: To je pravda, tak to jsem nesmrtelný spolu s tebou. My se tady
1: smějeme. No, dneska
0: pořád.
1: Jsme si užili, jak jsi začal teď zpívat, tak mě to opět připomnělo to karaoke, co jsme tu zmiňovali.
0: Ano,
1: i my tady vlastně děláme
0: záhodou.
1: Takové trochu karaoke.
0: Dalo by se říct, takže my
1: ale
0: doufáme...
1: karaoke je taky o tom někoho pustit k tomu mikrofonu a ke slovu.
0: No to je pravda, což ty si mi dnes neprokázala tuto službu. Každopádně doufáme, že naši posluchači si nyní zpívají, že to tady jako jakési karaoke funguje, no a Sáro, my co? My se loučíme.
1: Jo, a zpěv určitě taky prodlužuje život, takže zpívejte, pobrukujte si, je to parádní. Takže no my odcházíme s touhle písničkou.
0: Ano, drop the mic, my odcházíme, ale přichází Jarda Petřík a já věřím, že právě tyto italské hity 80. a 90. let
1: ty
0: jsou přesně...
1: Ty je ten zná nejlíp.
0: ty on zná nejlíp a že jsou přesně pro ně. A že v tom karaoke bude pokračovat.
1: Jo, v karaoke jízdě na rádiu, babe, takže čau.
0: Mějte se hezky, ahoj.

2026. Einstürz Center Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapp Them. Mediálním partnerem je Radio Wave.

textu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.

starý dobrý Scream a ještě před ním naopak novej dobrý Joshua Idehen z letošní desky I Know You're Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try. No a 8 minut po 11. dopolední vás ze studia Rádia Wave v úterním On Airu zdraví po Sáře a Jakubovi už Jarda Petřík. Za chvilinku nový The Strokes, od kterých pokud byste čekali nějaký klasický rockec, tak možná budete překvapeni, protože ta deska je úplně plná autotunů, že víc už se ho tam opravdu nevejde, takže kdo autotune milujete, asi budete mít rádi i tuhle desku. Pokud se řadíte spíš mezi tu druhou skupinu, já se hlásím, tak vám možná The Strokes v nové podobě až tak chutnat nebudou. Každopádně, na kterou stranu se přikloníte, se můžete rozhodnout už za chvilinku, protože my si z téhle sedmé studiové nahrávky Reality Awaits hrajeme novinku pojmenovanou The Fruits of Conquest. Do 12. ale třeba taky Orient, Hayley Kiyoko, Rico Nasty a nebo Serpent with Feet. No a budu pro vás mít taky ukázku z aktuálního vydání Studovny a myslím si, že stihneme i nějakou tu první válku kulturních typů. Tak příjemný poslech!

0: Jungle Mantra, tohle byli Vince Staples, Pušatý a taky Divine. Na Rádiu Wave teď budeme před další muzikou pokračovat ukázkou z nejnovějšího dílu podcastu Studovna. Při jehož poslechu zjistíte, jaké to je věnovat se něčemu intenzivně nad rámec školy. Dvojčata Barbora a Tereza Tomáškovy jsou finalistkami soutěže Středoškolák roku a není to zdaleka jediné ocenění, které ho dosáhly. Ve studovně tak dojde na to, jak všechno zvládají, co jim to přináší i bere a spoustu dalších souvislostí. Celý díl na našem webu a v podcastových aplikacích, ve vysílání teď slibovaná ukázka.
1: Já vás kratičce představím. Bára je finalistkou letošního ročníku soutěže Středoškolák roku, působí v mezinárodním filmovém průmyslu od svých 17 let, pracovala jako produkční i asistentka režie na nejrůznějších projektech uvedených v kinech i na streamovacích platformách. V roce 2025 spolu založila produkční a distribuční společnost Crystalloid a letos nastoupí na právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Terka je finalistkou loňského ročníku soutěže Středoškolák roku, hraje na příčnou flétnu a studovala zároveň na gymnáziu i na konzervatoři. Získala také mnoho mezinárodních ocenění a kromě hudby se věnuje vědeckému výzkumu, například v oblasti protinádorové léčby. A letos nastoupí na třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Co vám pomohlo v tom balancovat mezi tou školou, nějakým osobním životem a tím zápalem a zájmem?
2: Já jsem se to musela strašně naučit. Jako já jsem začínala právě v těch 17 v tom studiu a to bylo šílený. Já jsem nevěděla, kdy je den, kdy je noc, já jsem odpovídala na zprávy non-stop, prostě pak jsem tam i spala a bylo to jako fakt moc, too much, bych řekla. A fakt, jakože, když jsem odešla po 3/4 roku, jako za tu dobu my jsme stihli udělat fakt hodně věcí, a nebo pro mě to jako byla výborná škola, vlastně, když to takhle řeknu. Ale když jsem odešla, tak jsem byla jakože a stop, teď nebudu nic dělat, teď prostě mám jenom školu a uvidím, co bude dál. No samozřejmě 2 měsíce na to prostě se založil Crystalloid, ale jakože, OK, ale ty 2 měsíce mi dali hodně, protože jsem se naučila nějak tak jako tý rovnováhy. A i teďkon třeba mám prostě, si řeknu, hej, dneska nic nedělám, neotevřu počítač, nebo prostě odepíšu na jeden e-mail a čau. Prostě nebudu nic dělat. A je to strašně důležitý, si myslím, protože tak jako, já jsem naštěstí klepu neměla jako zdravotní problémy nějak fyzický, ale psychický ano. A to bylo crazy, no.
1: A bylo to tak, že fakt jste si museli sáhnout na to dno, když to tak řeknu, na to jako nějaký vyčerpání. A až potom přišlo to uvědomění, vlastně musím se dát do pořádku. Musel tam prostě proběhnout tenhle tvrdý náraz.
2: Asi jo, určitě. Asi jo. No. Hmm. Jako, nevím, no, jak jinak by se tomu dalo jako předejít. Tak. Jsme si říkali, to je tak jako neomezený ta energie, to ona vždycky přijde.
1: Jo. Přesně, to taky znám, jako když přesně mi bylo nějakých 17 až 19, tak člověk má mnohem jako větší drive, ale o to ten náraz potom může být jakoby silnější. Co byste vzkázali vašim vyučujícím? Teď už jste ze školy pryč, čeká vás vejška, tak se můžeme trošku poohlédnout. Co byste jim řekli, doporučili, vzkázali? Baru.
2: Tyjo, co bych jim doporučila? Zbudit zájem ve studentovi. Ale jo, to, jako my jsme měli učitele, kterým se to povedlo, jo, jako hodně dobře. Moje učitelka na španělštinu, tak to jsem úplně milovala a naše třídní taky. A pak samozřejmě tam byly učitele, kteří byli jakože mech, já se to jdu odučit a čau, nechcete nic po mně, že ne, nechcete, tak dobrý. Takže já si myslím, že taky jako balanc jasný, a že ne, asi každý to má vyloženě, že chce jako motivovat ty studenty, asi nevím, tak třeba, když jako teda nechcete motivovat, tak jestli máte učit, no. Já si myslím, že ta motivace je strašně důležitá.
3: Já bych vzkázala jenom, že fakt děkuju za to, že my, že by to umožňovali studovat dvě školy a do toho dělat výzkum, protože to fakt není standard.
2: No to je hezčí, no. Tak já se přidávám.
1: Ne, tak je to jako častý téma. Vy jste měli štěstí a jsem za to strašně ráda a nemají ho všichni. Prostě určitě spousty aktivních studujících, kteří narážejí na překážky přesně v podobě nějakých vyučujících, kteří je nemotivují a tak dál. Takže to jsem ráda, že to zaznělo a jsem ráda, že jste to měli takhle tolik podpory vlastně od té školy.
4: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. s Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
5: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Po černém ledu od domácích Orient pro vás teď máme dva výstavní tipy. Ten první je rovnou i vernisážový, a to konkrétně v pražské galerii Spot, kde bude dneska v 6 hodin zahájena výstava s názvem Image After. Tvorba autorů, kteří jsou zastoupení, propojuje důraz na práci fotografickým obrazem, který se stává výchozím materiálem pro další transformaci v malbě, koláži i intermediálních přesazích. Fotografie tady funguje jako taková vizuální surovina, se kterou je dále manipulováno a znovu skládáno do nových významových struktur. No a vystavujícími jsou Ivan Pinkava, Lucia Talová, Adam Šakový, Ondřej Kubeš, Anna Marie Berdychová a Vladimír Houdek. Image After vernisáž ve Spot Gallery dneska v 6. Druhá pozvánka na výstavu míří do Frýdecko-Místecké galerie FM, kde aktuálně probíhá výstava s názvem Intenzity těla, která otevírá prostor, ve kterém se umění stává prostředkem zkoumání křehké a mnohoznačné zkušenosti těla. Tvorba autorek se pohybuje někde mezi figurací a abstrakcí. Bronislava Orlická pomocí kompaktních tvarů a harmonických rytmizovaných struktur vytváří prostory senzorického sklidnění. Obrazy, objekty, instalace se stávají takovou formou péče. Malby Blanky Bártové naopak vedou k pohybu a oscilaci mezi tělesným a snovým. No a v centru pozornosti Pavly Krkoškové zase stojí deníkové záznamy jejího bezprostředního okolí pomocí fotografií, pohybových kreseb i barevných skic. Intenzity těla, výstava v galerii FM k vidění ve Frýdku Místku.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

historicky první španělský zpívaná skladba od Empress of, tohle byla věc pojmenovaná Feminin. Následovat bude po téhle americko-honduraské zpěvačce britský rapper, který si říká Pasalie. Jeho spolupráce s H-em, kterého také z našeho playlistu znáte velmi dobře, se jmenuje Bad. No a hned po nich vynikající temnůstka od Serpent with Feet, Ty Dolla Sign a Yanga Yaya, Damn Gloves.

0: Serpent with Feet, Tidal Assign a taky Younga Jaja, Damn Gloves. Úterní On Air se blíží k polednímu. Máme 8 minut do 12. a v playlistu před námi docela ještě Sorry a taky YOY.
1: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. The saddest thing I ever did here lives in the heart of a dead man's ears. He was my bestest friend. The saddest

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

až 15 milionů eur. No a další hodně diskutované téma jsou samozřejmě nekončící vedra letošního léta. Není to ani měsíc, co jsme tady měli ty čtyřicítky. V souvislosti s tím vznikla i tahle skladba pojmenovaná Heatwave. No a už je zase aktuální. Spolupráce Jantreje a Eseje.

0: Po Kalinovi už pro vás mám v úterním on airu na rádiu Wave teď ve vysílání připravenou ukázku z nového dílu Casablanky o úžasné bikepackingové dvojici Tomášovi a Kláře Novotných. Ti vyprávěli o svých neuvěřitelných cyklistických dobrodružstvích. Celý díl najdete na wave.cz a v podcastových aplikacích a teď ve vysílání slibovaná ukázka.
1: No, já jsem vlastně zjistil, že pro mě tady ten diskomfort, že pro mě je vlastně komfort. Pro mě je diskomfort být v práci a takový ten všední život. Takže takový to být špinavej, někde v lese, spocený, je pro mě vlastně přirozenější, než být v práci.
2: No a začalo to kdy?
1: U mě to přišlo až jako v pozdějším věku. Já jsem se vlastně o mílích, který mě k tomuhle bikepackingu přivedli, dozvěděl až někde ve svých 25-27 letech. A vlastně až od té doby jsem zjistil, že to je to pravý pro mě. Předtím jsem žil běžný život.
3: A chodil do práce.
2: A zažíval diskomfort.
1: Přesně tak.
2: A Klárovi, vy jste právnička, psycholožka a ultrabikerka, což mi teda připadá samo o sobě jako super kombinace, že tam je od každého něco. Tak kde se to vzalo?
3: Já si myslím, abych byla upřímná, že jsem to tak nějak měla jako v sobě odmala. Sedí tady moje máma ve druhé řadě, která by to asi potvrdila, že mě to vždycky táhlo někam prostě ven do přírody. Čím míň konzumně, čím větší dobrodružství, čím větší explore, tak tím lépe. A to kolo pak k tomu přišlo nějak jako samo. Když jsem se dozvěděla o mílích, tak jsem si řekla, tyjo, tak to je velká výzva, to prostě musím zkusit. A tak nějak jako jsem zjistila, že jsem se v tom taky našla, no, že mě ta cesta ke kolu nebo k těm závodům vedla přes spíš jako chození po horách, nějaké slabší lezení a vodu a podobně, ale pořád je to prostě jeden pytel toho, že člověk je prostě někde venku a hledá si to dobrodružství a spí pod čirákem a cítí, že žije.
2: Jezdíte takhle závody i v zahraničí, nejde zdaleka jenom o 1000 mil. Jaké patří mezi ty nejvýživnější nebo na které nejradši vzpomínáte?
1: No za mě je to určitě skotský Highland 500. Je to vlastně závod vedoucí Skotskou Vysočinou, brutálně odlehlými místy. Ani se nechce věřit, že to je Evropa ještě. Je to fakt, tam člověk nepotká den živou duši. Tam jsem si vlastně asi jednou jedinkrát myslel, že umřu. Že jsem fakt šel za hranu do totálního vyčerpání a neměl jsem vlastně moc jídla, moc pití. Neměl jsem si vlastně kam lehnout pořádně, že jsem jel se spacákem. Tam spousta lidí vozí sebou i nějaký tarp nebo stan, to jsem já nevez, protože jsem velký minimalista. Tam jsem na to málem doplatil. Takže asi za mě to Skotsko bylo určitě jako nejtěžší a zároveň asi i nejhezčí zážitek z bikepackingu.
2: Takže šlo o to přežít nějakou klíčovou noc?
1: Přesně tak. Že jsem tam vlastně spal fakt v močále, klepal jsem se zimou, usnul jsem jenom díky úplně totálnímu vyčerpání, ale fakt jsem se bál, že se ráno už neprobudím, jak jsem se jako cítil mizerně tu noc.
2: A ráno teda?
1: Ráno jsem se probudil, jel jsem dál. Dobře to dopadlo.
2: Ale s pocitem jako odpočinku a jako nově nabitých baterek?
1: No, vůbec ne. Byl jsem zmačkaný jak papír odsekaný.
4: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Překládat názvy některých kapel se občas může jevit jako docela zábavná věc. Třeba teď vám dohrála Skvadra, která by se v češtině jmenovala asi něco jako Sestřenice jako kakáň, možná z písní Hair on Coffee. Každopádně pro vás teď mám tip na jednu zajímavou přednášku, minimálně pokud máte rádi vodníky a budete dneska večer v Praze někde kolem Karlína, protože v přístavu 186.00 tam od 6 hodin bude přednáška právě na téma vodníků, tedy takových, řekněme, démonů pro každou dobu. Obývají hlubiny, na souši jsou slabí, někdy pomůžou, ale zadarmo to nebude. O slovanském vodníkovi v české literatuře a na divadle bude přednášet Ladislav Čumba. Jak se daří vodním démonům dnes a jaké strategie pro přežití nacházejí v dobách vysychajících řek a extrémního počasí, což můžu potvrdit, protože jsem se vrátil z nejzápadnějšího výběžku naší republiky a z takového prostoru, kterému se říká Smrčiny, a tam teda nalézt nějaký pramen, nevyschlou studnu nebo nedej bože potok, který ještě teče, to bylo i teď teprve v polovině prázdnin docela nadlidský úkol. No ale zpátky k těm vodníkům. O tom, jaké strategie pro právě zmiňované přežití nacházejí v dobách vysychajících řek, bude mluvit taky Anna Prstková. Přednáška proběhne v divadle Ruderál dneska od 6.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

The crows in your mind.

proskoumávání niancí moderní maskulinity a taky genderových rolí. No a výsledkem je tenhle song Big Man. Spolupráce mezi Britkou Self Esteem a jihoafričankou Moonchild Seinely v úterním on airu na rádiu Wave, kde teď budeme pokračovat za polovinou bývalých Neptunes, Chadem Hughem, který vlastně vůbec poprvé vydává tvorbu pod svým občanským jménem, a to rovnou v podobě spolupráce se dvěma reperkami, jmenovitě Lakely 47 a Tierra Whack. Tohle je jejich novinka Jump Up Vinia.

0: americké duo Ear a trošku gameboyový zvuk téhle skladby pojmenované Ne Plus Ultra ve 12 hodin a 48 minut. Do 13. v playlistu na rádiu Wave ještě LEX, no a pak dvakrát slovenština, nejdřív Leto s Monikou a potom Edův syn s Dušanem Vlkem.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Lily Allen v úterým on airu na Waveu teď bude vystřídána novinkou od Američanky Chelsea Wolf, která otevírá další kapitolu své jak jinak než temné tvorby. Píseň pojmenovaná Cold, která je jednou z našich novinek v playlistu a tak nějak konfrontuje to horké počasí venku, tak je zároveň ukázkou z už chystaného 9. alba, které pod názvem The Dark vyjde 21. srpna. Takže všichni fanoušci a všechny faninky gothic rocku, doomu, folku i experimentální elektroniky, a.k.a. Chelsea Wolf, jsou už určitě připraveni na stopkách. No a do té doby zatím alespoň singlovka. Tohle je Chelsea Wolf a novinka Cold.

0: Po návratovém singlu a vlastně celém albu od bratrů v rapu Clips, tohle byla věc s názvem Ace Trumpets, pro vás už mám ukázku z nového podcastu Pod. Jehož hostem byl tentokrát umělec Jan Durina. Jeho díla jsou současně k vidění například na výstavě Bienále ve věci umění. No a Jan Durina ve své interdisciplinární praxi se zabývá tématy, jako je gender, identita, osamělost nebo tělesnost. Celý díl na wave.cz a v podcastových aplikacích a teď ukázka.
1: Naučiť sa vlastne odísť z tých paternov, alebo ako to povedať, v ktorých som vlastne fungoval dovtedy, pretože ja som vôbec nevedel o niečom takom, že existuje nejaká ako... alebo ako vyzerá nejaká self-care, alebo vlastne nikdy som, neviem, možno nemal peniaze na terapiu, alebo som si myslel, že to nepotrebujem, alebo som si myslel, že tá depresia a to všetko vlastne a tá, že to je ako nejaká dôležitá súčasť mňa a trošku som ju tak ako glorifikoval ako vlastne umelec, že som si vravil, že toto je ten source vlastne.
2: Což tam je predkladané ako celý život, čo?
1: Áno, to je vlastne tak.
2: Takže umelec má trpieť a nemít peníze.
1: Vlastne tak, plus toto nám bolo teda samozrejme hovorené. Celý čas na
2: to říkal jsem i náš bývalý prezident jednou, že jo, tuším. No, každopádně, pokračuje.
1: Takže vlastně jakoby to je samozřejmě neudržatelné. Jakoby tak člověk může možno nějakou čas svého života fungovat, ale potom už to začne být úplně naozaj, že to nejde a musíte si naozaj vybrat, že buď úplně přestanete robiť, odjdete vlastně z této sféry, alebo prostě zmeníte něco na sebe. A já jsem musel niečo na sebe zmeniť, pretože tá druhá možnosť bola už ako naozaj nebyť pre mňa vtedy. A takže vtedy to bol ako veľký boj, niekoľkoročný, kedy som naozaj začal proste fakt o seba starať, fakt som začal proste vyhľadávať kvalitných doktorov a chodiť na terapie a podobne a podobne. No a dnes musím povedať, že ja už som nejakú ako depresívnu epizódu nemal vlastne možno aj posledných 5 rokov. Dúfam, že teda ani nebude. Možno tak čoskoro. Ale vlastne za každým, akože samozrejme, že vlastne často padám do nejakých takých ako melancholických nálad a vlastne neviem úplne čo a mám pocit, že veci nemajú zmysel. Ale chcem sa teda vrátiť k tomu, čo si teda spomínal. A asi by som povedal, že hlavne som sa naučil hovoriť nie.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimite. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Go get 'em.

0: Mladí vozy teď dozněli ve vysílání Rádia Wave. Tohle byl song pojmenovaný Little Gods. No a my už se budeme s zprávařkou Rádia Wave Anou Belio, ahoj.
1: Ahoj.
0: Věnovat tématu Marvela a zároveň taky Spidermana. Vypadá to, že tonoucí se stébla chytá, což platí i pro zmíněného komiksového giganta, protože jeho čerstvě vypuštěný Spider-Man Brand New Day nejenom divákům připomněl, co u filmů o superhrdinech funguje. No a mě samozřejmě zajímá, jestli zachránil ten dobrý soused Spider-Man celou tuhle marvelovskou divizi.
1: Tak jiskra naděje tam je a po tomhletom víkendu vlastně debutovém velká, protože návštěvníci opravdu ocenili nového Spider-Mana jednak návštěvnostní, jednak po té finanční stránce.
0: Takže jak si zatím film vede? Můžeme být konkrétnější, víme už nějaká čísla?
1: Víme úplně přesně. Čtvrtý díl o pavoučím superhrdinovi v podání britského herce Toma Hollanda při svém domácím debutu vydělal zhruba 7,5 miliardy korun. A je to největší otevírací víkend všech dob a nahradil o pár milionů korun film právě ze stejného filmového světa, tedy Avengers Endgame z roku 2019. Připomínám, že to už je tedy řádka let a Marvel teda opravdu nezažil úplně dobrá léta po právě Endgameu.
0: Co ten Spider-Man přináší publiku, co u předchozích filmů nebo seriálů od Marvelu v těch posledních, řekněme, slabších letech, jak si zmiňovala, chybělo?
1: Tak na to se snaží odpovídat server Hollywood Reporter. Ve svém článku zmiňuje, že filmy, ve kterých právě Tom Holland stvárnil Spider-Mana a které předcházely filmu Brand New Day, tak byly zábavné a mezi diváky konzistentně oblíbené, protože postava Petera Parkera měla nepřetržitou důslednou kontinuitu vedoucí až k novému filmu a oproti nedávným superhrdinským filmům má navíc současný Spider-Man realističtější atmosféru. Diváci se lépe můžou vžít do té postavy Petera Parkera. Je to takový právě, jak se říká, dobrý soused Spider-Man právě z toho sousedství jako každodenních jako straglů a problémů, kdežto oproti těm nedávným superhrdinským filmům, jako například Supergirl nebo Fantastická čtyřka, se tvůrci do značné míry spoléhali právě na počítačové efekty, větší nadpřirozeno, multiverse, což právě docela diskonektilo vlastně odpoutávalo tu pozornost těch diváků.
0: No a dá se tím pádem nějak shrnout důvod toho úpadku Marvelu, případně s vytlatímhle novým Spider-Manem nějaká naděje na opětovný vzestup?
1: Světnout by měla, co se toho úpadku týče, tak tady je jednoduchá matematika. Endgame zazářila v kinech v roce 2019 a pak přišlo něco jako pandemie, tedy v roce 2020. Ale tu měl Marvel předejít díky televizním projektům, jako například She-Hulk, Miss Marvel nebo Tajná invaze. Jenomže většina těchto počinů si od diváků vysloužila na IMDb nebo například i na československé filmové databázi méně než 60% vlastně úspěšnosti nebo komentů, kritiky, recenze, chceš-li. A ta seriálová vlastně nota nebyla úplně pro Marvel šťastná, protože vlastně generovali tolik seriálů a vlastně rozprostřeli tu pozornost tolika směry, že ti diváci už se nedokázali tak soustředit vlastně, co je tím hlavním kánonem, na co by se měli dívat, aby ve finále i ta kvalita potom chřadla.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News, pokud vás zajímají novinky kolem Marvelu a zmíněného Spider-Mana taky. Ano, díky, hezký úterý.
1: Také přeji se krásně, ahoj.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
2: na rádiu Wave.

Pozdraví zo Slovenska, Waterbased, epizody k Memory. A teď už budeme pokračovat za jihokorejskou hudebnicí Kim Jimin. Ta si letos udělala výlet do Los Angeles a nebyl to jenom výlet, ale i trošku práce v uvozovkách, protože tam natočila novou věc, kterou právě teď slyšíte. Jmenuje se 1 plus 1 rovná se 0. Tam by to chtělo ještě trošku dopilovat matematiku. Každopádně spolupráce s Američankou Jay Sam se po té hudební stránce, myslím, celkem vydařila. Meaningful Stone v úterním on-airu na Waveu.

0: Janelle Monáe, Make Me Feel, krásně rozhoupaný song, který vás, doufám, potěšil takhle 10 minut před druhou odpolední a věřím, že potěší i další dvě ještě domácí jména do té 14. Konkrétně Lenka Zbořilová, a.k.a. IVZ a taky Anna Vaverková a mezi ně se vklíní Chappell Roan.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji,

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Guatemalská čelistka a taky zpěvačka, hudebnice Mabe Fraty. Tohle je její 2 roky staré album Sentir que no sabes ve skladbě En Frente. No a ze Střední Ameriky budeme pokračovat do té o něco severnější, tedy do Spojených států, za zpěvačkou, herečkou a tanečnicí Tina Shey, která v září vydá nové album. Bude se konkrétně jmenovat Popstar. To mi to trvalo, než jsem si vzpomněl, ale vyšlo to výjimečně. No a z téhle chystané desky si hrajeme singlovku s názvem Crash Out. Už za chvilinku do vašich uší a do 15. třeba taky Pink Panthers, Fuck Cult, Show Me The Body s novou deskou, kterou už co nevidět představí taky v Praze, v prostoru Bike Jesus, mám ten pocit, anebo domácí Buchty Nouze. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějších fasád a určitě stihneme ještě jedny kulturní tipy.

0: Asi všichni moc dobře víte, že v Česku letos padl teplotní rekord a že poslední červnové dny meteorologové naměřili přes 40 stupňů. No a máme to tady po měsíci zpátky, ta vedra atakující čtyřicítku. No a ukazuje se, že vedra začínají být čím dál větším, i když pořád ještě pro mnohé neviditelným zabijákem. I to říká host nejnovějších fasád Jan Richter, který se na pražském magistrátu specializuje na adaptaci města na klimatickou změnu. Že na extrémní podmínky tak úplně dobře připraveni nejsme, a to je velký eufemismus, ať už jako město nebo jako jednotlivci, i o tom jsou nejnovější fasády. Poslouchat je můžete buď to v aplikaci Můj rozhlas, nebo na podcastových platformách, nebo samozřejmě na našem webu wave.cz. A já pro vás teď mám taky krátkou ukázku.
1: Bude to taky tak, že musíme počkat, až začnou ty nejhorší věci, až tady přijdou ty blackouty, abychom si vlastně fakt uvědomili, že to je potřeba, stejně jako u těch povodní, je to tím, že jsou míň hmatatelný třeba?
2: Je to neviditelný zabiják ve smyslu, že jednak jako samozřejmě není vidět a to vyčerpávání organismu a ten dopad té teploty přichází postupně. Jo, a když přijde povodňová vlna, tak vy fyzicky vidíte a ona vás fyzicky smete. A z toho takového vnímání toho mozku, toho pravěkého člověka, který v nás furt je, tak samozřejmě jako my, když vidíme v savaně toho lva, tak začneme utíkat. A když ten lev se plíží někde v té vysoké trávě a my ho nevidíme, tak vlastně pořád jako nemáme potřebu to řešit. Takže jako je tam i nějaké nastavení psychologické toho člověka, kdy to nebezpečí, které nevidíme, máme tendenci nějakým způsobem zlehčovat nebo ho nevnímáme tak urgentně. A v tom je ta nevýhoda těch vln veder. Je to pravděpodobné, že až opravdu přijde, tak jako ve Francii letos, a budou vyschlé řeky a i tady u nás a budou plné nemocnice, tak potom vlastně i tam státní správa, veřejná správa i obecně ta občanská společnost se řekne, aha, tak opravdu teďka musíme něco dělat. To je samozřejmě lepší než nic, ale myslím si, že už jsme natolik vyspělá společnost, že bychom měli být víc preventivní v tom konání a měli bychom se na to připravovat dopředu.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A o půl třetí pro vás mám dva festivalové tipy, nejenom na dnešek, ale vlastně na ještě i další dny v tomto týdnu. První pozvánka míří do Šafaříkových sadů v Plzni, kde od včerejška až do 8. srpna probíhá další ročník festivalu Inspiral Garden, v rámci kterého se dneska mimo jiné představí hudebně Teige, Leto s Monikou, Camilla Sparks ze Švýcarska, a z DJských jmen potom Filip TBC a nebo Membrane. To bychom měli plzeňský festival Inspiral Garden, no a samozřejmě včera začala v Praze další Prague Pride, letos na 6 hlavních místech, přičemž největší lokací je Pride Park nově na ostrově Štvanice, kde festival v sobotu vyvrcholí. No a program pro dnešní den hledejte na webovkách festivalu praguepride.com.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na Rádiu Wave.

Venír jedná o tom, že byste se měli probudit, jestli jste si teďka dávali po obědového šlofíka, tak je 3:15 a my pokračujeme do New Yorku za post-hardcoreáři Show Me The Body, kteří vydali nové album. Čtvrtá řadovka se jmenuje Alone Together, rozhodně má popovější zvuk než jejich předchozí tvorba, ale myslím si, že na život to pořád bude docela energický nářez, ostatně přesvědčit na vlastní oči a uši se o tom můžete už za necelé 2 týdny. V sobotu 15. srpna se totiž Show Me The Body znovu s tou novou deskou představí v pražském klubu Bike Jesus. No a my si z ní hrajeme věc Do What's Right, Happy. Sometimes I wanna hurt myself, I think it'll

0: Happy.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

Libanonská zpěvačka Thum a její věc Cortisol doznívá 10 minut před úterní 3. odpolední, takže Jarda Petřík se s váma pro dnešek loučí, zítra jsem tady zase ve stejném čase. No a dneska od 3 do 6 si užijte odpolední vysílání Rádia Wave v doprovodu hlasu Martiny Foldinové. Z muziky do té 15. v playlistu ještě Adult mám Buchty Nouze nebo Metro Boomin a Future. No a opatrujte se, dávejte na své pozor v těch vedrech, pijte a pohybujte se ve stínu.

0: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní.
1: Buchty.
2: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

trocha elektroniky na vlnách Rádia Wave, v tohle formace Brutalismus 3000 se skladbou Gewalt. No a já mám v úterý 4. srpna 9 minutek po 15. odpolední. Přeji krásné a příjemné odpoledne. Doufám, že máte moc hezký, příjemný den. No a ze studia Wave už vás tím pádem teď se startem další vysílací směny zdraví Martina Foldynová. Tradičně tady pro vás budu zhruba do 17:30. Za tu dobu společně stihneme ukázku z aktuální epizody herního podcastu Quest, koukneme i na aktuální díl našich chudáčků. No a na závěr kolem 17:30 vám pustím novou epizodu našeho magazínu Podhoubí, ve kterém se věnujeme ekologii a

0: Bullseye. Remove dart.
1: Český rozhlas.
2: Rádio Wave.

0: Lana Del Rey teď na vlnách Rádia Wave, ale před námi už slibovaná ukázka z nového dílu herního podcastu Quest. V Questu si tentokrát budete moci poslechnout vášnivou debatu z letní podcastové scény, kde Jarda, Šárka a Lukáš rozebírali své vysněné tituly, které ještě ale nikdy nikdo nevytvořil. Celý tento díl už teď můžete najít na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích. Tady slíbená ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Dobrý den.
4: Dobrý večer.
3: Vás, dobrý večer. Vítáme vás na živé epizodě Questu, kterou natáčíme na letní podcastové scéně v Troji. A úplně poprvé, my už natáčíme ty živáky docela dlouho, už pár jich za sebou máme. A úplně poprvé dneska máme vyprodáno, takže za to jsme vám chtěli strašně moc poděkovat, že jste za náma dorazili. Opravdu si toho vážíme.
4: A to tleskáte sobě.
3: Tleskáte sobě a tleskáte si správně, protože přece vy jste ten důvod, proč my jsme tady. Mé jméno je Jarda Mévald, společně se mnou je tady Lukáš Grigar.
4: Dobrý večer ještě jednou.
3: A netaktně jsem nechal na poslední místo, ale rozhodně ne svým šarmem, důrazem a vším možným. Šárka Tmějová, ahoj.
5: Dobrý večer, dobrý večer.
4: Myslíš šarkmem?
3: Dneska téma dnešního dílu, protože my jsme loni dělali takovou politickou, nepolitickou satiru. Byl tady s náma Jan Špaček. Původně jsme chtěli, aby byl tajným hostem i dnes, aby dorazil a zasedl si někde mezi tady vás do publika. Třeba se to stane, protože on mi říkal, no možná, uvidím. A což je takový velmi konkrétní samozřejmě. Téma dnešního dílu není o politice, ani apolitice, ani nepolitice.
5: Ani o ptácích.
3: Ani o ptácích.
5: Ani o špačcích.
3: Ano, to je pravda. Chvilku mi to trvalo, než mi to docvaklo.
4: Počkej, tyhle vtipy mám dělat já, ty jako nejlasnější.
3: Dneska to bude o hrách, které ještě nikdy nikdo neudělal. Protože já, když jsme si dávali dohromady toto téma, tak jsme zjistili, že společně jsme hráli ne stovky, ale možná tisíce her a je těžký nás překvapit. Je těžký překvapit člověka, který se hraním her živí. A člověk by si řekl, a to je přece super práce, živit se hraním her. Člověk jenom hraje hry, pak hraje hry.
4: Pak hraje hry dál, protože nemá na jídlo, protože to není dobře placená práce.
3: Ano. Je to odvětví, ve kterém je to složité, zejména teda v roce 2026. Šárka by o tom mohla velmi vyprávět.
5: Mě ještě nikdo nepropustil na rozdíl od tisíců různých lidí, kteří se živili děláním her, ne teda hraním, ale možná i tím hraním.
3: Ano, ale naše herní zkušenost kolektivní je taková, že když člověk si řekne, no počkej, ale tohle ještě nikdo nevymyslel, tak často někdo z nás řekne, ne, počkej, hra z roku 97, která se jmenovala XYZ, nebo Z třeba, tak...
5: Tam jsou ty diamantový krochny,
3: Jardo. Tam jsou... Já to neřekl.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.

0: Celá Praha tento týden žije Pride Weekem a dnes budeme mít i velmi tematické vysílání, co se týče našeho podcastu Nádech, protože nenávistný a zraňující jazyk namířený proti queer lidem může mít psychologické, společenské i politické dopady. No a některé mohou být dokonce tragické. No a jak takové projevy vypadají? Umí se nějak maskovat? Kdy a proč přerůstají do fyzických útoků? Jak se proti stigmatizujícímu jazyku bránit a co třeba dělat, pokud jsme sami v roli přihlížejících. O tom se s filozofem jazyka Tomášem Koblíškem v Novém nádechu baví kolegyně Lucie Zajda. Pokud chcete slyšet výsledek nové epizody našeho podcastu Nádech, zůstaňte u přijímačů třeba až do 19. hodiny do večera u nás ve vysílání, no a nebo třeba přelaďte na některou ze streamovacích platform.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: Domácí pětičlenná formace Island Mint s trackem Burnout teď na vlnách Rádia Wave, ale před námi už Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát vám přináším pozvánku, která se dotýká celého tohoto týdne, pokud se budete vyskytovat v Plzni, a že bych vám doporučovala se tento týden vyskytovat v Plzni, tak mám pro vás tip na festival Inspiral Garden. Festival Inspiral Garden se vlastně letos vrátil už po sedmé, probíhá až do 8. srpna, no a proměňuje Šafaříkovi a Smetanovi sady v Plzni takový živý komunitní prostor plný hudby, DJ setu, debat, street foodu a designu. On vlastně součástí toho programu je taky oblíbený street food festival Babylon na Plotně, nebo třeba Mint Market s tvorbou lokálních designérů a tvůrců. Inspiral Garden dlouhodobě propojuje alternativní kulturu s místní komunitou, no a z veřejného prostoru pak vytváří vlastně místo setkávání, sdílení i nových zážitků. Dobrá zpráva pro vás, vstup na tento festival zůstává tradičně kompletně zdarma, jenom za dobrovolný příspěvek, pokud by se vám tam skutečně velmi líbilo. Pokud chcete znát celý program na celý tento týden, koukněte na jejich velmi pěkně zpracované webové stránky inspiralgarden.cz, tak to je to jednoduché. No a já můžu zmínit, že pokud budete kolem třeba už dnes, tak můžete stihnout jednu z debat v rámci aktuálního programu, tentokrát tedy na téma, jak dělat kulturu mimo Prahu, což myslím, že by mohlo zajímat spoustu lidí z hudebního světa. No a co se týče vystupujících umělců, umělkyň, formací, tak dnes třeba má domácí velmi oblíbená kapela Taige, nebo třeba slovenská hudebnice Leto s Monikou. Inspiral Garden, Plzeň, Šafaříkovi a Smetanovi sady, a to až do konce týdne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Hudebnice Hanna Wu se skladbou Care teď v úterním odpoledni na Radio Wave. 7 posledních minutek nás dělí od 16. odpolední, je úterý 4. srpna, což je den, kdy slaví svátek všichni se jménem Dominik a Dominika, takže pokud někdo z vás poslouchá naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího, přeju vám takto při odpoledním čase, doufám, že už vám popřál někdo jiný, no a pokud ne, tak aspoň já takto ve vysílání Radia Wave. No a mám pro vás rovnou i dárek, samozřejmě následující skladby u nás v playlistu, speciálně jenom pro vás. Bude to třeba kytarovka Military Gun před 16. odpolední, nebo silná hudební spolupráce z domácích Luhů a Hájů, producent Vírcky a hudebník Toyota Vangelis na společném tracku Den D. Tak je to pro vás Den D.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Myslím, že každý z nás má někdy v životě trošku slabší okamžiky a občas je prostě potřeba si různými cestami pomoci, třeba i nějakými opakováními manter. Tohle je Oscar Scheller, Katie Gavin s trackem I'm Enough. Já jsem dost, myslím, že občas je potřeba, abychom si to i v dnešním rychlém kontextu našich životů připomínali. Úterý 4. srpna, 16 hodin, 6 minut k tomu. Martina Foldinová vás zdraví z proskleného studia Rádia Wave. Posloucháte dnešní úterní odpolední on air. Doufám, že máte hezký den, že si připadáte, že jste dost a že jste toho třeba dost zvládli. No a pokud jste měli volno, takže jste si ho dost zvládli užít. Já vám už za chviličku ve vysílání Wave pustím ukázku z aktuální epizody našich chudáčků, tak pokud jste třeba měli nějaký splín, tak pevně doufám, že tentokrát vám to rozhodně zvedne náladu, protože přesně od toho jsou tady naši chudáčci. Teď už ale zase další muzika, ještě předtím, než vám tu slíbenou ukázku pustím, mý oblíbenci The Murder Capital už za chviličku, Nicole Miglis s trackem Lure už za chvilku též, no a teď už novinka, stále ještě z našeho pravidelného playlistu, londýnská reperka John Glacier a ukázka její aktuální tvorby. Tady track s názvem Bond Girl.

0: výtečním Red Capital se skladbou Heart in the Hole, teď na vlnách Rádia Wave, no a neméně výborní chudáčci teď před námi. Chudáčci takzvaně nahlédnou pod pokličku sami sobě, no a odhalí ty nejvíc bláznivé nabídky, které jim přinesla herecká práce. Do jakých situací dostala Adama a Petra vlastně jejich herecká profese, no a obstáli se ctí? Poslechněte si aktuální díl, kterým vás provedou milovníci, kaskadéři a myslitelé Petr Uhlík a Adam Trnka Ernest. Před námi krátká ukázka.
1: Se mnou do posilovny.
2: Chodí Benito Rosso?
1: Ne, chodí, protože já chodím rád do takový jedný jako zapadlý a chodí tam v ten čas většinou taková partička tří autobusáků, kterým je v průměru 45 třeba a vejš. A já, aby jako oni věděli, jakýho tady intelektuála mají vedle sebe, tak jsem si vedle toho, vedle té lavice, na který jsem cvičil, položil ten časopis otevřený směrem do té posilovny.
2: Ne.
1: A říkal jsem si, že když půjdou kolem,
2: stará škola, jo.
1: No ale no přesně to hlavně. A říkal jsem si, že pak budou třeba říkat.
2: My tady máme takovýho fakt blázna do kulturistiky.
1: Jo, přesně, ale já přitom nejsem jako blázen do kulturistiky.
2: No
1: ale
2: ten den chtěl být.
1: Ten dneska jsem chtěl být. A chtěl jsem, aby si oni, až půjdou, ty normální, víš, ty jasně, normální chlapy z práce,
2: jasně,
1: až půjdou k těm autobusům řídit ty naše, řídit ty naše životní dráhy, tak aby si říkali, mimochodem chlapi, všimli jste si, s čím cvičí ten herec? On nečumí do mobilu. On má nějaký starý kulturistický časopisy. Tyjo, to je skvělý, to už se dneska nevidí. A takový už dneska nejsou. Možná to s tou jeho generací
2: není tak špatný.
1: A abych se přesvědčil, jestli si to opravdu říkají.
2: Tak jezdíš autobusem s tím.
1: Tak jsem si vypnul sluchátka, i přesto, že jsem měl v uších.
2: To je tak ubohý, ale já to tak znám.
1: A zjistil jsem.
2: Já to
1: jsem
2: taky dělám. No.
1: A zjistil jsem, že jsem jim úplně
2: že to vůbec
1: ne, že podle mě si ani nevšimli za těch x let, že se zapotkáváme.
2: No.
1: Ale jako, ano, tohle jsou ty skupiny lidí, ke kterým já tak jako lnu.
2: Jo, a chceš udělat dobrý dojem před nimi.
1: Ano, přesně.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas.

0: Představte si odlehlé osady pod Hučským štítem, a to v dubnu 1853, které marně čekají na příchod jara. Dočkají se ale vlastně na přívalu sněhu, který všechno a všechny pohřbí. No a k tomu se pak přidá hlad, neznámá epidemie, hrůza a tak trochu šílenství. Spisovatelka Petra Klabouchová se v novém románu vrací na Šumavu, aby odvyprávěla příběh jednoho z největších přírodních i lidských neštěstí tamního regionu. O Vonu, tedy knihu o bezejmenných ženách, vlčích synech a bílé tmě, si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži webu iRozhlas.cz. Ty pravidla jsou velmi jednoduché, zejména pak musíte znát odpověď na soutěžní otázku, která tentokrát zní. Jak se jmenuje román Petry Klabouchové, ve kterém se inspirovala skutečnými motáky psanými v celách pankrácké věznice? Pokud znáte odpověď, tak je to velmi jednoduché. Můžete se zapojit do soutěže opět románů Vona. Napsat musíte do tohoto pátku 7. srpna do 18. hodiny, a to na e-mailovou adresu soutěž.irozhlas@rozhlas.cz. Koukněte se určitě na podrobnější podmínky této soutěže irozhlas.cz sekce Kultura. Tady můžete najít podrobný článek a rozhodně si taky můžete počíst trošku víc o novém knižním titulu. Připomínám, soutěžíme o knihu spisovatelky Petry Klabouchové, nový román, který se vrací na Šumavu a nese název Vona.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

0: Tvrdík, českobudějovická hudebnice Martina Činátlová, kterou asi spíše budete znát pod jejím hudebním pseudonymem Margery, taky vítězka hitparády Neobjevených Starter, už asi ani nevím z kterého roku, 3 roky zpátky. Tohle byl její vítězný track Only a Dream, ke kterému můžete najít velmi krásný videoklip na YouTube Radia Wave, ale my už teď společně zamíříme za dalším kulturistánem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Radia Wave.
2: Kulturní tipy na Radiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát vám přináším jednu festivalovou pozvánku, která se dotýká tohoto víkendu, protože právě tento víkend, a to vlastně tento týden už od čtvrtku, můžete zažít hudební festival, zejména hudební festival Povaleč v obci Valeč. Festival tady startuje už 6. srpna, potrvá do 8. srpna. Je to festival bez plotů, pokud jste nikdy nebyli, s vlastně doporučeným vstupným. To tedy neznamená, že je festival zdarma, ale že výši vstupného organizátoři nechávají na vás, na návštěvnících, na všechny návštěvníky, ale apelují, aby přispěli alespoň minimální doporučenou částkou. Tak můžete se rozhodnout, jaká částka to bude. Festival Povaleč, tedy 6. až 8. srpna. Letos na line-upu jména třeba jako legendární domácí formace Omskver, taky slovenský hudebník Fuck Cult z Radia Wave budete velmi dobře znát, hudební kapelu Meluzínu, vystoupí ale i Ventolin, Anky, Miss Petty, má oblíbená formace Taige, kapela Good Times Only, Tolstoys, MC Gay, Chendos, Lumen, Frankie and the Deadbeats, Tuskent, Josefina Dusk nebo třeba kapela Island Mint. Na dětské stage se dočkáte taky divadelních představení, na místě můžete zažít čítárnu, jsou tam různé workshopy a přednášky. Pokud chcete znát kompletní program, koukněte na web povalec.cz, najdete tam podrobný hezký harmonogram. No a já samozřejmě musím připomenout taky obsah Radia Wave, který můžete potkat na festivalu Povaleč. Letos je to tedy zejména náš magazín Podhoubí, který je tentokrát přivítá na festivalu investigativní novinářku Zdislavu Pokornou z deníku N, se kterou bude probírat její novou podcastovou sérii Tykačů v svět, takže na místě, co se týče moderace, naše Mája Kořenová a Prokop Pithart. A pokud náhodou netušíte, co je to podcastová série Tykačů v svět, tak ta nabízí celkem unikátní pohled na to, jak se velké biznisové zájmy dotýkají životů obyčejných lidí v těžce zkoušeném regionu. Sama za sebe určitě doporučuji. A navíc jsem ještě přednedávnem byla na osobní exkurzi, co se týče prostoru bývalého lomu ČSA, který se právě řeší dolů ČSA, který se teď právě řeší i v kontextu zmíněného podcastu, tak pokud vás to zajímá trošku víc dohloubky, rozhodně doporučuji, naše Podhoubí to bude dozajista velmi podrobně rozebírat na festivalu Povaleč.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Děláme vlny.

0: úterních 16 hodin 51 minut k tomu. Tohle byly Snu Allegra a Tyler the Creator na společném tracku Neon Peach. No a my s vítečnou muzikou budeme pokračovat i nadále do 17. hodiny a samozřejmě i po ní, ale do té 17. konkrétně před námi hudebnice americká queer hudebnice Fletcher, taky vítečná Sharon Van Etten, no a do třetice, do 17. Soma, hudební domácí projekt hudebníka Jakuba Bolbola, rozhodně doporučuji jeho debutové EPčko k poslechu. My si z něj už za chvilku pustíme track Tower.
1: Popmese 2026. Einstürzen Center Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

V úterý 4. srpna ladíte odpolední on air na vlnách Rádia Wave. Je 6 minut po 17. odpolední. Dneska už jsem jednou zmiňovala svátek slaví Dominik a Dominika. No a pokud se mám kouknout třeba i na nějaké historické události spojené s dnešním datem, tak koukněme do minulosti českých zemí. Můžu se podívat třeba na rok 1306. To totiž český král Václav III. Byl vlastně zavražděn v Olomouci. No a tím pádem dynastie Přemyslovců vymřela po meči. To je asi slovní obrat, který si dost dobře můžete pamatovat ze školy, z nějaké historie. Když u té historie zůstanu, tak můžu zmínit třeba rok 1427 a husitské války, které probíhaly v této době. Spojené husitské svazy totiž porazily vojska třetí křížové výpravy, a to v bitvě u Tachova, což je dost možné taky fakt, který jste se učili v rámci dějepisu. No a když přeskočím tedy do dřívější historie, co se týče roku 2004, tak to byla jmenována vláda v čele se Stanislavem Grossem. Tak to je třeba taky fun fact, protože ono se to nezdá, ale rok 2004 už úplně nebylo včera. Když máme rok 2026, letí to, co si budeme povídat. 4. srpen, spousta dalších zajímavých faktů. Neříkám je jen tak z hlavy, čerpala jsem teď ze serveru wikipedie.org, tak pokud se chcete taky pobavit, můžete se tam dozvědět spoustu zajímavostí. A když ještě na závěr zmíním třeba dnešní narozeniny, tak to slaví Jáchym Topol, český básník, prozaik, hudebník a žurnalista. Ten se stal v říjnu roku 2017 vlastně za román Citlivý člověk laureátem státní ceny za literaturu. A tím už fun facty končím pro dnešní den. Tady je další položka našeho playlistu Darko Don a jeho Dancehall v podobě tracku Lifestyle. Zadumoš pět, zadumoš pět.

0: Tolik formace Django Django na vlnách Rádia Wave a před námi poslední Kulturistán, který nabídnu v rámci své dnešní úterní směny.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát nabídnu pozvánku na speciální instalaci, kterou můžete zažít v Českých Budějovicích v prostoru kasárna Žižkárna, a to zítra ve středu 5. srpna od 17. hodiny. Ta instalace nese název Kolemejdoucí. Představte si 6 bytů jako zrcadlo české společnosti. No a Kolemejdoucí je vlastně narativní prostor. Je to výtvarná instalace inspirovaná sociologickým výzkumem s názvem Rozdělení svobodou česká společnost po 30 letech. No a místo grafů a statistik tady nabízí 6 zmenšených bytů, které reprezentují různé sociální třídy dnešní České republiky. Návštěvníci do nich mohou vstoupit, otevřít zásuvky, číst dopisy, prohlížet osobní předměty, no a postupně objevovat příběhy jejich obyvatel. Instalace využívá principy narativního designu. Inspiruje se počítačovými hrami a imerzivní instalace vlastně tak nějak funguje na tomto místě, dohromady zve k novému pohledu v uvozovkách na ty druhé, a to bez předsudků, skrze ten zmíněný prostor a taky osobní zkušenost. Pokud vás to fascinuje stejně jako mě, připomínám instalace, kterou můžete zažít v Českých Budějovicích, kasárna Žižkárna, Kolemejdoucí a 17. hodina zítra ve středu 5. srpna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: It get you seasick, charged up, fully barred up. I'm unleashed in.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu V.

0: co potřebuje zajíc, aby přežil v dnešní zemědělské krajině? A co potřebuje myslivost, aby se stala skutečnou péčí o přírodu? To se dozvíte v aktuální epizodě našeho Podhoubí v rámci rozhovoru kolegy Prokopa Pidharta s myslivcem, zemědělcem Miloslavem Chlumským a taky výzkumníkem Richardem Ševčíkem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Je lehce po půl šesté a před námi, jak už jste asi pochopili, je nová epizoda našeho Podhoubí. Já se s vámi pro dnešní den loučím, ale těšit se na vás budu zase zítra.
1: Podhoubí. O prostředí, ve kterém žijeme, a o lidech, kteří nás inspirují. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Kdybychom se dívali na zemědělskou krajinu očima zajíce polního a přizpůsobili tomu to, jak ji budeme utvářet, co všechno by se v ní změnilo k lepšímu. Zemědělská krajina v Polabí to nejsou jen nekonečné lány, ale i ostrůvky pestřejší krajiny, kde se zajícům daří. A proč? To nám řekne myslivec a zemědělec Miloslav Chlumský z Ratenic, což je vesnice kousek od Poděbrad. V druhé půlce rozhovoru se budeme věnovat výzkumu zajíců, který kolem Ratenic probíhá dlouhodobě, a to s Richardem Ševčíkem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, se kterým jsme po polí chodili po setnění s termovizema. A zajíců jsme viděli spoustu. Já jsem Prokop Pidhart a tohle je Podhoubí.
1: Podhoubí na Rádio Wave.
2: Já jsem vyrazil k vám na zajíce se podívat. Proč jste mě vlastně vzal konkrétně na tohle místo?
3: Je to místo, které jako ukazuje nějaký kontrast. Jakoby řekněme, jakou snahu o to zpestření. Takže my stojíme v té části, kde to je teď jakoby v nějakým progresu. Kdy se snažíme ten velký půdní blok jakoby kouskovat. A vnášet do té krajiny tu pestrost, která by v té krajině měla být vlastně přirozeně.
2: Takže vidíme tady nějakou novou výsadbu, to je vaše práce. Tady je vlastně v řadě několik dubů, kolem je taková mez travnatá.
3: Jo, je to vlastně původní polní cesta, která se obnovila. Je to práce vlastně, spolupráce obce a mysliveckého spolku.
4: To vlastně byl jeden velký vlastně půdní blok v podstatě, zhruba 80 hektarů. Vedle soused nebo vedle další zemědělec má nějakých 30 a na druhé straně bylo 25. To bylo v podstatě vždycky jako jedna plodina, monokultura. Když se to sešlo, ty tři, tak to bylo vlastně těch 100-25 hektarů. No dneska to je takhle, no, rozkouskovaný.
2: A jaký plodiny tady střídáte teda?
4: Jakoby v mimo seváku, to já vždycky musím počítat a přemýšlet, co všechno dělám, ale dělám jako klasiku pšenici, ječmen, tady je strnčí po ječmenu. Dělám hrách, zkouším soju, dělám mák, dělám množení třeba úročníku, inkarnátu, lničku dělám. Chtěl bych zkusit třeba len olejnej příští rok.
2: No a jak na to teda zareagovali ty zajíci?
4: Já jako ten vývoj tady, tohle to je vlastně práce toho mysliveckého spolku, který tady vlastně jakoby hospodaří, že na tomhle tom území. Ty chlapi začali už v 90. letech jakoby pracovat s tou krajinou, jo, nějakým pokusem omylem výsadby. Řešili někde prostě remízy se zakládaly, kde se dalo, sázelo se po příkopech, jo, jak se dalo. Pak se začali navazovat na to nějaký drobný políčka a my jsme měli tu výhodu, že tady neproběhla, já to nazvu jako tou agrofertizací, jo. Sice tady nehospodaří jakýkoliv podnik z toho koncernu Agrofertu, takže ta řeknu chemizace, brutální nástup, jo, ty intenzity v tom zemědělství tady nikdy neproběh. Takže vlastně ty populace, ty drobní zvěře tady vždycky byly jako ve vyšších počtech a to tomu přikládám jako velký díl toho, že vlastně je to dneska takový, jaký to je tady. Jo. Takže to nebylo z nuly, ale bylo to nebezpečný v tom, že kdyby došlo k prodeji toho podniku a nastoupil jsem nějaký prostě řízek, který to prostě pojede tu intenzitu, na těch bonitních půdách, tak přijdeme prostě o tu drobnou zvěř, jako o to přišli prostě jinde, no, Roudnicko třeba, no, tam byli jsme kupovat sítě na odchyt zajíců a ty chlapi tam chytali zajíce prostě roky, no a prostě změna hospodaření, v podstatě novej vlastník toho podniku a do 5 let byli bez zajíců.
2: Mluvíte o odchytu zajíců, za jakým účelem odchytáváte zajíce?
4: Tak za účelem prodeje do lokalit, kde ten zajíc vlastně jsou nějaký zbytkový populace nebo populace na nule a tam vlastně ty myslivci se snaží toho zajíce jakoby vrátit. No.
2: Takže vy jich tady máte teď tolik, že je možné je i chytat a podporovat populace jinde.
4: Přesně tak. V podstatě tady od nás se ty zajíci jakoby šíří do těch jako okolních, řekněme, spolků. Tady vlastně Výzkumný ústav lesní hospodářství myslivosti dělal projekt na toho zajíce, takže porovnával vlastně tu tvrdě konvenční krajinu s tou naší, řekněme, ekologičtější a proč se tomu zajícovi u nás daří a vedle ne. Ale je vidět, že ten zajíc od nás má třeba do té sousední honitby, jako se šíří, jo? Takže je vidět, že prostě na těch hranicích toho katastru těch ratenic, že ten zajíc jako je, a čím dál je od vlastně toho našeho katastru, tak ten zajíc jako ubývá není.
2: A co tady teda nachází? Protože ty prvky krajiny, o kterých se bavíme, to jsme vlastně furt v takových jako obecných pojmech. Mě by zajímalo jako konkrétně, co ten jeden jednotlivý zajíc potřebuje pro to, aby se mu tady dařilo.
4: Když to řeknu myslivecky, tak vlastně každý živý tvor, včetně člověka, potřebuje tři základní věci pro život. Že jo? Klid, kryt a paši, potravu. Když to teda tomu zajícovi jako dáte, tak se mu jako daří. Jo? Takže ten klid má, když má se kde schovat, takže ten ukryt. To znamená, že ta krajina musí být pestrá, nesmí prostě se stát to, že máte někde prostě plachtu, třeba 30 hektarovou, jo, když to řeknu dneska, by měla být jenom 30 hektarová maximálně, a víme, jak to je, že to je trochu jinak. Takže když máte takovýhle prostě velký půdní blok a ta plodina vám tam zmizí prostě takhle, prostě přijede
2: mašina. Že ji sklidíte.
4: A za 2 hodiny prostě přijedou, prostě dneska 2 výkonný sklízící mlátičky, těch 30 hektarů pobouchají prostě za 2,5–3 hodiny. A prostě nic, jo. Za ním přijede traktor, takhle to podmítne, jak to je vidět tam vedle. Mm-hmm. V podstatě během 1–2 dnů ty živočichové v té krajině, nejenom zajíc, vlastně přijdou o všechno, co tam měli. A musí si zvykat vlastně na absolutní nulu. Nemají potravu, není tam jediný lísteček, na který by se zachytila rosa. Tady v té krajině nejsou prostě protkaný potokama a tůněma a tak dále, takže ty jsou hodně závislí na tomhle. Když tohle to nedostane, tak ten zajíc prostě nebo ty zvěři se nedaří, no. Tím, že tady děláme takovou tu mozaiku a dostáváme se do toho, že vlastně ty plodiny se nesklízejí ve stejný čas, každá plodina dozraje jinak, každá plodina se sklízí jindy. Teď tady se snažíme, že jo, vidíme prostě, že máme tady nějaký čirok, tamhle je soja, tady je ten pás tý, řekněme, zemědělský vegetace s tou dopravnou výsadbou. Tady máte myslivecký políčka, které tady budou v podstatě takhle stát až do jara. Tady máte to strniště moje, který já tady nechám strništěm měsíc. Prostě s tím nebudu hejbat. Vedle, ale už třeba zejde výdrol, jo. Takže vlastně to pole se zazelená a já můžu podmítnout. Jo, mm-hmm. Už vím, že prostě tam něco mají, tak já si tady začnu s tím polem pracovat, abych mohl sejít následnou plodinu. A vlastně tím dochází k tomu, že nedojde vlastně k tomu okamžitý ztrátě všeho. Jo, že máte tu mozaiku, prostě vždycky ten zajíc nebo ta zvěř si prostě teďkon tady něco najde, že vlastně takhle, no.
2: No a jak je to vlastně jako pro vás výhodný, že tady vlastně máte práci navíc, že ty plodiny střídáte, sklízíte v různý čas, děláte tady výsadby?
4: Tak jako environmentálně to je nevypočitatelné, no, v podstatě. To je, jak jsme stáli, přistálo káně, že jo, chytalo hraboše, jo. Mě na tom malým půdním bloku vlastně, když ten život tady je, tak mi pomáhá, jo. Já mám prostě problémy s hrabošema, jo. Tadyhle s pronutím kňučej, že odněkud tady z té trávy lezou hraboši, tam není jediná aktivní nora, to ještě nevychytaný, jo. Ten hraboš žije prostě toho půdního bloku, kde prostě není predovaný, on nemá být ani jak predovaný, jo. Takže jestli to řeknu, ten benefit pro mě v tomhle tom je rozhodně ve snížení těch škod. Co mi to přináší? Vlastně jako radost, to je asi to správné slovo. To, že vidím, že to, co dělám, je jako k něčemu, ale hlavně není to jako zbytečný. Je vidět prostě neustálý progres, že jak se to všechno zlepšuje, vylepšuje, člověk jako navazuje, že začínal jsem konvenčně hospodařit, teď už jsem prostě čistě v ekologii, ještě se snažím to dělat jako regenerativně, jo, takže a pak člověk chodí prostě po tom poli, někdy ho to jako trápí, některé věci, ale nepřemýšlím nad tím, jako, že to je na nic a prostě musím se vrátit k tomu, že vezmu plůch a celý to rozborám. Ne, přemýšlím nad tím, kde jsem udělal tu chybu, že to je takhle. A jak to udělat, abych prostě nepoškozoval půdní život, abych neškodil prostě obratlovcům těm větším, řekněme, těm zajícům, že jo? Abych neškodil koroptví, která tady hnízdí, abych neškodil křepelkám.
2: Byl jste dřív zemědělec nebo myslivec?
4: Dřív myslivec.
2: Jo.
4: Vlastně odmala mě k tomu vedl děda, takže jsem tady chodil po těchto těch polích od malinka. Tady jsem to začal jako provozovat, vlastně když mi bylo 18, jo, tak jsem si udělal lovecký lístek a zbroják a prostě byl jsem ten mladý začínající myslivec, ale nějak jak mě tomu děda jako vždycky ved, tak mi říkal, kde jsou třeba naše pole jako rodinný a tak. A nevím, proč jsem přemýšlel jsem vždycky nad tím, jako, že jsem viděl, že to jako není dobře, jo, že prostě jsem tady chodil a tady bylo třeba prostě těch 80 hektarů kukuřice. Jsem říkal, to je prostě k ničemu, já to kukuřici neprojdu ani tamhle říčka Vírovka, jo. Teď. To je hrozný, já se v tom ztratím, jo. Teď prostě jak to může být ty zvěři. tak prostě člověk tomu jako získává nějaký cit tou výchovou, tím, že mě prostě děda brával sebou na různý ty brigády a co se chlapi snažili, že jo. To člověk jako ovlivňuje, tak nad tím přemýšlí, že jo, získává k tomu nějaký cit, zjistí, že k tomu má prostě jako lásku, jak ty zvěři, tam má odkaz zajít.
2: A výborně, vidíme prvního zajíce v dálce.
4: Tamhle vpravo sloupuje další a on není vidět, teďko
2: nějaký... Jo, vidím, vidím.
4: Takový proužek, to je jenom pará, ale on stojí.
2: Tak už vylejzaj, protože už přichází večer.
4: Člověk jako měl ty sny, nějaký vize, říkal si, jak by bylo hezký spojit třeba Vírovku tady s tím Retenským potokem, že jo, s tím Hloubákem, jak my říkáme. Jo, nějakým biokoridorem, jo, aby prostě se to tady rozčlenilo, ten lán, aby se prostě podpořilo ten život v té krajině, aby ta krajina byla prostě hezčí, pestřejší jako pro toho člověka. No a když jsem končil tu profesní dráhu toho myslivce, že řekněme jako profesionálně, tak jsem v té době vlastně už začínal jako hospodařit pomalonku a že jsem si bral ty rodinné pozemky zpátky a říkal jsem si, tohle je cesta, jako takhle to tady prostě kouskovat. Jo, jako tu krajinu vlastně ovlivňovat, ne tím, že budu stát tady na návsi a křičet, tak je to špatně, ale jít a reálně něco dělat. No.
2: Jak je na tom vlastně myslivost v Česku, když se podíváme takhle na ten vztah k té krajině a k cítění nějaký zodpovědnosti, o který vy tady mluvíte?
4: Myslivci stárnou, mladí nejsou. Ty starší, tak ty jsou vlastně odkojený, řeknu, dneska to jsou 70. 80. leta, jakože. Takže taková ta socialistická lidová myslivost, to mají prostě zarytý, zažitý. Tak to prostě je, že to taková doba byla a to si prostě s sebou přinesli do té dnešní doby. Tam je to složitý něco dělat, ale jsou mezi nimi ty osvícený jako u nás. Já prostě mám velký štěstí, že jsem se narodil tady v těch Ratajnicích, že jsem myslivců v Ratajnicích, protože ty chlapi opravdu začali v těch 90. už tenkrát to vnímali, jo, že je potřeba s tím něco dělat, tak se snažili, takže ty mě třeba dali ten základ. Ale obecně v těch Čechách jako je to složitý. Jako všude, tak i v myslivosti je nějaký lobby. Jo? Z myslivosti, já myslivost vnímám jako životní styl, jako poslání. Jako je to prostě moje profese. Jo? I když to dělám jako volnočasově, tak v podstatě to mi zabírá úplně nejvíc času. Jo? Jako to zemědělství dělám vlastně kvůli té myslivosti, kvůli té drobné zvěři, kvůli tomu jsem začal. Jo? Prostě i ta myšlenka byla vlastně začít to dělat takhle v malým, takový to rakouský styl hospodaření. Ty mladší, co přijdou, tak to často berou jako volnočasovou aktivitu, jako zábavu. Prostě vezmu si kopačky, jdu kopat fotbal, tak oni to mají, beru flintu a jdu dělat myslivost. Jo. Myslivost jako taková je dneska hodně intenzivně spíš jako lovectví. To se odvíjí vlastně ty problémy, které prostě kolem té myslivosti jsou. Přitom ta myslivost je vlastně nástroj, já to nazvu vrcholný ochrany přírody a krajiny. Jo. Kdy vlastně vy máte v ruce jako myslivec, prostě třeba já vidím, že mám ty schopnosti, dovednosti jako v té krajině dělat spoustu věcí a třeba to ovlivňovat i tím lovem, jo? Že prostě můžu ten daný druh té zvěře jako ovlivnit lovem tím, že prostě držím ty její stavy v nějakým normovaném stavu, řekněme, mělo by to tak být, aby jsme drželi nějakou rovnováhu, jo? Aby prostě na jedné straně to nevyskočilo, na druhé straně to zase jako ubyde, jo. Takže takhle to vnímám a myslím si, že tohle je jako budoucí role myslivosti. Mluví se o nějaký profesionalizaci, jenže profesionála musíte zaplatit. Dneska prostě, když nemá stát na to, aby zaplatil úředníka navíc na ORPčko, který by tu myslivost volnočasovou, tak jak je teď, tak jako nějak jako reguloval a organizoval.
2: A jak vám do tohohle teda zapadá potom ten predátor vrcholovej? Vy jste vlastně přímo použil spojení jako vrcholný nástroj ochrany přírody. Co jako vrcholoví predátoři?
4: Já jak přemýšlím, tak prostě jako respektuju každýho obyvatele té krajiny, nebo jestli to je liška, nebo vlk, nebo medvěd, tak prostě do té naší krajiny patří. Myslivci nadávají, že vlci, jasně, protože vlci žerou zvěř, že jo, ne úplně třeba dokonale, tak jak by si to myslivci představovali, aby lovili opravdu jenom ty slabší kusy. Prostě stává se, že strhnou silného jelena, že jo, prostě, že to sníží počty třeba muflonní zvěře jako v některých lokalitách a tak, ale dobrý, tak prostě o to tam je, že jo, tak těch muflonů tam nemusí být tolik. Je to i ta lobby, no, prostě tak jako dneska je to lovectví, prostě tak je nějaký biznis.
2: Vy jste říkal, že těch mladých myslivců je málo, ale přece jenom, když už teda jsou, tak cítíte u nich nějakou myšlenkovou jako progresivitu v tom přístupu ke krajině a k myslivosti, nebo tam dochází k tomu, že ty starší generace, které vyrostly teda
5: na tom socialistickém přístupu, tak předávají tenhle přístup i těm mladým.
3: Já bych řekl, že to je tak 50-50. Dřív jsme měli aspoň rok nějakou praxi, jako v té myslivosti, že jsme dělali kurz, rok praxi a pak to pro zkoušky. Dneska už to takový, jako, nevím, jak to je, jako běží, ale spíš je to takový jako hodně zrychlený. Jo. Pokulhává ta vzdělanost, jo. To vlastně proč tu myslivost, jak proč se dělá. Jo. Ta myslivost se prostě vytrhla, udělala se z toho volnočasová aktivita, zábava. Ta profesionalizace by tam měla být, ale právě taková ta dobrovolná, jako chceš to dělat, tak to musíš ale dělat takhle. Tady máš prostě kus té krajiny a prostě musí tady být tohle, prostě tak to zařiď. On to ten zákon o myslivosti i říká, jo? Tam je prostě ten odstavec, který říká, že prostě soubor činností, který a ty dále a tak dále a tak dále. Jo, kdo to dělá dneska, jako tyhle. Na rovinu, sám přemýšlím vlastně nad jako smyslem té myslivosti jako takový, jako proč to vlastně děláme. A jestli to je pro mě zábava, pro mě není zábava jít s flintou a prostě tady střílet zajíců, to prostě není zábava. To má být jako prostě práce, nějaká činnost, abych snižoval tu populaci, jo. Ale nebudu z toho dělat prvoplánově to, že se jdu pobavit s flintou na rameni, že tady jdu střílet zajíců. A já jsem z toho vždycky otrávený, na podzim znechucený. Jako mladší jsem se na to těšil, že jo, měl jsem to v sobě, že jo, jako naučený, ale pak jsem to, že jsem prostě zpracoval, že jsem viděl, že to je vlastně jako úplně takový jako k ničemu, jakože a teď se obhajuje různě, jako proč se to vlastně dělá, ale vždycky slyším prostě tak jako zasloužená odměna, že se pobavit, jako prostě říkám, ty se dej bavit tím, že jsi prostě střílet zajíců. To je prostě nesmysl. To je prostě činnost v té krajině. Ty tu krajinu ovlivňuješ, tak to musíš nějak pro něco dělat. Dobrý, máme tady 1000 zajíců. Není to dobře, musíme jich 300 prostě střelit, nebo ulovit, nebo chytit, nebo něco, ale prostě dělat z toho zábavu a jít a dělat to vlastně proto, abych mohl jít na podzim nahoru na toho zajíce, tak to je hrozný. Já toho jenom jako využívám trošku, nebo jako jsem u toho, protože prostě líp se mi to ovlivňuje, když jsem u toho, než když od toho uteču, že? Tak toho udělám nic.
1: Podhoubí s Prokopem Pithartem na Radio Wave.
2: Jdeme s Richardem kolem pole, míříme k biopásu a Richard se svým týmem na tomhle místě provádí už od roku 2022 výzkum zajíců. Součástí toho je i monitoring, takže přivezl dvě termovize, kterýma jde krásně do dálky vidět, kolik se tady po polích těch zajíců pohybuje. A jak hledáš ty mláďata zajíců?
6: Tak hledám je pomocí termovize. Ty zajíčata vlastně v průběhu noci vylézají na volnou plochu, tam čekají, dokud je zajíčka nenakrmí a pak si zase zalezou do krytu. Proto je nejlepší je hledat takhle u těch biopásů nebo u té nezemědělské vegetace, protože tu převážně využívají k tomu, aby se ukryli a přežili.
2: Ukaž.
6: Čerstvej.
2: Tak teď jsme našli zálech. Jak bys popsal zálech?
6: Místo pro odpočinek denní, kde ten zajíc v průběhu dne leží a je ukrytý. Nejlépe takhle v té vegetaci.
7: Jsou i chlupy vidět.
6: On si trošku vyhrabé tu zem a do toho si lehne. No.
2: Jak jsem zaznamenal, tak vy dáváte zajícům i vysílačky.
6: Ano.
2: Znamená, že vy je musíte chytit.
6: Ano,
2: přesně tak. Jak se říká, jako máš ho, když spadneš. Tak by mě zajímalo, jak vy dokážete chytit zajíce.
6: Poprvé jsme chytali do tenát, do takzvaných odchytových sítí tenát v průběhu ledna tady v Ratenicích a to se sejde desítky lidí, nastražíš se skrz pole nebo na kraji pole sítě a honci je tam ženou. Takzvaný chytači leží u sítě a čekají, dokud se ten zajíc nechytí, takže musí vyběhnout, chytit ho a dát do bedny. No. A díky tomu tady v Ratenicích to bylo, že jsme chytili třeba i 60 zajíců, jo, při jednom odchytu. A ty jsme pak mohli aspoň některý označit GPS obojkama.
2: No a na co jste se při tomhle monitoringu zaměřovali? Jaký vlastně data vás zajímají?
6: Tak díky těm GPS obojkům jsme byli schopni získávat pozice třeba i každou půl hodinu a zajímalo nás ten pohyb v té krajině, jaký ten domovský okrsek, tedy výměru plochu využívá ten zajíc, jak je ovlivněný třeba při žních ten zajíc, jak se pohybuje v té krajině, i co preferuje. Proto jsme i monitorovali plodiny na polích a strukturu té krajiny. Ze základních těch výsledků víme, že ten zajíc tady v té pestré krajině se pohybuje třeba jenom na 4 hektarech, jo? Že mu stačí životu u těch biopásů hlavně a takhle. Nemá tendenci přecházet tam silnici nebo prostě drží se jenom na tom malém území. Kdežto ve vedlejší honitbě v konvenční krajině, tam jsme zjistili, že ta výměra je až 160 hektarů. Takže se tam pohybuje na obrovských plochách, hledá potravu, hledá úkryty a tím se vystavuje větší pravděpodobnosti, že ho něco uloví nebo že prostě vydává víc té energie.
5: A za náma běží zajíc. A díváme se na něj termovizí. Já ji mám taky půjčenou od Richarda. Máme tady vlastně 2 termovize. A nejenom, že vidím... Ano, další.
6: Vidím 4.
5: Je to nádherný obraz, kdy je vlastně černobílej a z toho šedivého až černého pole najednou vyzařuje světlej bod s velkýma ušima. A teď vidíme momentálně 4 zajíce v jednom záběru. A tady vedle nás docela blízko běží další.
6: Zajímavý je i to, že jsme dělali výzkumy na stresové hormony zajíců a zjistili jsme, že jako největší stresy samozřejmě jsou v Praze, kde jsme monitorovali zajíce taky. I když to tak nevypadá. No, trpějí dlouhodobým mírným stresem. I když to tak nevypadá, máme i jinou studii, kde jsme měřili únikovou vzdálenost těch zajíců. Víme, že ty únikové vzdálenosti se liší mezi urbální zónou, teda v Praze a na polích. Na polích je to v průměru kolem 70 metrů. Zareaguje zajíc a uteče. Může to být i třeba 200 metrů na těch polích. Jo. Než to zase v té Praze se to pohybuje okolo 20 metrů jo, jenom. Jo, a někteří zajíci jsou třeba i na 5 metrů, k ním dojdeš v Praze, jenom popoběhnou a pasou se dál. Jo. A viděli jsme i v parku, že se tam pasou a okolo se venčí psy a vůbec se to jako neto. Ale další výzkum jsme zjistili, že ty zajíci tam trpí vyšším stresem než ty na polích. A dokonce se to moc nelišilo i mezi pestrou a konvenční krajinou, protože myslíme si, je to pravděpodobně proto, že když už tam v té konvenční nějaký zajíc je, tak má ty svoje zdroje, potrava, kryt, jako mají už tu krajinu znají. A ten stres tam takovej není. Ale musí toho naběhat víc.
5: Přicházíme na další místo. Prohlídneme to termokamerama. Vidíš něco?
6: Tak, vidím 4 srnčí a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zajíců.
4: Na jednom poli.
6: Na jednom 4-hektarovém poli. Což je ještě málo docela.
4: Na tohle místo.
6: Na tohle místo.
5: A Richard se nepodívá trošku napřed, jo, volá na mě, ať jdu za ním.
3: A, zajíče.
5: Zajíče? Mm-hmm. Fakt jo.
6: Vidím malý zajíče, který má tak 100 gramů. A můžeme se na něj podívat. Ten ještě bude ležet.
5: Jo, tak přímo před náma je zajíče. Jako vešlo by se možná na dlaň. Větší dlaň. Hele, kdyby takhle člověk za bílýho dne našel zajíce, co nemá dělat?
6: Nemá ho brát a šahat na něj. Má ho tam nechat, protože v okolí je dospělá samice a ví o něm. Jo, a to ve většině případech to zajíče nepotřebuje žádnou pomoc.
5: A vlastně tím, že na něj člověk šáhne, že jo, tak to spíš poškodí.
6: Nebo spíš ho ten člověk vezme do záchranní stanice a ta pravděpodobnost, že přežije, je mizivá v těch záchranných stanicích. Jo. Vypiplat takhle mládě zajíce není lehké.
5: Čili to zajíče, to, že tady takhle leží, tak prostě čeká vlastně na tu mámu,
6: jo,
5: až ho nakojí.
6: Ano, přesně tak. Tyhle ty malý čerství zajíčata, ty se vlastně mají přirozenou tendenci se nehýbat, aby se neprozradili.
5: Jak by se daly ty vaše výsledky dlouhodobí přenést vlastně do praxe? Můžou nám pomoct změnit přístup ke krajině?
6: Ty výsledky nám říkají o tom životě toho zajíce. Říkají nám i to, že můžeme brát zajíce něco jako bioindikátorový druh, protože tam, kde je víc zajíců, tam je dobrá krajina, pestrá krajina. Jo. a díky tomu můžeme nastavit ten management tak, aby to nepomáhalo jenom zajícům, ale i dalším druhům, co žijou v zemědělských oblastech. Ten výzkum nám vlastně říká, co zajíc preferuje, kde se mu nejlépe daří, kde se pohybuje, co využívá, a díky tomu jsme nastavili například to, nebo zjistili jsme, že když je v té krajině alespoň těch 10% tý nezemědělské vegetace, tak se tam může těm zajícům dařit. Můžeme ty populace zvednout až na 100 kusů na 100 hektarů, což tady vychází. Plus jsme zkoušeli i různé směsky pro zajíce, ale samozřejmě nejenom pro zajíce, ale pomůžeme tím i dalším druhům. Směsky těch bylinek a dalších rostlin, které můžou myslivci použít na myslivecká políčka, do biopásů, a ten zajíc to využívá, ale využívají to i další druhy. V rámci třeba územního plánování vymyslet v té krajině nějakou liniovou vegetaci, nějaký remíz, pronajmout si nějaký kus půdy a vytvořit si tam to myslivecké políčko. Například v konvenční krajině je jedna studie, která říká, že ty zajíci třeba sloupy vysokého napětí. Jo, když v té krajině nic jiného není, tak i tohle ten malý kousíček využívají.
7: Jo, že kolem toho je prostě kus nějaký vegetace.
6: No. Takže všechny ty vlastně ty výsledky toho výzkumu jsme převedli do praxe tak, že jsme říkáme, co ty zajíci potřebují, co preferují, co by jim vyhovovalo, ale nevyhovuje to jenom jim, ale i tím dalším druhům.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
9: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
9: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
9: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na Rádio Wave.
10: Krásný den, zdravím vás u poslechu šatníků, u mikrofonu je Veronika Rupret a proti mně sedí Veronika Dušková. Vedu, ahoj Veru.
11: Ahoj Veru, krásný den všem posluchačům.
10: A tahle epizoda, kterou jste si právě pustili, je speciální, budeme se v ní zavrtávat do jedné konkrétní věci, do hloubky, jak to spolu rádi děláme, takže je to trošku z toho šuplíku poklady, nebo prostě speciální věci. A tentokrát to bude poklad, který patří Veronice, a je to věc, kterou ona úplně miluje, protože má docela hodně jako věcí, které sdílí tuhle kvalitu. A teď už o čem to je? Jsou to puntíky, takže pokud máte rádi puntíky, máte nějaký vyhraněný vztah k puntíkům, nebo vás to prostě jenom baví, tak si určitě zůstaňte s námi, protože tenhle díl bude jednak o osobním vztahu k puntíkovaným věcem a taky bude o zajímavostech spojených s puntíky v modě a taky bude o historii puntíku.
9: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
10: Tak vítej Veru, ty jsi přijela do Prahy, do studia a přivezla si sebou příklady puntíku ze svýho šatníku. Tak pojďme začít od toho, jak moc toho vlastně v tom šatníku máš puntíkatýho.
12: A jak, kdy to jako začalo?
11: Okay, já mám puntíkovaných věcí v šatníku celkem hodně. Na moje poměry, já nemám zase tak moc věcí v šatníku, třeba 7 kusů. A mám tady většinu sebou, jsou to všechno zajímavé kousky s příběhem a těším se, že tě všechny řeknu. A puntíky mám ráda celkem dlouho, já mám ráda tenhle hravej, roztomilej styl, ale občas se i ráda oblíknu elegantně, ale mám ráda, když je tam nějaký ten pop-off něčeho zábavného. A to jsou pro mě často puntíky nebo proužky. A dneska ti teda řeknu o těch mých kouscích puntíkatých a těším se, že se zaboříme i do té historie puntíku, protože nevím jak ty, já jsem o historii puntíků fakt nic nevěděla, teďka už vím spoustu toho a těšte se posluchači na historické fanfaktíky, ale nejprve teda ty moje puntíkaté kousky, jsem zvědavá, jak často tady zazní to slovo puntík, můžete to někdo počítat, je to takový
12: rostomilý. Puntík po každý, když uslyšíte puntík.
11: Ano. A klidně bych teda začala tím, co mám na sobě.
12: Ano, začni, protože Vedu teda přijela v topu, který já už znám, protože v epizodě šatníků u Vedu doma mi tuhle věc ukazovala a je to věc, která vlastně je od tvý maminky, jestli si to pamatuju správně, jo?
11: Ty si to pamatuješ, ty jo. Ano, je to takové tričko lodílkové s lodíškovým výstřihem a ušila jsem ho z trička po mamce, které bylo takové nudné, mělo kulatý výstřih, moc mě nebavilo a právě jsem přemýšlela, jak z tohoto nudného trička udělat něco, co budu nosit často a vymyslela jsem to dobře, protože to tričko fakt nosím často, je tmavě modré s bílými puntíky a z odstřičku látek jsem udělala takové mašličky na ramínkách, což je hodně chytrý, protože si těma mašličkama můžu přichytit i pod prsenku, takže pod tím tílkem mi potom netrší ramínka.
12: Wow, tak to je dobrý hack, to by mě vůbec nenapadlo, to je fakt chytrý. Takže tohle je top, který ty si vlastně upgradeovala jako z vašeho rodinného šatníku a nosíš ho, teď ho máš jako ke kalhotům s vysokým pasem, má to trošku takový ten retro vibe, který mám s tebou spojený. Ty máš vlastně ráda asi 50s nebo 40s, nebo jaký jsou vlastně ty tvoje oblíbený 40s. Období?
11: Asi tak nejvíc.
12: Tak to je asi spjatý s takovou tou estetikou jako Marilyn Monroe, Pin-up Girls, který právě ty puntíky docela frčily, že?
11: No, to mám ráda, to mám ráda a mám právě i deštník s puntíkama, mám i jako fakt to mám ráda, když jsem se teďka nad tím zamýšlela a nosím to hodně. A dalším úkazem můžu
12: no,
11: klidně
12: pojďme
11: říct
12: na další
11: kousky.
12: Tak pojďme na další kousky, ano.
11: Tak já začnu tím nejnovějším. To je puntíkavá košile, jasně, že je puntíkata. A je tmavě modrá s tyrkesovými puntíky. Je fakt zajímavá, je hedvábná. Byla teda hodně drahá na moje poměry, sekáčové stala asi 700, ale je to 100% hedvábí. A prvně teda jsem se řekla, že budu šetřit, takže si ho nekoupím, ale nemohla jsem na ni přestat myslet a pak jsem se pro ni vrátila. A měla takovou ozdobnou stuhu na konci toho dolního lemu, která se mi nelíbila, a tak se mi odstřihla a udělala jsem z ní stuhu do vlasů. Mám ji aj tady v batušku, takže si můžu tuhle košili ještě takhle vyladit ladící stuhou do vlasů.
12: Ale vlastně to je puntíky na něčem, co máš ve vlasech, anebo třeba na šátku. To mi přijde, že tak je jako taková populární věc, moc hezká, kterou spousta lidí dělá. Máš to ráda?
11: Mám to ráda, ale mám jenom jednu mašličku s puntíkama a tady ta stuha teda, ona nemá puntíky, ale je v barvě té košile.
12: No a pak jsou tady dvě takové věci, které mi úplně připomínají Pretty Woman estetiku z toho filmu, když jdou na dostihy.
11: A to tady ještě nemám jedny letní šaty, které jsou právě světle hnědý s bílýma puntíkama. A ty jsou úplně Pretty Woman. trošku to přeháním možná s tím.
12: A evidentně se ti to líbí.
11: Ano. No je tady krémová sukně s hnědými puntíky, je plisovaná. Co je na ní zajímavý, tak že je z viskózy, což často ty plisované věci nejsou z přírodních materiálů, takže tady to jde vidět, že to očividně jde. To plisování drží krásně a je úplně nádherně ušitá a vypracovaná. Úplně, ten zip, jestli můžeš se klidně podívat,
12: no,
11: je tam úplně hezky vložený v tom jednom skladíku. To je ona, jo. Moje oblíbená sukně.
12: S podšívkou samozřejmě. Aha, krásně zapracovaný zip, on je úplně neviditelně zapracovaný.
11: To mi dělá radost se koukat na takové věci. Akorát teda bojím se, že mi nebude za chvíli. Je hodně
12: jo,
11: úzká.
12: Je hodně úzká. A jak je to pevný, tak možná knoflíček popošít malinko, ale možná. Nemůžeš kvůli tomu zipu, že? Jejda, to jsou ty problémy. To je těžký. Ale takhle, tělo se mění, tak třeba zase přijde nějaká příležitost.
11: Jo, jo. To zase já se k tomu tolik neupínám.
12: A pak tady je hrozně krásná Helenka ještě.
11: No, to je další hedvábná puntíka. Ta Helenka je cihlově oranžová s bežovými puntíky. Mm-hmm. A ta má extrémní příběh. Ta byla přešita asi třikrát, protože jednou měla moc dlouhé rukávy, takže jsem je zkrátila. Po druhé, už byla dokonalá, ale pak mi do ní vyklovil racek díru, to je známý příběh.
12: Takže
11: jsem musela úplně ji změnit, protože ta díra byla v podpaží, takže jsem z původně raglánových rukávů, které měla původně, udělala klasické hlavicové a ze zbytku látky, které jsem měla z původního stavu té košile, kde měla dlouhé rukávy, tak jsem udělala velké puffy rukávy a nějak to dopadlo, ještě jsem vlastně zvyšovala výstřih. No, tahle košile, fakt do ní bylo zasahováno hodně, ale mám už strašně ráda. A prostě úplně moje oblíbená barva, oblíbený vzor. Když si vezmu ty puntíky, tak nejen, že se v tom cítím prostě jako já, ale taky to prostě ten outfit udělá za mě celý. Mi přijde.
12: A ona je taky hedvábná, takže strašně příjemná. A je to vlastně jakási značka, kterou já neznám, Nicole Farhy, Made in Hong Kong. Mm-hmm. A to je vlastně reference, která nás vede trochu do té Asie. Když jsem si četla o historii, tak tam vlastně bylo psáno, že vlastně není to jenom evropská historie puntíku, ale samozřejmě i ta Asie tam hraje silnou roli. A Hong Kong byl ve své době jako strašně důležitý v prodeji textilu do Evropy a v produkci a taky šití. Takže možná, že to navazuje tadyhle na tu linku puntíku, který putoval na tom hedvábí krásném z Asie do Evropy.
11: To jsi krásně navázala a přemostila na už rovnou jednu zajímavost, kterou teda můžu klidně říct teďka. Jo. Já jsem se teda dozvěděla, že v Evropě se puntíky nenosí zase tak často, protože ve středověku byly spojené tyhle ty nepravidelné skvrny na látce s kožními nemocemi jako neštovice, syfilis, takže to nebylo úplně bráno jako něco hezkého. A stejně tak na tom byly i pruhy, že jimi bylo označováno něco jiného, vyloučeného, často je nosili
12: prostě
11: kati.
12: Prostě přeškrtaný člověk.
11: Kati, prostitutky, vězni nosili pruhy. A mě právě zajímalo, proč to tak je, že puntíky a pruhy se tolik nenosily právě v Evropě, protože v Asii a v Africe to bylo mnohem běžnější a jeden právě historik a specialista na barvy a vzory tak to přisuzuje absenci přirozeně puntíkatých a pruhovaných zvířat v Evropě. Protože, no, dává to
12: super
11: smysl.
12: Super zajímavý, no, dává to smysl, ano.
11: Protože zebry, leopardi, to všechno nejsou přirozeně vyskytující se zvířata v Evropě, takže těm lidem to přišlo divný.
12: Teda to mě nikdy nenapadlo. To je skvělý. To hodně vysvětluje. No, já mám ty puntíky hodně právě spojený s kimonama. Že když se člověk dívá i na ty historický kimona, tak tam ty puntíky jsou a to jsem se dočetla, že tam vlastně to sahá do dynastie Edo, kdy se začal dělat vzor komon na kimonu, kde právě byly jako ty puntíky, takže vlastně ta historie je v Asii jako silná a ta evropská je mnohem kratší. Vlastně mnohem kratší. A vyzkoumala jsi někdy, prosím tě, proč polkadot se jmenují polkadot? Protože co se, já jsem si o tom četla a co jsem se dočetla, tak tam lidi psali, no to je jenom taková náhoda, že zrovna to frčelo v době v Evropě, kdy byla polka. Jako našla jsi nějakou uší souvislost?
11: Ano, ano, je to právě spojený s tou polkou. Polkadot, anglický název pro puntíky, kdy byl tento tanec známý a právě se vymyslel i v Česku a postupně se dostal do Evropy celé a Ameriky. A výrobci tehdy pojmenovávali všechno podle toho, co zrovna trendovalo, že prý se jmenovali i třeba pivo bylo polka bír, nějaký koláč byl polka bír, takže pojmenovali tak i tady tenhle vzor polkadot a ten se zrovna uchytil tenhle název a používáme ho doteď.
12: Je to vtipný, a když jsem se o tom četla, jsem vůbec nevěděla, že existovala doba, kdy polka byla tak strašně trendy tanec, jakože když si představujete, že dneska chodíte na rave, tak se chodilo na polku. Byly polka kluby, jakože speciální polka kluby prostě. A bylo to fakt hrozně cool tanec, který všichni chtěli tančit a chodit na to, což je vtipný.
11: Jo, to je úplně nemyslitelné.
12: Jo. No, já ani vlastně, jo, možná bych zvládla tancovat. Umíš tancovat polku?
11: No, já jsem nebyla dobrá v tanečních hodně.
12: Polka je jeden z těch lehčích, jako. No. Ten je takový, jo. To by možná šlo.
11: Já ani nemám rytmus, no ne.
12: Jo, nejseš polka typ, jenom
11: ale
12: ty
11: polka puntíky. Doc puntíky, to jsem typ.
12: Jo. No a když už mluvíme o tom tanci, tak bych ještě připojila flamenco. Protože flamenco bez puntíků vlastně, jako těžko si představit flamengový šaty bez puntíků, mm-hmm. Že jo?
9: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.
12: No super, takže máme tu souvislost s tancem, pak jsme tady měli souvislost Asie, vlastně možná i Afrika, nějaký zájem. Mě ještě vlastně zaujalo, že ten puntík je takový jako symbol, jakože fakt se objevuje často i v různých sportovních dresech, na vlajkách, že to je taková prostě ikonická, jasná, jednoduchá grafická věc, působí to dobře, jako ta tečka, ten puntík, ať už jako na japonský vlajce, anebo třeba Tour de France, nějaký ten úsek, když vede ten jezdec, tak se mu dává puntíkovaný jako dres a tak. Máš tam ještě nějaký jiný jako světy puntíku, který jsme zatím neprobádali?
11: Ano, mám tady ještě zajímavosti o tom, jak se teda v té Evropě stalo, že ten puntík se začal nosit a přichází to teda s průmyslovou revolucí, kdy se díky novým vynálezům zdokonalení válcového tisku na látky právě povedlo ty puntíky na té látce krásně rovnoměrně rozmístit a to už bylo pro Evropany, to už se jim líbilo. Takže ty perfektní kulaté tečky a perfektní rozmístění, to už byl najednou úplně jiný vzor a stalo se to něčím moderním.
12: Něčím populárním.
11: Něčím populárním. A s průmyslovou revolucí, tou racionálností a systematičností, která je s tím spojená, přichází a i puntíkatý umělecký směr, takzvaný pointillism, což je malířská technika teda z 80. let 19. století, kde se ten obraz skládá z tisíců malých barevných teček, které si lidské oko samo smíchá. A je z toho barva. A právě zakladatel a představitel tady toho směru Georges Seurat, tak vycházel, to je ta průmyslová revoluce, ta racionálnost z těch vědeckých teorií o barvách, kdy právě přišel na to, že když vedle sebe dáme dvě barvy, tak to oko se smíchá a ta výsledná barva vypadá

0: i psychedelický možná v některých těch momentech. Takže tam mě jako hodně baví, jak s tím pracuje, ale jako puntíky se objevují v umění jako napříč, jako spousta umělců, včetně Damiena Hirsta, ale mně přijde, že Damien Hirst prostě jede všechno, co trenduje. Jako.
1: Jo, já jsem se dočetla, že ta Kusama, že měla halucinace, když byla malá a že právě z toho vzešlo to, že všechno dělá puntíkatý.
0: Jo. A je to krásný, když se na to podíváte. A s ní spolupracovala celá řada značek, ať už designových, interiérových a nebo módních právě, protože ta její estetika je hrozně hravá, specifická a výrazná, takže to je takový ikonický člověk, tvůrkyně. Já ještě k té popularitě přidám trošku popkultury, protože ta s tím vždycky samozřejmě souvisí, ať už teda začali jsme Polkou, ale tak to dneska už úplně asi nefrčí, ale jsou věci, které vlastně pořád jsou aktuální, ať už jsou to nějaký třeba hity, anebo právě nějaký ikony, přesně typu Marilyn Monroe, ale vlastně puntík samozřejmě je spojený i s pohádkovým světem, se světem dětí, tam já ho mám hodně, já třeba svý dceři ráda kupuju puntíkovaný věci s puntíčkama malejma, právě polkovejma v různých barvách, přijde mi to na tom malým člověku hrozně roztomilý, strašně se mi to líbí. Jakkoliv sama to v šatníku vůbec z nějakého důvodu nemám, nevím proč, ale prostě vůbec, tak moje dítě má hrozně moc puntíkových věcí, ale jako sama od sebe po nich nesahá, spíš jako maminka jí do toho oblíkne a ona to některý den to vezme a je s tím v pohodě, ale není to úplně, že by vyžadovala puntíky, to teda ne, to spíš je nějaký můj jako mnou valená věc na ní. Tak za to se omlouvám, ale jenom když neprotestuje.
1: Tak někdy dáme díl o nějakém vzoru, který máš rád.
0: To nevadí. A to vůbec nevadí. A pak ještě tam je vlastně v tom pohádkovém světě, že jo, Minnie Mouse, pak tam byl Polka Dot Man, což byl nějaký super hrdina z 40s nebo 50s, nevím, prostě to nějaký nevím, ale retro komiks doba. A v současnosti...
1: A Ferda Mravenec.
0: Ferda Mravenec, ano, ten trendoval taky s tím šátkem, že ten vlastně jako protlačoval ten šátek, jak jsme tady o něm mluvili. To je super, to mě vůbec nenapadlo. A pak dneska mezi dětma hrozně trenduje hrdinka, super hrdinka, taková beruška. A právě, že na party z dětských často vidím holky převlečený do tohohle toho kostýmu berušky. To je jako akční hrdinka, super hrdinka, která má prostě overall na tělo, úplně úzký a je červený s černýma puntíkama, je to prostě beruška, jo. Jmenuje se to Miraculous, dobrodružství berušky a černé kočky, takže to je jako současná jako dětská popkultura.
1: Já jsem jednou měla kostým berušky na sobě, když jsme měli poslední zvonění a vybírali jsme peníze na maturitní večírek, tak jsem si na svoje červené šaty nalepila páskou černou puntíky a takhle jsem z něčeho, co už mám a nosím normálně, udělala zadarmo kostým a pak jsem to odlepila a ty šaty jsem normálně nosila, takže tip, pokud chcete udržitelný kostým a máte červené šaty.
0: Takže odnímatelné puntíky.
1: Ano.
0: To je super. Tak to jsme udělali takový průlet historií a zajímavostma ohledně puntíku a pojďme se teď ještě vrátit do té dnešní doby. Puntíky, co jsem si všimla tak jako na sítích mezi celebritama typu Kylie Jenner a takovýhle ty lidi, tak Polka Dot Summer bylo loni, prosím vás, podle nich, takže už jako není. Ale když se podíváte na ulicích, tak samozřejmě spousta puntíků uvidíte a když se podíváte v sekáčích, tak je tam spousta takovýhleho materiálu a je to věc, která se pravidelně vrací vlastně skoro každou dekádu, že některé ty trendy jsou delší, že se vrací jako pomalejší. A ten puntík, když se na to podíváte, tak fakt co 10 let to někdo vytáhne a najednou je to zase iconic, takže nemusíte bát. Zároveň reprezentovali fakt hodně různé věci napříč historií mi přijde. A tak můžeme možná skončit tím, co reprezentují pro nás dneska. Jakože jak se v tom cítíš ty, ale jak je vnímáš? Jako co ty puntíky podle tebe dneska znamenají? Když vidíš člověka v puntících, tak jak ho vnímáš?
1: No mně to přijde hrozně stylový, zároveň hravý. Je to takový, že mi připadá ten člověk, že je vřelej. Je to hravý, to jsem řekla možná. Nevinný určitě mi připadají ty puntíky a zároveň oni můžou vypadat prostě roztomilé hravě a zároveň mega elegantně na nějaké večerní robě. To taky vypadá skvěle, takže jsou hodně verzatilní.
0: A jdou jako napříč společností, že mně přijde, že dneska můžeš vidět v puntíkatým outfitu někoho z britské královské rodiny, A zároveň můžeš vidět v puntíkatých věcech někoho, kdo se oblíká prostě ve fast fashion a nemá peníze a je to nějaká jako nižší střední třída.
1: Nebo tak, Ferdu Mravence.
0: Nebo Ferdu Mravence a i ten dětský svět, že vlastně ten puntík je fakt takovej úplně napříč. Tyjo. No pro mě je to asi nějaká hravost. A zároveň tam vnímám takovej tontý jako konzervativní ženušky. Proto možná to já nemám v šatníku, protože to je věc, která mě není blízká. Mm-hmm. Necítím se tak. Jakkoliv může se někdo tak cítit, nic jako je to jeho volba, jeho věc. A jako v pořádku.
1: Mm-hmm,
0: ale já se tak vlastně necítím. A myslím, a takhle to hodně vnímám ty šaty, že když právě se na to koukám a představím si sebe v tom, tak si říkám, ty, já bych se cítila hrozně vlastně jako v téhle škatulce.
1: Mm-hmm.
0: Takže možná proto tomu asi ne, ne, ale to je nějaký moje osobní asi vnímání toho, to je asi nějaký moje osobně zabarvený, ale úplně prostě není to moje věc. Ale zase, kdybych objevila nějaký jako šedesátkový, jako víc mods, takový víc jako výrazný, asi víc arci, tak do toho bych šla.
1: Nějaký velký puntíky s málo prostorem okolo.
0: No, nebo nějaká jako zajímavá grafická hra s tím jako na tu kusámu a tak. Tak to jo, na to by mě někdo utáhl. Hej, tak strašně moc děkuju za povídání o puntíkách. Jsem zvědavá, co posluchačstvo.
1: No, to nám určitě napište, jestli nosíte puntíky, máte je ve skříni, anebo se jim bráníte. Máte radši pruhy. Máte radši pruhy nebo puntíky? To by mě zajímalo.
0: Ale Iris mi říkala, že, ne, že pruhy nechce, že jako pruhy nosí kluci, což já jsem si říkala úplně, aha, cože, ne, ne, to není pravda.
1: Wow.
0: Nevím, nevím, je to nějaký stereotyp, co jede ve školce.
1: Wow, zajímavý.
0: Tak jo, tak napište nám, jestli máte rádi puntíky, nemáte, jak se v nich cítíte, co pro vás reprezentujou. Taky nám napište, jestli máte nějaký takovýhle váš oblíbený poklad nebo věc, o který byste rádi s náma mluvili a zavrtali se v ní trošku takhle do hloubky, pobyli s ní chvilku s náma, protože my takhle zvedu zkoušíme zpomalovat modu. Protože si myslíme, že je rychlá až dost a že není potřeba přidávat.
1: Super, ano.
0: Tak jo, díky, že tu jste a těšíme se zase příště. Díky moc, Veru.
1: Díky moc, Veru. Mějte se krásně. Děkujeme za poslech.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.

Describe.

0: Vondráčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s Rádiem Wave.
2: Ahoj. Já jsem Lucie Zajda a tohle je Nádech na rádiu Wave. Dneska se budu ptát, jak vypadá zraňující jazyk a hate speech namířený vůči queer lidem. Tak jaký má dopad a jak naopak vypadají slova, která emancipují a posilují. Mým hostem je filozof jazyka Tomáš Koblížek z Akademie věd České republiky. Ahoj, vítej ve studiu.
3: Ahoj, moc děkuju za pozvání.
2: Tak mě by na úvod zajímalo, jestli je hate speech spektrum. Jestli existuje vlastně na nějaký škále méně patrných poznámek až po nějaké jako otevřeně nenávistné projevy.
3: Já se snažím razit takový slogan, že pochopit nenávistné projevy znamená pochopit, že to nejsou jenom ty brutální vyjádření nějakého nenávistného postoje, že hate speech proti queer lidem nebo proti LGBT lidem může mít mnoho různých cílů a také, že může mít mnoho různých stupňů. To znamená, opravdu to někdy může být ten brutální výkřik ve vztahu k někomu, ale někdy to může být i taková letmá poznámka, která možná ze strany toho mluvčího nepůsobí tak tvrdě, ale někdo, kdo je tímhle typem poznámek vlastně obklopen každodenně, tak to pro něho může být docela velká zátěž.
2: Můžeme si říct, jak vypadá právě třeba ten explicitní hate speech a jak vypadají ty jako schovanější, ale stále stigmatizující verze?
3: Je potřeba říct, že ta explicitní nebo velmi otevřená nenávist také není nějaká uniformní množina projevů. Mm-hmm. Je to opravdu velmi pestrý vesmír. Těmi nenávistnými projevy namířenými proti queer lidem člověk může chtít dosáhnout velmi různých cílů. Když vezmu nějakou opravdu sprostou urážku, tak ona může zaznít někde v metru, někdo uvidí dva kluky, co se drží za ruku, přiběhne k ním a něco zakřičí. Tomu se říká hit and run útoky, jako Udeř a zmiz, takové ty instantní, okamžité, jako tvrdé útoky na někoho. A tady má někdo za cíl ty dva lidi šokovat, způsobit jim nějakou momentální bolest. Ale úplně stejná urážka může zaznít třeba na nějakém extremistickém fóru, kde vlastně ty terče vůbec nejsou přítomné. A tady to má zase nějakou jinou funkci. To znamená, v tomhle případě někdo třeba jenom dává signál ostatním, že já k vám patřím, my jsme ti, co nenávidí tyhle lidi, my jsme ti, kdo o nich mluví tímto způsobem. Takže ten cíl je zase úplně jiný. A potom třeba úplně stejný projev, opět sprostý nebo vulgární, zazní někde na sociálních sítích a někdo ho publikuje třeba z toho důvodu, že chce vyprovokovat nějaký jako nesouhlas svých oponentů, třeba nějakých jako liberálně smýšlejících lidí. A potom vlastně s tou jejich zlobou, protože rozhněvá nějakým dalším způsobem pracuje, třeba chce ukázat, že podívejte, člověk jenom tak trochu něco řekne, vyjádří svůj názor a hned se na vás všichni vrhnou, kdo je víc nenávistný, já nebo oni. Takže i tahle strategie funguje a zase je to nenávistný projev ve vztahu ke queer lidem a má zase úplně jinou funkci. Nechce šokovat, ale někoho vyprovokovat. Takže to jsou ty různé cíle, co můžou mít ty otevřené nenávistné projevy. A pak jsou ještě ty zvláštní nenávistné projevy, které jsou právě takové trochu schované, které se tváří přívětivě, nebo které se tváří tak, že ten mluvčí nezastává nenávistný postoj, ale také mají velmi tvrdé dopady na ty terče.
2: A u té první varianty my jsme to nemohli říkat úplně explicitně i tady, protože nepoužíváme sprostý slova, ale u těch schovanějších si to můžeme trošku přiblížit konkrétně, tak jak to může třeba znít.
3: No ono paradoxně i u těch schovanějších může zaznít něco vulgárního a hrubého, ale to skrývání třeba spočívá v tom, že řeknete: často slýchám říkat lidi, že ti a ti homosexuálové, třeba už v tomhle projevu označení nějakým vulgárním výrazem, dělají to a to. A tohle už je nějaká forma řekněme, takového jemnějšího vyjádření v tom smyslu, že ten mluvčí vlastně se snaží prezentovat jako někdo, já si to nemyslím, já to neříkám, jenom jsem to někde slyšel, hodně lidí takhle o někom mluví nebo se vyjadřuje. A je to takový způsob, docela často používaný, jak ten nenávistný projev dostat do veřejného prostoru, ale zároveň se krýt, protože vy se prezentujete jako někdo, kdo to vlastně neříká, kdo to jenom slyšel nebo kdo to často slýchává. Někdy se téhle technice také říká fig leaf nebo fíkový list. To znamená, že vy řeknete něco opravdu tvrdého nebo nenávistného o queer lidech, ale k tomu dodáte tu poznámku, ten fíkový list. Lidé často říkají, že nebo někteří odborníci upozorňují na to, že homosexuálové jsou nebezpeční pro děti a tak dále. Takže vy se jako neprezentujete jako někdo, kdo to zastává, ale kdo to jenom reprodukuje a snadno se to potom veřejně říká, protože vy potom jakoby za to nemusíte nést takovou odpovědnost vašeho pohledu.
2: Může mít ten fíkový list ještě nějaký jiný podoby? Mohlo by to být i takový to respektuju queer lidi, ale, nebo takový to byl to jenom vtip, nebo to už je zase, se to označuje nějaký jinak?
3: To je naprosto přesné, je to jenom tak vtipkuji. Další forma fíkového listu jsou třeba otázky, já se jenom ptám, zda homosexuálové queer lidé opravdu mají zapotřebí toto dělat. A jako si to úplně něco netvrdíte a jenom se ptáte, tak to jsou všechno formy fig leafu a je k tomu vlastně docela bohatá literatura.
2: Jaké jsou třeba časté narrativy, které se v tom nenávistném projevu nebo i v tom stigmatizujícím projevu objevují? Třeba na co ty lidi vlastně útočí, nebo co zmiňují, nebo jaké jako příběhy vyprávějí?
3: Existuje jeden takový základní příběh nebo narrativ lživý, dezinformační by se dalo říct, o queer lidech nebo o gejích velmi speciálně. Totiž tvrdí se, že například homosexuální orientace není něco vrozeného, ale že je to svobodná volba těch lidí, že oni se rozhodli tímto způsobem chovat a k tomu se dodává, že to chování je nějakým způsobem nemorální. A tenhle vlastně narrativ nebo tohle vyprávění o queer lidech plní velmi důležitou funkci, protože potom můžete ospravedlnit různé vlastně útoky nebo nějaký útlak ve vztahu k těm lidem, protože vy vlastně potom tento svoje útočné chování prezentujete jako právě útočení na někoho, kdo je ale vlastně nebezpečný, kdo se rozhodl chovat nějakým jako velmi nepřijatelným způsobem. A tady se třeba ukazuje i v různých manifestech, kteří se psali útočníci na různé queer lidi, proti třeba homosexuálům použili fyzické násilí, tak oni ty své akty nevnímali jako něco nemorálního, nebyl to projev nějakého cynismu, ale právě jako nějaký jako výsostný morální akt. Tihle lidé jsou nebezpeční, oni se rozhodli chovat nějakým způsobem, který je nebezpečný pro společnost, byla to jejich volba a to mi dává právo vůči nim tvrdě zasáhnout. Takže tady to vyprávění o tom, že je to nějaká volba, že to není nic jako přirozeného a že je to volba nějakého chování, které je nebezpečné, je v základu toho, že někdo na ty lidi potom může chtít zaútočit a to svoje útočení vnímá opravdu jako nějaký morální akt.
2: Existuje taky jazyk, který třeba není explicitně nenávistný, nebo to nejsou dezinformace, nebo vyloženě předsudky, ale vlastně zneviditelňuje queer lidi?
3: Tak záleží na tom, jak to zneviditelňování budeme chápat. On jeden z nejběžnějších smyslů toho slova zneviditelňování, nebo taky jako umlčování ve vztahu ke queer lidem, tak nejčastěji se mluví o tom, že ty nenávistné projevy, třeba i méně explicitní, vede k tomu, že ti lidé vlastně sami nechtějí tolik vystupovat ve veřejném prostoru, protože vědí, že jakmile se projeví nebo nějakým něčemu se vyjádří, tak na ně bude útočeno. Takže tam existuje nějaké zneviditelňování nebo umlčování v tomhle úplně základním smyslu, pokud žijete v prostředí, kde jste obecně označováni za problém, za někoho nebezpečného, tak vlastně sám sebe umlčujete, protože nemáte takovou tendenci vstupovat do veřejného prostoru. Další forma takového zneviditelňování nebo umlčování může spočívat v tom, že i když ty lidé se projevují, tak jejich hlas v té veřejné debatě není brán tak vážně. Oni fyzicky jim nikdo nezabraňuje, aby se projevovali, nezakazuje jejich demonstrace, nezakazuje jejich webové stránky, ale tím, že ti lidé jsou portrétováni skrze nenávistné projevy, i ty méně ostré jako nějaké nebezpečí, tak už v té veřejné debatě ten jejich hlas nemá takovou sílu.
2: Existuje něco jako neúmyslný hate speech? může vlastně člověk šířit ty nenávistné nebo stereotypizující nebo zraňující narrativy, aniž by vlastně chtěl někomu ublížit?
3: Tohle je skvělá otázka, protože my si nenávistné projevy často spojujeme s nějakými urážkami, za nimiž je často přítomný nějaký záměr tomu terči nějak ublížit, způsobit mu šok nebo nějaké trauma, ale v nějakých výzkumech, v některých výzkumech se ukazuje, že u mnoha nenávistných projevů ti šiřitelé vlastně ani nevědí, že používají nenávistný jazyk. Oni třeba jsou součástí nějaké komunity, může to být třeba i součást rodiny, kde se tímto způsobem mluví a ve chvíli, kdy se s nějakou takovou osobou potkají nebo jsou v nějaké situaci, kde ta osoba je přítomná a slyší je, tak oni vlastně ani nemusí mít úplně jasno o tom, že to, co dělají, je šíření nějakého nenávistného projevu, že vlastně provozují nějakou jazykovou agresivitu. Takže je to stále nějak nenávistný projev, projev nějaké agresivity, ale šířený někým, kdo si v tom případě ani není jistý tím, co dělá. A v některých výzkumech se ukazuje, že když ty lidi na to upozorníte, tak oni už to potom nedělají. Že to upozornění někdy pro ně může být tím prvním jako setkání s nějakou oponenturou a může to být pro ně i zlomové, že dalším dál už takhle nemluví.
2: Mě by zajímalo, jak vlastně můžou slova zraňovat, jaký vlastně můžou mít takovýhle projevy dopad na queer lidi.
3: Je potřeba říct, že to není, ty dopady nejsou jenom záležitostí nějakého příležitostného zaslechnutí určitého nenávistného projevu, třeba v metru, nebo něco zahlédnu na internetu, že někdo se nějakým způsobem vyjádřil. Často ty nenávistné projevy pro ty lidi vytvářejí cosi jako jazykové prostředí. Je to ten nenávistný jazyk, je to si, s čím se setkávají velmi často, je to součást světa, kterého obývají, a to, co má ty důsledky, není jenom nějaké to bodovité setkání s tím nenávistným projevem, což samozřejmě také samo o sobě může něco způsobit, ale je potřeba říct, že mnoho těch škod nebo těch újem, které plynou z nenávistných projevů, jsou výsledky toho, že ti lidé žijou v jazykovém prostředí, v nějakém, nějak typicky se ocitají v situacích, kde tenhle jazyk zaznívá. A po určité době vlastně to, co se jim přihodí, to, co začnou pociťovat, je výsledek toho, že už nějaký čas žijou v tomhle světě. To je výsledek nějakého dlouhodobějšího procesu. Samozřejmě velká skupina těch dopadů jsou nějaké dopady psychologické, mohou to být deprese, traumata. Já mám takovou tendenci zmiňovat nějaké jiné odborníky, kteří se třeba těmhle věcem věnují. Já myslím, že v Česku třeba máme štěstí, že tu je jeden jako velký odborník přesně na tuhle problematiku, psychické dopady, nenávistných projevů nebo nějakých stereotypních projevů ve vztahu ke queer lidem. Michal Pitoňák z fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy je podle mě jeden z našich největších odborníků na psychické dopady v téhle oblasti, a to je opravdu tak komplexní svět, že s tím člověk může strávit celou vědeckou kariéru, že těch dopadů je velké množství, deprese, traumata, sebevražedné myšlenky, že někdo, kdo žije v tomhle nenávistném prostředí, v prostředí, kde je typický nenávistný jazyk ve vztahu ke queer lidem, a on sám třeba jako teenager si uvědomí, že vlastně je součástí téhle skupiny, tak on se může jednou ráno probudit a říct, jestli jako ještě vůbec mám být jako na tomhle světě, protože on jako je obklopený tím portrétováním sebe sama jako někoho, kdo by tady neměl být. Tak to je jeden z těch nejvážnějších dopadů a ty dopady někdy bývají dost tragické, bohužel.
2: S tím asi taky souvisí, že to pak ovlivňuje nebo může ovlivňovat i naše sebevnímání a sebehodnotu?
3: Je to přesně tak, že u nenávistných projevů to není jenom ten dopad, že jste šokovaný, že jste v nějaké depresi z toho, co jste o sobě zaslechli, ale také může docházet k tomu, že ten obraz sebe sama někdo může přijmout, že pokud nejste, řekněme, v kontaktu s lidmi, kteří by vám i poskytli nějakou podporu, nebo kteří by reagovali nějak, řekněme, jako oponenti těch nenávistných projevů, tak člověk může těm nenávistným projevům, kteří vlastně míří na jeho identitu, začít věřit a může sám sebe skutečně i vnímat jako někoho, kdo asi tady není normální. A to je tady jako další jeden z možných dopadů, že vlastně přejmete ten pohled toho útočníka a vnímáte sebe sami tímto, řekněme, nějakým způsobem, který rozhodně jako neodpovídá tomu, jak by to mělo být. A proto jako důležité šířit nějakou osvětu, aby každému bylo jasné, že nenávistné projevy stojí na nějakých stereotypech a nepravdách.
2: Mm-hmm. Takže to už se vlastně bavíme o internalizované homofobii třeba nebo transfobii?
3: Je to něco, k čemu k čemu může dojít a není to samozřejmě jenom záležitost nenávistných projevů na adresu queer lidí, ale je to jako bohužel problém, který se pojí s nenávistnými projevy různého typu, takže to je bohužel jeden z dalších důsledků.
2: Může tohle také vést k nějaké jako sebecenzuře, že se vlastně ti lidé neprojevují na veřejnosti, neprojevují svoje emoce nebo skrývají

0: adresáta nebo adresátku?
1: Tohle je skvělá otázka. Mluví se hodně o negativních dopadech právě na takzvané bystanders nebo přihlížející. To znamená, když si vezmeme nějakou tu modelovou situaci ve veřejné dopravě, někdo na někoho zakřičí s prostou homofobní urážku, protože vidí, že dva kluci se drží za ruku, tak je to samozřejmě hlavně to má nějaký tvrdý dopad na ty dva kluky, ale má to i nějaký dopad na to okolí, a to jinak ve dvojím smyslu, že je to nějaký stres faktor nebo něco, co ty lidi stresuje jednoduše, protože přihlížejí určité agresivitě, ale také se mluví ještě o nějakém jiném typu dopadu na ty bystanders nebo na ty přihlížející, že někoho se může velmi tvrdě nejenom dotknout, ale také to na vás nějak ještě nejenom dotknout, ale opravdu stresujícím způsobem zapůsobit, že se někdo rozhodl nerespektovat nějaké normy komunikace. Protože když na někoho agresivně zautočíte nebo zařvete, tak výrazně překročíte normu toho, jak se lidi spolu ve veřejném prostoru baví, a ukazuje se, že tohle i také na ty přihlížející má veliký dopad, že oni vlastně, my jsme někdo, kdo stojíme za nějakými normami komunikace, a vidíme, že je někdo nerespektuje, a tohle jakoby porušování těch norem běžného mluvení se sebou, i tohle je jeden z faktorů, který způsobuje, že lidé tohle přihlížející těmhle útokům to prožívají nějakým stresujícím způsobem.
0: Mm-hmm. A jakou odpovědnost pak mají ty svědci a svědkyně? Má smysl se ozvat a nějak zasáhnout?
1: To myslím, že je jedna z nejdůležitějších reakcí, a teď nemusí jít jenom o tu situaci, kdy někdo na někoho zakřičí v tom offlineu, někde na ulici nebo ve veřejné dopravě nebo v kině, ale třeba i v tom online světě, když vidíme na sociálních sítích, že někdo na někoho útočí, a nemusí to být záležitost jenom nějakého řadového uživatele, nějaké sociální sítě, ale může to být i nějaká autorita nebo celebrita. A tady je důležité si všimnout, že ty nenávistné projevy nejsou jenom tím budovitým útokem na někoho, ale také právě nějakým posunutím té normy komunikace, že tím nenávistným útokem vlastně ostatním ještě říkáte, je normální takhle se s těmi lidmi bavit. U nich bychom neměli se držet zpátky, ale naopak musíme tu normu posunout dál a vyjadřovat se k ním ostřeji. A v tomhle ohledu ta reakce nebo nějaká podpora pro ty oběti je důležitá z toho důvodu, že jednak oni vidí, že v tom nejsou sami, ale vy zároveň tomu útočníkovi naznačujete, že tohle posunutí normy je nepřípustné, že v tu chvíli vlastně dáváte najevo, že takhle se mluvit, takhle tímto způsobem se vyjadřovat není na místě, takže se vlastně tím způsobem můžete i snažit toto zachránit tu normu nějaké komunikace.
0: A může to posouvání norem dlouhodobě vlastně ovlivňovat i postavení a práva queer lidí?
1: No, rozhodně může v mnoha různých ohledech. Já bych tady chtěl ještě upozornit, že ty újmy nenávistných projevů, které teda nenávistné projevy mají ve vztahu ke queer lidem, tak často se to redukuje třeba jenom na tu psychologickou složku, na ten psychologický dopad. Ale je nutné říct, že i když je někdo super odolný, i když vlastně jakékoliv útoky tady toho typu po něm jen tak sjedou a on vlastně pokračuje dál, je na to nějakým způsobem zvyklý, tak z toho neplyne, že by to pro něho nemělo žádnou škodu, protože on jako není jediný posluchač těch projevů, ale je tady ještě nějaká širší společnost, která na to může začít slyšet, a těm lidem se může začít zhoršovat nějaké, řekněme, společenské postavení, třeba už jenom v tom smyslu, že pro vás bude složitější získat práci nebo dostat se do nějakého třeba sportovního klubu, chcete chodit hrát večer fotbal. A i když teda jste vůči těm útokům psychologicky odolní, tak se může zhoršovat vaše společenské postavení. Takže proto je důležité upozorňovat na to, že jsou tady ještě ty jiné dopady.
0: A to může mít asi i dlouhodobý dopad, jakože třeba na formování zákonů, si říkám.
1: Tak samozřejmě se s tím pojí i nějaké politické dopady. Oni ty nenávistné projevy, spíš teda v té mírnější formě, můžou být samozřejmě a jsou bohužel šířeny některými prominentními politiky, velmi často v rámci nějakých třeba populistických hnutí. A ten jeden jako z nejzjevnějších dopadů tady je, že ten politik, který se tímhletím způsobem prezentuje, tak on často o těch lidech mluví jako o nějakém nebezpečí, vůči kterému on vlastně ten zbytek společnosti může chránit. A pak tady tu vlastně ambici, která je s tím nenávistným projevem spojená, protože ten politik opravdu šíří nenávistný projev, tak druhou stránkou toho projevu je, že on prezentuje sebe sama jako zachránce společnosti před těmito lidmi, tak to se potom může promítnout do toho, že začnou vznikat nějaké zákony, třeba ne hnedka nějak jako drakonické ve vztahu ke queer lidem, ale tak velmi jakoby nepříznivé, nebo se to může promítnout do toho, že určitý typ legislativy, třeba sňatky stejnopohlavních párů, takže se o tom nějak jakoby déle diskutuje, než bychom měli. Takže ty projevy nemusí být hnedka takové extrémní, že jako někdy ve 30. letech v Německu opravdu to budete trestat tyto lidi za to, že jsou tím, kým jsou, ale může se to promítnout právě do různých tady těch politických praktik, nějakého jakoby zdržování nebo takového jako zákonu nepříznivých k tomu či onomu.
0: Ještě další dopad, o kterém už jsme se vlastně trochu bavili, je to fyzické násilí, tak je zmapovaný, jestli vlastně hate speech může přispívat k tomu, že pak dochází k útokům fyzickým na queer lidi.
1: Já tady velmi často upozorňuji na to, že nenávistné projevy tady nejsou nebezpečné jenom z toho důvodu, že potom by se mohlo něco stát. To znamená, že může dojít k nějakému fyzickému útoku na lidi, kteří mají tu či onu identitu. Protože už ten sám nenávistný projev těm lidem něco způsobuje. To je taková jako věc, kterou je potřeba mít na paměti, že my se těmi projevy nezabýváme jenom proto, že by něco se po nich mohlo stát, protože oni už sami něco jako dělají.
0: A sami jsou útokem.
1: A sami už jsou útokem nebo nějakým typem agresivity. Ale samozřejmě jeden z těch nejzávažnějších důsledků, který se pojí s šířením nenávistných projevů, je nějaký fyzické násilí páchané na queer lidech. Bohužel v našem prostoru máme zkušenost s tím, co se stalo v roce 2022 před gay barem Tepláreň v Bratislavě, kde byli zavražděni dva muži, právě tady z těch nenávistných pohnutek. A existují různé debaty o tom, jak vlastně dochází k tomu, že se přechází od nenávistných projevů k tomu předsudečnému násilí, tak se tomu i říká v právní oblasti, nebo anglicky je to hate crime. To znamená, že na někoho útočíte ne, protože je to Petr nebo Karel, ale protože patří do nějaké skupiny, protože je to gay nebo Ukrajinec nebo Rom. Jsou takové dvě velká vysvětlení, ale ne jediná, proč k tomu dochází. Jedno z vysvětlení je, že ty nenávistné projevy ve vztahu ke queer lidem je prezentují jako někoho, kdo vlastně není tak úplně člověkem, kdo je někým takovým spíš jakoby pod člověkem, nebo anglicky se tomu říká subhuman. A potom pro ty útočníky je jednodušší na někoho zaútočit, protože oni vlastně neútočí na lidskou tvář, ale na někoho, kdo tak úplně není lidská bytost. Tak to je jeden jakoby z důvodů nebo jeden z faktorů, které podporují ten přechod od nenávistných projevů k tomu nenávistnému násilí. A ten druhý důvod, už jsme trochu zmínili, ten spočívá v tom, že nenávistné projevy často prezentují queer lidi jako někoho, kdo za něco může nebo kdo je nebezpečný. Oni jsou nebezpeční pro naše děti, oni šíří smrtonosné nemoci. A potom ty nenávistné útoky fyzické jsou často brány jako praktikování ochrany toho zbytku společnosti před těmito nebezpečnými lidmi. Takže ti útočníci často vnímají ty svoje činy jako morálně ospravedlnitelné. Ono vlastně i ty nenávistné projevy samotné jsou nějakým typem moralizování. On zatím stojí nějaký velmi jako takový velmi jako deformovaný morální pohled na svět, že tady to jsou ti zlí lidé a já mám to právo tedy na ně i verbálně útočit a stojí zatím často nějaký morální etos.
0: To je hrozný, takže by mě zajímalo, co se s tím dá dělat. Jak se na individuální úrovni můžeme nenávistnému projevu bránit?
1: Tady bych nejprve rád řekl, že reagovat na nenávistné projevy nutně nemusí znamenat reagovat na toho nenávistníka nebo na toho hejtra. Reagovat na nenávistný projev často může znamenat, jak oslovit spíš tu oběť, že to by mohlo být ten prvním typem reakce. A je to něco, co si teď i posluchači hned můžou zkusit, pokud chtějí, až třeba doposlouchají si náš rozhovor, jenom si vzpomenout na to, kde zahlédli v poslední době, třeba na sociálních sítích nebo v diskuzním fóru, nějaký útok na někoho. A už jenom to, že mu vlastně napíšete, vyjádříte nějakou podporu, může být často dost důležité. Už jenom z toho důvodu, že ty oběti někdy prožívají jako dvojí újmu, jednak to, že jsou terčem nějakého útoku a jednak to, že v okolí byli nějací lidé, kteří to viděli a nikdo nereagoval. Že tam je přinejmenším tenhle dvojí typ újmy a ten druhý třeba může teda umenšit tím jako velmi, velmi jednoduchým gestem. Já tohle chci zmínit, protože často se ty nenávistné projevy jako prezentují jako něco nezdolného, proti čemu nic nelze dělat, ale třeba tady ta úplně minimální věc, že někomu pošlete do Messengeru vzkaz, může být dost důležitá.
0: Mm-hmm. A co když ten útok byl spáchaný proti mně, třeba ten verbální útok, ať už offline nebo online, tak můžu já s tím něco dělat?
1: Samozřejmě máte právo nereagovat, to ani nemusím zdůrazňovat, že nereagovat na hejt je samozřejmě úplně ta asi velmi běžná a naprosto pochopitelná reakce, protože tím reagováním můžete ještě nějak víc třeba podnítit ten hněv toho útočníka, ale pokud už se tedy rozhodnete nějakým způsobem reagovat, tak je třeba dobré si říct, co tím chcete dosáhnout. Jednak můžete třeba chtít někoho přesvědčit o tom, že nějaké informace za tím jeho nenávistným projevem vlastně jsou nepravdivé. To je takový ten třeba pramítus o tom, že queer lidé jsou vlastně, že to nějaká jejich volba a že je to nějaké jako nemravné chování. Takže vlastně nějaký typ reakce může být takový argumentační, že se začnete bavit o nějakém typu dezinformace nebo třeba i propagandy, který stojí za tím nenávistným projevem. Ale třeba jiný cíl váš, pokud se tedy rozhodnete reagovat, nemusí být někoho o něčem přesvědčovat, ale třeba jenom změnit ten tón debaty. To, že na nenávistný útok odpovíte věcným jazykem, ne nenávistně, to, že neoplatíte stejnou mincí, povede třeba k tomu, že ten člověk s vámi dál povede nějaký trochu jako nepřátelský rozhovor, ale tohle, po téhle vaší reakci tam ubyde nějaké agresivity nebo toxicity. Tak to může být jeden z dalších cílů, že třeba jenom chcete snížit tu úroveň té brutality toho jazyka. A to jsou asi takové jakoby dvě hlavní věci, co člověk třeba se může pokusit udělat.
0: A tohle asi můžu dělat i jako svědek nebo svědkyně.
1: Přesně tak. A já vlastně taky říkám, stejně jako ta oběť má samozřejmě právo nereagovat a je to úplně běžné, že nereagujeme, tak i ty přihlížející mají nějaké právo nereagovat, protože tím, že do té situace vstoupíte, tak se můžete stát zase sami terčem toho útoku, ale pokud se do toho rozhodnete vstoupit, tak si můžete zkusit vytknout tady ty dva cíle.
0: A to vyvracení mýtů nebo nějakých nepravd funguje skutečně? Jsou na to taky data? Protože já si samozřejmě vybavuju takový to rčení, že nemá cenu moc přesvědčovat ty, co jsou přesvědčený o svojí pravdě.
1: Po roce 2016, kdy se hodně začalo mluvit o dezinformacích a propagandě v online světě, tak tohle byl takový trochu apokalyptický étos, že nemá smysl vyvracet nějaké nepravdy, protože ti lidé vás stejně neposlouchají a jsou uzavření v těch komorách ozvěn a poslouchají jenom svoje vůdce nebo svoje blízké a člověk nemá šanci se dobít do jejich světa.
0: To není pravda teda.
1: Ten výzkum od té doby docela pokročil. Rozhodně to není takhle jednoduché. Samozřejmě nějak platí, že pokud tomu dotyčnému útočníkovi, který jenom neútočí, ale to svoje útočení ještě opírá o nějakou nepravdu, o queer lidech, takže on zároveň šíří nějakou lež, tak pokud se pokusíte vyvracet nějaké ty nepravdy, tak v té dané situaci se toho asi moc nezmění, jako s velkou pravděpodobností. Ten váš rozhovor neskončí tím, že on na konci jako v rámci nějaké scholastické debaty prostě zaklakne v knihu a řekne, měli jste silnější argumenty, uznávám. Tak to se opravdu neděje, ale to, co se děje, je, že lidé mohou nějakým způsobem modifikovat ty svoje nepravdivé přesvědčení. Třeba sníží nějakou míru jistoty o té nepravdě po určitém čase. Pokud takhle s nimi mluví víc lidí a často, tak třeba ne úplně vyvrátí to jeho přesvědčení, ale můžete nějakým způsobem zdolat tu jeho nějakou sebejistotu. Takže, že by nějaké vyvracení nepravd bylo úplně zbytečné, to je čím dál víc pochybný soud.
0: To je velmi dobrá zpráva. Co s tím můžeme dělat na té společenské úrovni? My jsme si řekli nějaký ty příklady toho, co člověk může dělat na té individuální, ale co s tím můžeme dělat tak nějak jako kolektiv nebo jako společnost?
1: Je hrozně důležité, aby existovala třeba nějaká síť vlastně jako organizací, nebo aby ten, řekněme, nějaký ten debunking nebo to vyvracení nepravd právě nebylo jen takovéhle situační, ale aby existovaly nějaké instituce, které se tomu systematicky věnují, což naštěstí v Česku existují, jejich víc, které instituce, které podporují různé, nebo které mají nějaké třeba, nabízejí nějaké poradenství, nebo které organizují programy ve školách. Takže ono by to asi nebylo úplně růžové, kdyby všechno bylo odkázáno jenom na ty naše debaty s těmi hejtry. Já myslím, že mají jako smysl, pokud se k ním rozhodnete, ale velmi důležité je, aby řešení toho problému bylo nějak institucionalizované opravdu, aby ta společnost na to reagovala tak, že to opravdu nebudou nějaké individuální reakce, ale že budou existovat nějaké programy nebo projekty, a což je něco, o čem se teď asi taky hodně bavíme, protože právě tady ten typ institucí, které třeba šíří nějakou osvětu ohledně queer lidech, tak aktuálně nejsou, a zdá se, v dobrém postavení, že na ně útočeno i z, řekněme, ze strany těch nějakých prominentních politiků, tak to je něco, na co si musíme dát pozor, protože tyhle instituce jsou opravdu jako velmi zásadní pro to, aby ubývalo nenávisti ve vztahu ke queer lidem.
0: No a naopak, může jazyk pomáhat s emancipací? A jestli tě napadají rovnou nějaký příklady jazyka, který queer lidi emancipuje nebo posiluje?
1: Já můžu říct nějaký konkrétní příklad. Relativně nedávno nebo před rokem proběhly docela velké debaty o slově hoststvo. To znamená, je to nějaké označení pro někoho, kdo je někam pozván, ale zároveň tím označením jasně neříkáte, jestli je to muž, žena anebo transgender osoba. A ještě u toho slova je důležité, že ono samo o sobě je jako netypické, a tím, že ho použijete, tak dáváte najevo, že jste otevření vůči někomu, o kom se běžně nemluví, nebo kdo běžně v jazyce nemá vyhrazenou nějaký speciální typ jazykových prostředků, takže pro transgender lidi vlastně někdo použije ke mužské označení nebo ženské označení, což vlastně někdy je jako dost urážlivé ve chvíli, kdy ten dotyčný mluvčí ví, že v kontaktu s transgender osobou a že vlastně tím projevem se míjí s identitou toho dotyčného člověka, tak já myslím, že je důležité, že tady ta slova jsou používána, protože to nejsou jenom slova, ale to, že použijete, tak dáváte signál nějaké právě té otevřenosti, a není to jenom vzkaz pro tu danou komunitu, že prostě s nimi počítáte, ale ostatním jinak dáváte jakoby najevo, že je normální na tyhle lidi myslet. Zároveň u toho člověk musí počítat s tím, že tenhle typ jazyka bohužel pořád vyvolává nějaké kontroverze, ale já jsem v tomhle optimista, že se posuneme dál snad někdy.
0: A kdybychom se bavili o konkrétních slovech, třeba mě napadá queer, myslím, že jsem někde četla, že jsi to říkal ty, že samotný ten výraz queer byl původně myšlený jako urážka nebo měl urážlivý konotace. Tak jakou roli hraje to, když se vlastně ty slova začnou používat v jiném kontextu?
1: To, o čem mluvíš, tak to bývá označováno termínem apropriace. Česky to přeložit asi jako nějaké přivlastnění. Jde o to, že ty členové těch řekněme komunit, na které se útočí, tak sami nějak přejmou ten útočný slovník, ale ne z toho důvodu, že by chtěli dál šířit agresivitu ve vztahu k sobě samým, ale spíš ten důvod je takový, že při použití toho výrazu, tak ten výraz ztratí takovou tu svoji útočnost. To znamená, když queer lidé nebo homosexuálové nebo transgender lidé sami začnou používat urážky, které, nebo ta urážlivá slova, která jim jsou běžně adresovaná, tak pro ty útočníky už to ztratí tu sílu, protože vidí, že sama ta komunita to nějak jakoby si vzala za své a nějakým ironickým způsobem to používá. A tohle, myslím, je právě i ten příběh za slovem queer. Podobné je to i nějakých dalších urážek, které tady nebudu říkat, ale je to technika, která se vlastně používá i v případě jiných skupin.
0: A existují data, zda genderově neutrální nebo inkluzivní jazyk má vlastně dopad třeba na to naše přemýšlení nebo i na nějaký ten společenský posun a tu snahu právě posílit ty lidi?
1: Existují takové spíš ještě jako separátní studie, nelze z nich vyvozovat nějaké silné závěry, které ale naznačují, že pokud se vyjadřujete tím inkluzivním jazykem nebo nějakým tím spíš neutrálním jazykem, tak to posiluje nějaké vaše povědomí o tom, že v té společnosti ještě existují jiní lidé než muži a ženy nebo než heterosexuální muži, heterosexuální ženy, tak nějaký typ slovníku může vlastně posilovat tady to povědomí, ale ta data, myslím, ještě nejsou zatím nějak zvlášť robustní, ale asi existuje dobrý důvod předpokládat, že nějaký typ mluvení také jako posiluje nějaký typ myšlení, takže pokud se budete vyjadřovat více inkluzivním jazykem, tak to možná může posilovat i nějaké, řekněme, otevřenější myšlení.
0: A ty jsi mi ještě před začátkem rozhovoru říkal, že genderově neutrální nebo inkluzivní jazyk může mít i jiný výhody, nebo že můžou být jiný důvody, proč ho používat, tak mohl bys to tady zopakovat?
1: Je to důvod, který už jsem trošku zmínil, že i kdyby jsme neměli jako jasné důkazy o tom, že ten inkluzivní nebo otevřenější jazyk posiluje nějaké otevřenější myšlení, tak jednoduše použití tady těch výrazů může být signálem nebo takovým znamením toho, že jste právě vůči nějakým lidem velmi, velmi otevřený nebo že za nimi stojíte, takže vlastně je to nějaká zpráva pro zbytek společnosti. Já teď hodně uvažuji o postavení nějakých lidí a jako stojím o to, aby se jejich postavení zlepšilo, a to můžete naznačit opravdu jenom nějakou koncovkou nebo nějakým netypickým označením.
0: Tak to byl Tomáš Koblížek. Moc děkuji, že jsi tady byl a všechno tohle nám řekl.
1: Moc díky za pozvání, srdečně zdravím.
0: A loučím se i já, Lucie Zajda. Poslouchali jste Nádech a budu se těšit zase příště.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Nejen vlastně na těch katedrách, ale i pak v praxi, že pořád je to výlučně mužský prostředí a vlastně tomu nerozumím proč.
5: Ta čísla nám od roku 1992 do roku 2003 stouply o 3%. Dostali jsme se z 16% na 19%, což je prostě extrémně nízké. Takže ten problém se týká určitě žen, ale týká se celého nastavení toho filmu, kdy my jsme prostě zvyklí na to, že český film je podfinancovaný, má naprosto jako špatné pracovní podmínky. Všem to přijde normální.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
6: Tak krásný podvečer, dámy a pánové, já vás moc vítám na živém natáčení podcastu Českého rozhlasu tady na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Já jsem Adéla Šponerová a dneska vás provedu debatou v rámci pořadu Impact, který připravujeme na rádiu Wave a který se zaměřuje na události, které mají dopad na životy mladých lidí. No a právě proto, i proto se budeme dneska bavit o nastupující generaci filmařů a filmařek. A zajímat mě především bude, jestli ženy mají nějaké jiné postavení právě v té nastupující vlně, jestli třeba mají víc prostoru, než měly ty jejich předchůdkyně. Mám velkou radost, že pozvání přijala filmová historička a vedoucí katedry produkce na FAMU, která se dlouhodobě věnuje dějinám české kinematografie a také právě postavení žen ve filmu, Tereza Česány-Dvořáková. Hezký večer.
7: Hezký večer.
6: A taky, ano. A taky režisérka, scénáristka, absolventka FAMU a autorka například dokumentu Co když kamínky dojdou, který letos získal cenu Pavla Kouteckého za nejlepší krátkometrážní dokument Nora Štrbová. Ahoj, hezký večer.
7: Ahoj, dobrý večer.
6: Tak dámy, letní filmová škola si letos připomíná 80 let FAMU a při té příležitosti také část programu vyhradila výlučně ženám, připravila takovou sérii pro ženy, kdy ty Terezo si vedla několik přednášek. Ty Noro si jednou z tváří téhle generace, nové nastupující. Jaký je to vlastně pocit pro tebe tady letos být a představovat tu jednu z významných režisérek?
7: Super.
6: Jestli to budou takovýhle odpovědi, tak to budeme rychle hotový.
7: No, to zrovna fakt...
6: Jak se cítíš? To mě ještě čeká ta přednáška, to je třeba říct, že je ta hlavní, ale už se taky na nějakých byla. Jak se cítíš, že tady seš?
7: No, máme večer projekci teprve, tak na to se samozřejmě těším. Jsem strašně ráda, že tady můžu být, že tady můžeme pouštět film, protože je to skvělý festival. Určitě je to samozřejmě podsta, jako být tady v tom výběru.
6: Ta ženská identita, která říkám, ta ženská autorka, je to něco, co je za tebe v pohodě, když to zdůrazňuji, nebo tě to třeba trošku štve, že prostě mluvím o ženské režisérce, nebo je to za tebe fajn zmiňovat?
7: Vůbec mě to neštve.
6: Tak jo, pak ukážeme ty čísla, které asi vysvětlí, proč tě to možná neštve. Terezo, ty se z toho pásma účastnila, jak jsem říkala, tak si mluvila především o té historii absolventek FAMU. Můžeš nám dát takový krátký historický exkurs, jestli tam vidíš nějaký pattern mezi těma ženama, nějaké zkrátka vzorce, které musely ty ženské režisérky napříč tou historií FAMU naplňovat, aby uspěly a vlastně se, řekněme, prorvaly tím dominantně mužským světem po velkou část historie ještě stále.
5: No, já jsem pro ten výzkum, který jsem dělala tady, taky představovala tady, tak jsem se zabývala postavením žen ve 40., 50. a 60. letech na FAMU. Je to velmi dávno. Řekneme si, že to se současností nějak nesouvisí. A já si myslím, že to není úplně pravda. Ukázalo se, že vlastně i na tu FAMU se dají velmi dobře aplikovat takové ty známé feministické teorie o tom, jak ženy neuspívají a proč neuspívají v prestižních oborech lidské činnosti, nebo proč se tak dělo v minulosti. Vidíme, že na začátku v době založení školy bylo přijato relativně hodně žen. To je úplně jako typické. Když je něco na začátku, ten systém není konstituovaný, tak vlastně to nikdo jako neřeší. A ženy se přijímají na kameru a ženy prostě jsou přijímány do oboru. Velmi rychle tam vidíme jako pozvolný procentuální pokles počtu žen. A třeba v těch slavných liberalizovaných novovolných 60. letech bylo přijato žen z těch 3 desetiletí nejméně. Dneska na mě navázal dramaturg letní filmové školy Jan Jindřejek tím, že představoval postavení žen v 60. a 70. letech na FAMU, v 70. a 80. letech na FAMU, a třeba na katedře hrané režie v té době brali ženy ještě méně a bylo tam třeba 6 let, kdy nevzali žádnou ženu, což mi jako na dobu přestavby, perestrojky, prostě 80. let vlastně přijde historicky skandální, když se na to takhle podívám. Ale to, s čím to souvisí se současností. My jsme dělali výzkum s kolegy, kde jsme se zaměřili právě na ženy ve filmovém průmyslu současném. Zaměřili jsme se na hraný film, teď zkoumáme už i animace a dokument, ale tam bohužel ještě nemám data, která bych vám mohla říci. A překvapilo nás ty výsledky. Zkoumali jsme posledních 30 let a výsledkem jako základním bylo, že ženy málo v českém filmu, je jich vlastně nesmyslně málo na to, jak máme velkou zaměstnanost žen, jak máme velký počet žen vzdělaných univerzitně a tak dále, to vlastně jako nekorespondují ta čísla. Máme ve všech sledovaných profesích, jsme na nižším než průměru Evropské unie, to nemluvím jako o těch zemích, jako Skandinávie a tak. To mluvím o průměru, včetně prostě jižní Evropy a podobně, tak jsme na tom vlastně hůř. A byla tam, když se ten vzorec tedy, bylo tam krásně vidět, že máme profese, ve které jsou tradičně maskulinizované a ta tradice je strašně silná a ona vychází někde prostě z těch 40. a 50. let. To, že prostě do roku 89 na škole téměř neučili pedagožky, tím pádem logicky ty ženy i měly jako pocit, že tam nepatří, nehlásily se tam a tak dále. To prostě, myslím, hraje roli a myslím si, že opravdu jako ta tradice se drží, že můžeme být progresivní, jak chceme, ale ten systém jako celek má tendenci být konzervativní a že to spolu prostě souvisí, no, že jsme si na to zavařili skoro před 100 lety.
6: Já právě jsem k tomu chtěla říct, že když jsem pročítala ty anotace vlastně k té sérii, kterou filmovka letos představila k těm oslavám 80 let FAMU, tak právě byly takové hodně pozitivní a oslavné. Psalo se tam třeba, že za dobu fungování prošly FAMU desítky osobitých autorek, které dlouhodobě reprezentují svoji tvorbu na nejdůležitějších světových festivalech. A právě jsem k tomu chtěla dojít, že je důležité přidat i to B, a sice, že podle toho vašeho výzkumu ženy v hlavních filmových profesích je ten podíl žen na place vlastně skoro stejný v současné době jako před 30 lety, tedy na začátku 90. let. Ty jsi v jednom rozhovoru řekla, že jsi sama byla překvapená, jak moc špatné, stabilně špatné to je. Čím nejvíc jsi vlastně byla překvapená? Co nejvíc tě fascinovalo na tom, co jste nazbírali?
5: No, já jsem sama studovala FAMU někdy před 25 lety a měla jsem pocit, že se ta situace automaticky lepší, že ta moje generace prostě je ta generace X. Když jsem přišla na tu školu, viděla jsem kolem sebe vlastně relativně dost žen, aspoň subjektivně jsem měla takový pocit. Ale když se dneska podívám na ta čísla, které z těch žen měly příležitost uplatnit se v té jakoby nejprestižnější kategorii celovečerní hraný film, tak ta čísla nám od roku 1992 do roku 2003 stouply o 3%. Dostali jsme se z 16 na 19%, což je prostě extrémně nízké a naprosto to neodpovídá samozřejmě jako potenciálu poloviny populace.
6: Noro, já ještě řeknu konkrétně, u těch režisérek, tak tam byl podíl v letech 2013 až 2023 16% celkového počtu. Ty jsi na začátku kariéry, jak vnímáš tu scénu? Je za tebe furt dominantně mužská, nebo se vlastně na ní necítíš špatně? Jak to vnímáš ty fakt subjektivně?
7: Fakt subjektivně se na té scéně cítím celkem dobře, protože si myslím, že se vytváří nějaký prostor, respektive, že se upozorňuje na tenhle problém a tím pádem se ten problém řeší a mění. Cítím, že vlastně se v posledních letech vytvořila spousta různých podpůrných, já nevím, jestli můžu říct jako programu nebo prostě nějakých jako situací k tomu, že se prostě víc poukazuje i na ty ženský autorky.
6: A můžeš zmínit třeba, jestli je to v rámci IFAMu, nebo jestli to jsou nějaké sdružení, které třeba i tobě osobně pomáhají, dávají ti nějakou sílu?
7: Girls in Films, děkuju. Já jsem se bála, že to zkomolím nějak. Je samozřejmě dominantní, vlastně působí v tomhle našem prostředí a dělá velký kus práce. A pak různý jako promítání, které jsou vlastně věnované ženským
6: jsou
7: autorkám.
6: Cykly, výlučně třeba ženským.
7: Přesně tak. Nebo Nada Films teď byla vlastně velká jako program, kde se zveřejňovaly hlavně, nebo byl to prostě program ženské začínající autorky. A ještě jsem chtěla na něco odpovědět. Byla tam
6: říkala jsi, že subjektivně se cítíš vlastně dobře, no, ale čekám, že tam bude nějaký ale. Nebude?
7: No, tak já mluvím za tu režisérskou pozici, ale samozřejmě vidím pořád v těch ostatních oborech, hlavně v kameře a i ve zvuku, nejen vlastně na těch katedrách, ale i pak v praxi, že pořád je to výlučně mužský prostředí a vlastně tomu nerozumím proč, protože znám strašně moc talentovaných ženských tvůrkyň, který normálně unesou kameru. Jako.
6: A taky jsou menší ty kamery v dnešní době. Já ještě upřesním, že ty jsi byla na animaci, na FAMu a dostudovala si dokument. Je to tak?
7: Teď v září s nás dostuduju magistra na dokumentu.
6: A ten dokument ti přijde třeba teda jiný? Nebo vlastně přijde ti, že třeba jakoby se vychyluje z těch běžných dat?
7: Jako od začátku svýho studia cítím, že ten dokumentární svět je hodně inkluzivní a katedra dokumentu mi vždycky přišla genderově vyrovnaná. Vlastně všechny ty ročníky dlouho byly vyloženě jako vyrovnaný, ale nebyl to prostě nějaký koncept, tak nějak to vycházelo. A teďkon se dokonce stalo, že nějaký dva ročníky byly celý ženský, teď je tam zase silnější mužský ročník, ale je to po nějakém období, kdy už ta katedra byla opravdu dominantně ženská. Takže i se vlastně proměnila ta katedra v posledních letech. Vlastně přibyly nové pedagožky, Viola Ješková, Tereza Rajchová, Lucie Králová, už je tam díl, ale vlastně máme celou řadu nějakých ženských tvůrkyň, ke kterým můžeme vzhlížet.
6: Terezo, možná k tomu mě napadá, že vlastně to, že na školách je žen vlastně dost, na vysokých školách je i více žen než mužů, tak to víme, ale potom ta praxe je jiná, vlastně to, co se děje na tom place. Tak
5: já bych ještě doplnila Noru, máme celoženské třídy teď i na katedře, to byla hrané režie. Jo? Není to jenom jakoby případ katedry dokumentu. A ještě si dovolím, jako abych trošičku upravila tady ten narrativ. Já třeba si velmi vážím jako toho, že aktuální vedení katedry kamery systematicky se snaží, aby v každém ročníku byla žena. Jo, není to sice vyrovnané, ale je tam ta systematičnost je na těch číslech jako vidět. Takže právě to, že máme teď, že nám nastupuje vlastně velmi silná a zajímavá generace kameramanek, které jsou kolem 30 let, je vlastně výsledkem nějaké evidentně jako racionální rozhodnutí té katedry. Takže určitě se ta situace proměňuje a tvá otázka byla první.
6: No pak jsem navázala na to, že vlastně ta škola je teda jedna část a potom ta praxe, které vstupuje řada faktorů. Tak jak to potom vypadá tam? Tam někdo uspěje?
5: Jo, my jsme v těch výzkumech právě to, co jsem zatím říkala, jsou nějaké jako statistiky a nějaké souvislosti mezi počty přijímaných žen na FAMU a potom realitou. My jsme také dělali rozhovory, poměrně dost rozhovorů s ženami různých profesí, kde jsme měli vždycky podmínku, aby ta žena realizovala nějaký celovečerní hraný film, takže to byl takový jako vzorek žen. A my jsme se jich ptali, takže to by měly být ty úspěšné profesionálky, jo, které mají vlastně jakoby v tom portfoliu to nejlepší uvozovky nebo to nejprestižnější. A ptali jsme se jich, jak vlastně to zvládají tu roli, jak se jim daří vlastně uplatňovat v té praxi. A zase nás poměrně překvapilo relativně vysoké množství frustrace, pocitu neúspěchu, pocitu nespravedlnosti a podobných věcí, které buď to byly reflektované evidentně, anebo vlastně vyplývaly z toho, co nám ty respondentky říkaly. Snažili jsme se nějakým způsobem identifikovat ty hlavní bariéry a očekávatelně jednou z hlavních bariér je slaďování kariéry filmového profesionála a prostě matky domácnost nebo matky, která se stará o děti, nebo o nějakého staršího nemocného člena domácnosti nebo něco podobného. Ale vlastně narazili jsme na jeden problém, který vlastně úplně asi s genderem nesouvisí, ale lezl nám tam z těch výzkumů velmi intenzivně a silně. A myslím si, že ten náš výzkum měl i trošku vliv na to, že se potom, teď, když se nastavoval nový státní fond audiovize, tak se podařilo možná nějaké věci trošičku, že se o nich víc uvažovalo. A to byla vlastně otázka jako obecně nějakých respektujících podmínek na placech, při natáčení, termínů prostě postprodukcí a obecně podfinancovanosti českého filmu a obecně pracovních podmínek. Protože ten systém, jak je vlastně takový prestižní, tak počítá s tím, že vždycky se najde náhradník. Jo? A ono to tak vlastně v praxi je. A pak není jakoby problém nastavit ho tak, aby fungoval jenom pro mladého, zdravého single člověka. A když jsem se třeba dívala na čísla věku těch tvůrců v době, kdy točili ty které filmy, jsme zjistili, že tam máme jakože v českém filmu je třeba obrovský ageismus, jako v těch hlavních profesích, že lidé po 50 vlastně už nemají téměř šanci v žádných z těch jako profesí zvukař, kameraman, střihač a tak dále, jako dál natáčet celovečerní hrané filmy. Jo. Velmi nám tam klesá třeba ta křivka. Takže ten problém se týká určitě žen, ale týká se celého nastavení toho filmu, kdy my jsme prostě zvyklí na to, že český film je podfinancovaný, má naprosto jako špatné pracovní podmínky, všem to přijde normální, protože už jsme na to zvyklí, už máme tu provozní slepotu. A tohle třeba ten výzkum taky odhalil. A pak je těžké být jako ženou, notabene chtít

0: posty ženami, tak daří se to slaďovat líp, nebo to prostě je taky zabetonovaný a není tam úplně...
1: Ne, já si myslím, že jako je hezké, že se třeba teď díky Státnímu fondu audiovize částečně vyrovnají, já nevím, témata honorářů v době vývoje filmů a podobné věci. Ale dohromady tady jako úplně upřímně žijeme v Československu v roce 2026. Máme tady obrovskou bytovou krizi, obrovskou sociální krizi. Mladí lidé jako čelí prostě situacím, které jsou jako jak chcete jako schánět 30 tisíc jako na nájem prostě 2+1 v Praze a do toho mít děti a do toho dělat nějakou nekomerční kariéru. Jo. Zase ten problém je jako obrovský a je daný prostě státní politikou toho, jak obecně přistupuje k mladé generaci a toho, že vlastně na ní kašle.
0: Noro, co ty považuješ za takovou největší překážku, ať už je genderovaná nebo prostě jakákoliv v té tvojí pozici, co tobě vadí, překáží?
2: Překážka, no asi ekonomická. Vlastně já si myslím, že tenhle problém se začal teď vyjevovat i kvůli tomu, že třeba naše generace nebo ještě výrazně ty mladší generace už nejsou úplně ochotný jako celý svůj život stočit kolem svý profese a jako vlastně padat kvůli tomu na hubu, což ty generace nad náma na to jsou zvyklejší a že vlastně často se jako odvolává, říkají se různý příklady různých žen, který to zvládly, skloubit kariéru s dítětem a přeci si nestěžovali, no protože byli vlastně, žili v nějakým jako v nějakém takovém jako nastavení, že si nemají stěžovat a že tohle je normální, vlastně takhle makat. A to je něco, co třeba já silně pociťuju, že bych ve svém životě chtěla třeba někdy mít i prázdniny, což fakt nemám. Jako
0: měla svatost ještě ne.
2: V téhle profesi prostě nejsou. Jako, není čas, člověk musí něco psát, furt musí psát nějaký fondy, nějaký žádosti, jako texty na žádosti o fondy, dělat prostě pořád připravovat nějaký projekty, do toho většinou má ještě nějakou práci, aby vůbec se uživil do toho. Já jsem třeba teďkon dodělávala ještě školu neumím si vůbec představit, že bych do toho všeho měla ještě dítě. Vůbec strašně obdivuju všechny, co to dokážou skloubit a zaslouží si velký respekt podle mě.
0: Když se ještě podíváme na tu mladou generaci a oddálíme se od toho genderu, od toho genderového aspektu, tak ty jsi například v Mezerách zkoumala téma paměti, ztráty a porota, která ti udělila cenu Pavla Kouteckého, tak oceňovala, teď cituji, že se ti podařilo jedinečnými výrazovými prostředky povýšit intimní osobní zpověď na obecně srozumitelnou. V dokumentu, keď som vošla dnu, bylo těžké výjist von, tak tam si taky zkoumala paměť, vzpomínky, nějaké téma rodiny, asi i ztráty. Máš pocit, že jako mladá generace chcete vyprávět něco jiného než ta generace před váma?
2: To vůbec nevím. Tohle vůbec neumím takhle zobecnit, co naše generace chce vyprávět.
0: Že ty témata jako nejsou jiný, nebo zkrátka?
2: Jsou určitě jiný a je hrozně těžký to teď z tohohle momentálního pohledu nějak generalizovat. Já to fakt nevím. Já sama vlastně jsem sice trochu náhodou se v obou těch filmech dotkla podobných témat, ale nejsou to úplně nějaký témata, které jsou jako moje a které já chci vyprávět. Přijde mi, že s každým tím projektem přichází něco nového, zajímá mě nějaká nová oblast a nový způsob, jak to zpracovat a mám takový pocit, že to mají i lidi kolem mě. Ale necítím se, já nejsem historička filmová, takže nevím.
0: Když se podíváme z pozice vedení FAMU, ty jsi vedoucí produkce na FAMU, Terezo, tak máš pocit, že ta generace dnešní, ty třídy, které tě prochází pod rukami, že jsou jiné než ty generace předchozí?
1: Já myslím, že stále kontinuálně, když se podívám na filmy FAMU, tak a teď myslím situaci po roce 89, teď neřeším jako to předtím, tak nám jako systematicky roste kvalita těch filmů ve smyslu jako nějakého řemesla a tak dále. Jako ty filmy jsou opravdu dneska jako velmi kvalitní. Není náhoda, že dostávají prostě ceny na světových festivalech, třeba ty animátoři a tak, protože jako z hlediska jako mizanscény, práce s kamerou, se zvukem jsme opravdu jako špičkoví. Až popravdě si myslím jako pedagoška teďkon, že bychom někde mohli jako trošku ubrat, jo, tady v těch ambicích, protože si myslím, že ten Jan Amos Komenský jako funguje a že je dobré začít od něčeho jednoduchého a jít k něčemu složitějšímu.
0: Jak to myslíš ubrat, že byste měli mít méně těch cen?
1: Já si myslím, že ano a myslím si, že by to mělo, měli bychom mít méně cen a více nevyhořených absolventů školy. Myslím si, že jako já osobně bych třeba byla úplně razantní a podobně jako s mnoho dalších filmových zahraničních škol bych limitovala distribuci malých cvičení třeba kamkoliv mimo klauzury prostě. Protože vzniká na ty studenty obrovský tlak a na to, na nějakou jako kompetitivnost, selektivnost. Ty přirozené prostě ambice autorské jsou strašně jako vyspídované hodně brzy. A přijde mi, že si to děláme už na té škole, že ta neudržitelnost je součástí toho našeho kurikula a vnímám to jako problém. Ale vrátím se k té otázce, jaké jsou ty filmy. Myslím si, že jsou řemeslně lepší. A myslím si, a tohle je ale jako zobecnění, kterého bych se neměla dopouštět, protože rozhodně neplatí jako o všech autorech předcházející, třeba mé generace a současných, ale vnímám tam už od generace milénianu nějaký nástup té nové humanity, která je jako silná v těch filmech a která se vlastně stále prohlubuje a zjemňuje. Vidím tam mnohem jako jemnější nějaké akcenty, ale i třeba schopnost mluvit o jednoduchých věcech, jakoby, jo, že není potřeba všechno kombinovat a každý ten film obsahově musí jako říct všechno, že už je tam jako vidět mnohem lepší třeba dramaturgická práce s těmi filmy a jsou jemné a jsou dobré a jsou hezké a mám je ráda a přijďte se podívat na FAMU Fest, ať vám je můžeme ukázat.
0: Kdy bude? Pozveš nás?
1: FAMU Fest bude letos probíhat na konci února a přesná data si bohužel nepamatuji, protože jsme změnili termín, ale najdete brzo na webu.
2: Jenom navážu, že vlastně je pravda, že tohle taky pozoruju nějaký jako větší důraz na etičnost těch projektů a ať už jako studentských nebo i pak mimo školu, hlavně teda v dokumentární tvorbě se čím dál větší důraz klade na to brát ohled na protagonistvo a na to, že jsou to lidi a že jejich život a dopad toho filmu na jejich život je možná důležitější nebo mělo by se na to brát větší ohled než na výsledek samotného filmu. Mm-hmm. Že ten život je nad tím filmem. To si myslím, že je takový jako, cítím takový obrat v tomhle kinematografii.
0: Nebudu tě, Noro, nutit, abys mi říkala, jaká jsou ty témata vaší generace, ale napadlo mě ještě, že ty jsi z filmařské rodiny, tak možná jestli, když se doma bavíte o té profesi, nebo jestli se o ní bavíte, tak jestli ty problémy právě jsou třeba jiný, nebo jestli se furt naráží na to stejný.
2: A teď problémy myslíš jaký? Jako...
0: No jestli třeba, když řešíte s mamkou, jaký ona řešila překážky, nebo říkala si vypisování různých fondů, že je důležitý prostě zkrátka furt napsat dobře granty, málo času, nesladitelnost nějakých různých životních rolí. Jestli lidi přijde, že třeba v něčem, oni mají třeba i pocit, že v dnešní době to máme jednodušší, nebo že ženy to mají jednodušší. Vlastně jestli tam je nějaká jako mezigenerační v tomhle dialog u vás, protože mi přijde zajímavý, že máš vlastně celou rodinu filmařskou, tak právě jestli o tom se doma bavíte.
2: Jo, určitě se o tom bavíme a myslím si, že si rozhodně mý rodiče nemyslí, že my to máme jednodušší, naopak si myslí, že to máme složitější, protože ta vlastně podpora filmu nebo i ten obří jako řekněme, demokratizace filmu, kdy film může dělat v podstatě kdokoliv, nárůst konkurence a všechny ty socioekonomické otázky a přesně krize bydlení a tak, tak to jsou věci, které oni reflektují, že třeba tolik řešit v mém věku nemuseli. Na druhou stranu rozhodně se hodně bavíme přesně o postavení žen v tom filmu. A moje máma právě teď zpětně reflektuje, že to bylo extrémně náročné a že musela svoji kariéru na nějakou dobu opustit právě kvůli tomu, že měla dvě děti a že to bylo naprosto jako normální, že ona má odejít z toho filmového prostředí a ten táta tam zůstal a pracoval dál. A v dnešní době si myslím, že je to vyrovnanější, když vidím nějaký páry, teď mě napadá Greta Stokles a Ondřej Lukeš, režisérka, producent, že se snaží o nějaký větší jako vyrovnanost a rozdělení těch, rozdělení prostě ty práce nebo rozdělení těch povinností a tím pádem to nedopadá jenom na toho jednoho na tu jednu osobu, která musí pak třeba udělat ústupek něčem jiným.
0: Jinými slovy, ty vidíš nějaký takový vzory třeba, což tvoje maminka nevěděla, protože to prostě neexistovalo.
2: Přesně tak. A to můj otec je velký feminista a hodně si myslím, že na tu svoji generaci vlastně nahlíží kriticky a reflektuje všechny tyhle věci, přesto prostě je to hodně jiný, no.
0: Když jsme byli jsme u těch ekonomických otázek, tak já jsem si teď přečetla před pár dny, že Státní fond audiovize informoval, asi můžeme říct s radostí, že vybral na audiovizuálních poplacích meziročně o 70% více díky novému systému. Současně ale musíme říct, že na začátku roku, když se řešil rozpočet na letošní rok, tak se řešil rezort kultury a škrty, zkrátka ministerstvo kultury hospodaří s méně penězi, takže odborné se nutně taky rozdělí těm kulturním projektům míň peněz. Terezo, jaká je ta situace teď ve filmu a ten současný model, který právě zahrnuje Státní fond audiovize, je to vlastně funkční model, který i do budoucna za tebe je dostatečně podporující a funkční?
1: Ještě teď se vlastně spojily dvě věci dohromady, já jenom možná to trošku jako zdůrazním, rozdělím ty peníze, které rozdělují ty grantové komise na ministerstvo kultury, tak jsou peníze, které nesouvisí s penězi, které jdou do Státního fondu audiovize, mají jiné zdroje, fungují jinak. V případě odboru médií audiovize v letošním roce ještě nedošlo k těm škrtům napřímo, ale došlo k tomu, že nejmenovaný festival kategorie A dostal výrazně vyšší podporu a kvůli tomu spousta jiných projektů dostala výrazně nižší podporu. To tam bylo trošičku jako specifické. A myslím si, že se to mediálně vůbec nereflektovalo. Tak to tímto dělám. Ale když se vrátíme ke Státnímu fondu audiovize, to je poměrně komplexní téma, které asi na samostatný pořad, a chtělo by to k němu ještě vidět nějaké grafy. Tam nabíhá nový systém, který nabíhá postupně, protože jsou tam poplatníci, kteří začínají platit ty peníze postupně a vždycky to se týká konce fiskálního roku, takže tam se teprve napočítá, kolik vlastně nateče těch peněz a přesně se to předem neví. A ten systém se plní penězi, ale zároveň má mnohem větší úkol, než měl dříve. On bude muset začít podporovat videohry, bude muset začít podporovat specificky animační průmysl. Podporuje prostě výrazně více projektů než dříve. Takže já bych neřekla, že určitě, že teď můžeme s jistotou říci, že české filmy budou více saturovány. Problém českého filmu, stejně jako nakladatelského průmyslu a spousty dalších oblastí kreativního průmyslu, je v tom, že od doby digitalizace došlo k obrovskému nárůstu těch produktů. Vidíme to i v českém filmu, máme prostě spoustu kinopremiér, spoustu filmů, které kvalitativně by se nemusely dostat do kin, tak se tam dostávají z nějakých důvodů prostě partnerských, komerčních. a zabírají tam potom místo těm arthouse filmům, které do toho kina opravdu patří. Teď myslím jako z hlediska kvality projekce. Jo? Teď nemyslím si, že jako já rozhoduji o tom, co tam patří a nepatří, ale prostě jsou typy filmů, které chci vidět v kině a jsou typy filmů, na kterými stačí konkrétní komerční televize. A tam podobně je to s knihami, kterých je mnoho a tak dále. A vytváří se nám tady taková jakoby jako ekonomická bublina, která je taky poměrně nebezpečná. A do toho další problém, který přichází, je tedy to ohrožení jako financování veřejnoprávních médií, které je jako opravdu jako zásadní, protože pokud se bavíme o nekomerční tvorbě, tak ty filmy si bez té podpory televize opravdu není jak je realizovat v českém systému. Ten český systém na to není jako jinak nastavený. Prostě pak tady už budou jenom lifestyleové komedie s product placementem. Jo, tak a to možná jako nechceme. Takže tohle téma je komplexně možná na úplně jinou debatu. Pardon.
0: Tak já trochu ještě odbočím k tomu, že vlastně jak to jsem spíš chtěla demonstrovat, že ty pohyby nejsou jenom jako pozitivní, ale že zkrátka mluvíme i o nějakých škrtech a samozřejmě teď, jak jsi zmínila, tak také do toho vstupuje do budoucna debata o financování veřejnoprávních médií. Ano, chtěla si doplnit.
1: Jo, já jsem třeba jako pozitivně, já jsem byla teď v Karlových Varech na moc zajímavé prezentaci ARASu, což je asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů, která vymýšlí princip kalkulačky honorářů vlastně tvůrců, protože oni nesmí, protože my máme takové specifické zákony v České republice, na rozdíl od jiných zemí, filmaři si nesmí mezi sebou říct, kolik berou peněz a říct, že minimální mzda je nějaká, protože oni jsou přeci podnikatelé, což v mnoha jiných zemích nejsou, třeba v Německu a jinde nejsou a normálně se združují do odboru, ale čeští filmaři se nesmí združovat do odboru, protože to by byl kartel, takže na ně okamžitě vlítne úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A ten ARAS to vymyslel velmi chytře v tom, že vlastně on neříká, jakoby ty, vy si to můžete spočítat na webu, teď vlastně vytváří nějakou pilotní verzi, kterou ukazují a tam samozřejmě ty honoráře vyšly strašně vysoké, protože oni právě zohlednili přesně to, že filmař by měl mít přeci taky ty 4 nebo 5 týdnů dovolené v roce, jo, například, nebo filmař netočí prostě těch, já nevím, 166 pracovních dnů v roce, protože tu práci má nárazově, takže ta práce, ten honorář musí kompenzovat i tu situaci, kdy té práci není. Měl by kompenzovat samozřejmě standardně placené nemocenské pojištění a podobné věci. Takže dějí se pozitivní věci a jsem zvědavá, jestli na to nějak státní správa potom bude pozitivně reagovat.
0: No, když se podíváme z tvýho pohledu, tak ty už si nakousla granty nebo nějaký vypisování, si říkala neustálý, že to zabírá hodně času. Do jaký míry o tom úspěchu úspěchu vlastně rozhoduje ta schopnost získat ty granty, ty podpory. Jak je to důležitá součást? Jak s tím třeba bojuješ ty?
3: Jestli úspěch pomáhá tomu dostávat granty, nebo jestli granty pomáhají tomu mít úspěch?
0: Spíš, jestli to je prostě velká nezbytnost, která ale vyžaduje třeba nějaký jiný skill než je talent. A sice vypisovat dobře granty.
3: Jo, to je. No jasně, jo. Je to skill, který se teďkon čím dál víc i řeší už rovnou na škole, že je to nějaká schopnost, přesně nestačí jenom být talentovaný, mít geniální nápady a třeba nějaký zářezy na festivalech, ale právě strašně důležitý napsat dobře texty, které jsou obsáhlý, ty podklady pro fondy jsou opravdu většinou jak nějaká vlastně bakalářka. Je to nějaký know-how, který vlastně nemusí prostě geniální umělec úplně dokázat si, nebo umělkyně teda, dokázat jen tak jakoby se vytáhnout z paty. Takže jo, je to důležitý a je to zásadní pro to, abychom mohli realizovat filmy, dostávat ty fondy, protože ty filmy stojí peníze.
0: Mě k tomu zaujalo, že ty jsi v minulosti v jednom rozhovoru řekla, budu tě citovat, že máš kritický, ne citovat parafrázu, protože takhle jsi to konkrétně neřekla, ale zkrátka, že máš kritický postoj k nejrůznějším oceněním, protože to umění nelze zkrátka hodnotit subjektivně. A pak si to právě o pár let později korigovala s tím, že si tu kritiku, můžeme říct, trošku zmírnila. Je to právě kvůli tomuhle finančnímu aspektu, že vlastně jednoduše tu podporu prostě dostanou spíš lidi, který ty zářezy, jak ty říkáš, mají. a jsou ověnčený těma oceněníma.
3: Je to tak, došlo mi, že ten systém je tak strašně složitý a komplexní, že je vlastně těžký se proti tomu bouřit, ale je dobrý podle mě na to upozorňovat, že pořád vždycky, když dostaneme nějakou cenu, tak je to prostě rozhodnutí nějakých konkrétních lidí a nějaký jejich osobní subjektivní názor, ale ty ocenění strašně pomáhají, dostáváme vyloženě body za to, když máme nějaký ceny nebo nějaký uvedení na zahraničních festivalech a já jsem to sama pocítila, že vlastně díky těm úspěchům těch našich filmů jsme třeba teďkon dostali fond na vývoj.
0: Štve tě to nebo to bereš prostě? Je to jak to je?
3: Jako já nevím. Už mě to vlastně, bylo to pro mě velký téma, natočila jsem o tom film. Většinou, když o něčem natočím film, tak se to pro mě uzavře a jdu dál. Takže
0: než vyloženě mě film o grantech.
3: No, o soutěžení
0: a tak dále.
3: Ve filmu. Krátký film prostě, studentské cvičení. Takže mám pocit, že jsem si tohle v sobě nějak vyřešila a už se nad tím nerozčilu, ale je pořád dobrý na to upozorňovat, že prostě umění přece není o soutěžení.
0: Když jsem se dívala na program letní filmové školy z minulých let, tak jsem si všimla, že téma ženy, film, nerovné pozice se tam opakuje vlastně, že mám pocit, jsem poslouchala debatu z roku 2022 a padaly tam věci, které zkrátka věštili nějakou pozitivní budoucnost třeba za 5 let, což už je v dnešní době. Ty věci se nenaplnily, tak mě by zajímalo, až se na letní filmovou školu vrátíte za 10 let, co byste si přáli, aby nebylo potřeba řešit? Terezo.
1: No, já bych si přála, aby české filmy byly, aby čeští producenti šikovní měli šanci české filmy financovat tak, aby nebylo problém zaplatit chůvu na hlídání nebo myslím po tom, co končí školka, protože ono to natáčení trvá dlouho. Jo? Teď nemyslím, jako, že mají být ty filmařky tak rozmazlené, že mají 2 měsíce chůvu, ale ten problém je, že nemá kdo to dítě vyzvednout, protože ten natáčecí den trvá třeba 12 hodin nebo natáčíte na druhém konci republiky. Tak aby se řešili jako tyhle ty problémy, aby ty honoráře byly důstojné, aby si člověk mohl dovolit, když je nemocný, být chvilku nemocný a aby v český filmový průmysl byl diverzifikovaný, aby si udržel to, co dnes má a to, co je jeho hodnota, že tady máme prostě i ty, teď jsem se pouštěla do těch lifestyleových product placementových komedií, ale oni tady mají být samozřejmě v tom filmovém průmyslu. V každém zdravém filmovém průmyslu takové věci jsou, protože diváci existují a firmy, které to chtějí financovat také, ale aby tady existovaly umělecké filmy, aby tady byla podpora debutantů, ale nejen debutantů, ale i druhých, případně třetích filmů, protože v celé Evropské unii natočí, to jsem viděla někde ta čísla, nepamatuju si je přesně, ale třetí film třeba asi 9% lidí, kteří natočili debut, jo, jako obrovsky nám vlastně, my financujeme jako My jako státní, jako poplatníci daňoví zaplatíme těm skvělým talentovaným lidem relativně jako drahé vzdělání, speciálně teda na hrané režii, abych neukazovala jenom na noru. Ale vlastně potom neumíme to, co jsme do nich investovali, tu investici převíst do toho, aby to té společnosti jako dostatečně dalo. Jo, aby nám udělala jako velkou prestiž v zahraničí, aby nám posílila, já nevím, turistický ruch, aby nám kvalitní turistický ruch, ten kulturní, aby prostě jakoby zvedla citlivost občanské společnosti. Jo? Vlastně potom je necháváme jako živořit, takže bylo by skvělé, kdyby za těch 10 let se tyhle ty věci posunuly, ale já jsem optimista, já si myslím, že se to trošku jako zlepší a zlepšuje a to, že se tady o tom bavíme, že to zatím nikdo necenzuruje, je fajn.
0: Noro, jak je tvoje přání?
3: Podobný, abych se jako nemusela bát, co budu příští měsíc jíst a jestli zaplatím nájem. Takhle jednoduše.
0: Simple. Tak já moc poděkuju Noře Štrbové a Tereze Česány Dvořákové. Moc děkuju, že jste přišli a debatovali tady se mnou.
3: Moc děkujeme za pozvání.
1: Díky, naschled.
0: A moc díky taky vám tady ve stanu Českého rozhlasu, protože právě díky vám, a musíme to tady zdůrazňovat, právě díky vám a díky tomu, že platíte televizní a rozhlasové poplatky, tak můžeme přinášet podobné debaty a bylo jich tady opravdu hodně ve stanu Českého rozhlasu. Takže děkujeme, že podporujete veřejnoprávní média i v této době. Děkujeme a hezký večer.
4: Impact. událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem na rádiu Wave.

0: Hezký dobrý večer, posloucháte modeláře Radio Wave, pozorové číslo 298, dneska Varánec jsem si to poznačil, čau.
1: Čau Viktore a zdravím samozřejmě všechny posluchače modelářů a Radio Wave.
0: Barán je muž dobrých nápadů a když jsme řešili tady tenhle díl, tak přišel s tímhle, co kdybychom jako vykročili trošku z té trošku rutiny posledních dílů a dali si díl, ve kterém se vrátíme o 20 let zpátky. A budeme pouštět muziku jenom z releaseů, které vyšly v roce 2006. Já děkuji za tento vynikající nápad, že jsem poslední dny strávil tím, že jsem poslouchal desky, které jsem poslouchal v roce 2006 a zjistil jsem, kolik skvělých alb v tom roce vyšlo, ale my jsme to nakonec poskládali tak, že každý máme vlastně 4 songy a já jsem hodně zápasil teda s tím, které nakonec vybrat, protože těch alb, která jsem tehdy jel a která podle mě takzvaně obstála ve zkoušce časem, je strašně moc.
1: Jo, on to byl hrozně silný rok a mě to vlastně napadlo ve chvíli, kdy jsem si pouštěl vlastně jakoby nějakou muziku a podíval jsem se několikrát i do bookletu, už jsem si to pouštěl fakt jako z LPček, sednul jsem si k těm deskám, vytáhl jsem si booklety, pročítal jsem si nějaké jako děkovačky, texty a tak dále a najednou jsem vlastně zjistil, že za to odpoledne držím v ruce už třetí desku, která vyšla právě v roce 2006. Zároveň mi v tu chvíli došlo, že to je přesně 20 let a tak mě napadlo postavit na tom celý vlastně tenhle ten retrospektivní díl a podívat se na hudbu, kterou bychom tady asi normálně jinak nezahráli, protože hodně hrneme ty novinky, anebo máme hosty a muziku nosí oni, což je samozřejmě naprosto v pořádku, ale tady mě vlastně došlo, jakože fakt prostě vyšly skvělé desky a ještě to je takový hezký výročí. No a právě jednu z těch desek, kterou jsem si pouštěl to odpoledne a u který jsem se začítal do toho bookletu, tak byla i deska Tragedy Nerve Damage, z které jsme si pouštěli ten úplně první track, jak první track z té desky, tak první track dneska tady modeláří, který se jmenuje Eyes of Madness a který je podle mě naprosto geniální otvírák, jako jak teda případně rádiového pořadu, tak samozřejmě LPčka a na tohle to měli Tragedy vždycky totální trademark, jo, že za prvý oni asi nenahráli žádnou blbou skladbu, takže otevřít to mohli v podstatě jakoukoliv, ale vždycky vybrali tu absolutně nejlepší, co se týče toho, jakým způsobem se to na vás vlastně celý všechno nahrne a tady ta skladba z toho jejich třetího LPčka je naprosto fenomenální, už jak tam zazní ta sirena a vletí tam ten úplně úvodní riff a pak ty melodie, to je prostě něco, co se podle mě nedá vůbec jakoby napodobit, jo, že Tragedy vlastně vytvořili jakoby novej styl, dalo by se říct hudební, minimálně v rámci jako punku nebo hardcoreu a samozřejmě, že jako strašně kapela vlastně začal kopírovat, ale nikomu se to nepodařilo podle mě se k tomu ani přiblížit. Jakoby, že ty elementy, které se tam jakoby potkali, tak to je tak jako specificky vlastně všechno namíchané dohromady, plus je tam tolik jako originality v tom ještě, jo, že to...
0: Chtěl jsem se právě zeptat na ty elementy, jakoby v čem je to tak jako specifický?
1: Ty elementy jsou vlastně, že oni vzali jakoby to nejlepší, jako z toho nejlepšího v podstatě. Jo. Je to, nebo na těch prvních třech deskách a na té pátý už zase, je to jednoznačně vlastně jakoby krastová nebo krastpunková kapela, která vychází jako z naprosto základních kořenů jakoby tyhle ty muziky. To znamená Švédsko, samozřejmě, Totalitaire, Anticimex a tak dále. Pak samozřejmě Discharge, to je Anglie zase, to jsou úplně ty fakt jako dřevní základy tohoto stylu. Plus starý Japonsko, Burning Spirit Hardcore, také jsme to tady několikrát propírali, to znamená Bastard, no Judgment a tak dále. A ještě je tam vlastně trošička jakoby amerického 80s Hardcore do toho zamíchaná, ano, a pak potom je tam ten jejich rukopis. Takže oni jsou úplně totální blázni, hudební nerdi, jakoby, který mají obrovský sbírky desek doma. Jako a netýká se to ale jenom amerického, švédského nebo japonského hardcoreu, který je vlastně jako obecně hodně cool, ale jsou třeba i obrovský znalci jako starého polského punku a vůbec jakoby jako řecký, španělský jakoby punkových kapel. Jo. Já když jsem poprvé vlastně se dostal ke kapele Sudor, naprosto vynikající španělský jako punkový kapele, tak to bylo právě na koncertě Tragedy, kdy Janik, kytarista z Tragedy, měl na sobě to triko Sudor, jakoby, a oni byli vždycky, jakoby vždycky byli vlastně malinko o krok napřed, a pak ta jejich geniální invence, jako ty melodie, které oni dokážou vlastně dostat do toho strašlivého nářezu a který z toho dělají jako v podstatě melodickou muziku, to je něco, z čeho prostě opravdu jako má člověk husí kůži a stávají mu chlupy, a to tam prostě jako to ostatní kapely jako nikdy jako nedokázali dostat, no, takže všechny ty desky podle mě prošly zkouškou časem, i když ta čtvrtá je vlastně o hodně pomalejší, nemá tu rychlost, má zase takovou jakoby až death metalovou drtivost, ale kdykoliv se k ní vrátím vlastně k Darker Days Ahead, tak mi to taky vždycky úplně rozstřelí, jako nenapodobitelná kapela. I co se týče toho fungování, jako že vždycky to stálo jako na těch jako úplně striktních punkových kořenech, kapela, která na jakýmkoliv turné vyprodávala prostě sály 500+, nikdy nepracovala s žádnýma garancema, vždycky pracovala jenom vlastně jako s nějakou důvěrou k lidem, kterým dělali koncerty. Takže jsou to trošku autisti, ale kapela to je geniální, no.
0: Já vlastně, když jsem si poslouchal, tak jsem si uvědomil, jak možná po několikátý díl v řadě vzpomínáš na nějaké jako seznámení nebo nějakou komunikaci, která probíhala skrze trička.
1: No, jo, to, a, jako pro mě to je jako to jsou takové maličkosti, no, ale pro mě je to strašně
0: to
1: jako
0: dává důležitý, smysl, no. Samozřejmě, no. A no. Já si úplně říkám, že vlastně štve, že jsem v nějaký moment jako trošku cíleně i přestal nosit kapelní trička.
1: Jo.
0: A mám jich jenom pár a asi jich začnu nosit víc, ale zrovna teda já pozítří odjíždím do Brna na Podmese. A teď jsem si objednával tričko Šušu od Lilka a musel jsem ho urgovat, kde je moje tričko, protože hrozně moc chci mít, jo, mít na ten festival. A dneska mi ho poslal a spoléhám na to, že do zítřka dojde.
1: Jo,
0: takže prosím vás, držte mi palce, abych v Brně mohl nosit tričko Šušu a taky navazovat kontakty skrze něj.
1: Abych se také krásně jakoby reprezentoval. Jako Filip Fuchs z Mrtvý budoucnosti ze See You in Hell, vlastně jakoby, když psal vždycky recenzi na nějaký desky tragedy, tak ty recenze končily většinou tím, že ať vlastně ty punks, kterým se ta muzika tragedy tak strašně líbí, jako ať se vlastně koukají na ty trička, který mají členové tragedy na sobě, a pátrají jakoby tam vlastně, jo, protože já jsem to nedávno psal někam do nějakého článku o japonském hardcoreu, který hrajou nejaponský kapely, a tam jsem vlastně psal, že tenkrát, jako když u mě spali Tragedy, tak Todd Burdett, kytarista a zpěvák Tragedy, u mě zapomněl jakoby tři trička, jakoby, jo, tenkrát. Jedno bylo bez rukávu, jedno bylo s krátkým rukávem a jedno bylo s dlouhým rukávem. A všechno to byl japonský Burning Spirit hardcore. Jo, takže asi jakoby toliko jakoby k tomu, kde je ta hlavní inspirace vlastně pro tuhle tu kapelu. No, ale my se teď dostáváme k Fall of Efrafa a tam je vlastně strašně zajímavý to, že to je taky kapela, která vlastně stvořila trošičku jakoby svůj styl, která podle mě vyšla malinko z těch tragedy, ale dokázali do toho dostat, jakoby nechtěli je podle mě kopírovat. Oni vzali jenom část toho, na čem tragedy jakoby stály, a obohatili to zase o něco jako hodně, hodně svýho. A vlastně stalo se něco podobného jako u těch tragedy. Strašně kapel to začalo kopírovat. A podle mě stejně jako u těch tragedy, jako žádná nikdy nedosáhla jakoby toho, co se povedlo jakoby Fall of Efrafa. Tam mě vždycky teda přišla jako hlavně neuvěřitelná ta atmosféra, jako kterou jim se povedlo jakoby vytvořit, jo, a že se nebáli trošku i toho patosu nějakých těch smyčců a tak dál, jako, a že to mělo vždycky jako koncept, což je hodně tenký let, ale tady to fungovalo, no.
0: No a skladba, kterou si my budeme pouštět samozřejmě z alba, které vyšlo v roce 2006, se jmenuje A Soul to Bear a vy posloucháte Modeláře na Radio Wave.

0: Assault Bear, Fall of Efrafa, modeláři, Radio Wave. Dneska se odehráváme celý v roce 2006. Všechny ty skladby a desky, které tady připomínáme, jsou 20 let staré, ale nezní tak teda. Fall of Efrafa byl možná překvapivě, těžko říct, můj výběr.
1: No, mě to překvapilo.
0: Byť jsem byl přesvědčený o tom, že se tady budeme notovat, pokud jde o tuhle kapelu a tuhle desku. Já vlastně jsem k tomu svýmu výběru nakonec přistupoval čistě jako na osobní notu, když jsem prostě viděl, kolik těch desek, které mám jako dodnes fakt rád, hlavně teda jako z metalových oblastí, protože vlastně před 20 lety, já jsem zase teda příšerně, ale jako to byla doba, kdy jsem byl takzvaně na vrcholu své kariéry, časopise Spark, kam jsem tehdy psal, a dostával jsem jako

0: bonding tady, tady skrze tuhle kapelu, ale jsem do dneška se to pamatuju a tu kapelu jsem poslouchal hodně v té době, jsem tam se k ní vracím a myslím si, že to jsou přesně ti muzikanti, ta kapela, která tady jako dlouho nebyla, ale vlastně ta jejich krátká kariéra nějak přispívá paradoxně k té hloubce té stopy, kterou tu zanechali, byť samozřejmě primárně to je díky těm deskám samotným, to je jasný, ale pro mě to je vlastně kapela, která úplně ideálně snoubí nějakou jako temnotu s nějakou až jako zvonivou hutností na téhle desce. Určitě je to pro mě ta muzika té nádherné jako surovosti, něčeho, co je v jádru jako bolestivé, ale zároveň osvobozující, jako emocionálně vyšponovaná hudba, deska, která prostě hodně ze své síly bere z nějaké až jako plačtivosti, ale ne jako negativně. Jsou ukňouraný kapely, ale oni jsou prostě dramatičtí a smutní, ale jenom v těch nejlepších souvislostech.
1: Já si myslím, že to prostě bylo hodně daný tím, že to byla jako vlastně extrémně politická kapela. Mm. Extrémně politická, teď jako nemyslím, jako že bych měl pocit, že by to byli extremisti, ale že jako by byla hodně politická. Mm. Že to bylo vlastně za tím jako vyprávěním těch příběhů a nějakou jakoby epičností, tak vždycky byla jako politika u Fall of Efraflaa, vždycky to byla primárně punková kapela, stejně jako Tragedy byly vždycky primárně punková kapela, tak u těch Fall of Efraflaa to vlastně bylo stejný a mám takový pocit, že i na tom vrcholu jakoby té svojí slávy, toho jako, kdy jako opravdu ovlivňovali desítky a stovky kapel, které se snažily nějakým způsobem převzít ten trademark, tak pořád prostě hráli jako malý koncerty, zůstali vlastně jakoby fakt jako striktně DIY kapelou, jako ty Tragedy.
0: Hmm. Viděl jsi někdy naživo, přijáne?
1: Já jsem je jednou viděl naživo, no, a bylo to super. Jako, a ty jsi vlastně vybral docela krastový track, jakože nebyl tolik jakoby smyčcovej, nebyl tolik rozvolněnej, nebylo v něm tolik takových těch jakoby pasáží, které jakoby vlastně utíkají od toho krastu trošku někam pryč, pravda, jako, no. ale zase tam tím pádem podle mě bylo hodně slyšet to, jakým způsobem vlastně jakoby, nebo v čem měli blízko jako oni k těm Tragedy. To myslím, že tam jako hezky z toho vlastně vyznělo, že ty Tragedy jsme si pouštěli jako první tady. Takže jako, ano, překvapilo mě to, ale mile.
0: No a my se teď pustíme ukázku z desky, kterou jsi zase vybral ty, ale mohl si počítat s tím, že já za to budu rád. A pokud si dobře pamatuju, tak to je deska, o které si svého času mluvil jako o albu, díky kterému si začal brát vážně kapelu Sun.
1: Ano, je to tak. Já vlastně, asi teda řekněme, že to je kolaborační deska Sun a Boris. Není to splitko, je to skutečně kolaborační deska. Je to deska, kterou ty kapelu dělali dohromady. A to spojení asi celkem jako není úplně překvapivé. Za prvý Boris jsou jako vyhlášeni tím, že jako je to hodně jako nadžánrová kapela a kapela, která velmi ráda dělá jakoby na podobných projektech s někým. Jako je to vlastně hodně otevřená kapela. A přestože to je japonská kapela, takže to spojení Sun a Boris si myslím, že bylo úplně naprosto přirozený, protože jako co se týče jakoby nějakého jako nadšení z prozkoumávání stále nových jakoby zvukových možností, tak si myslím, že obě kapely jsou na tom dost podobně a že to je vlastně trošku definice těch kapel, jakože neustále se vlastně snaží jako hledat něco. Ale na té cestě jako je to cesta, která jako dává smysl. No.
0: A chtěl jsem říct, že vlastně i v nějakých potenciálně jako zúžených mantinelech dobrovolně, se jim daří nacházet. fakt jako hodně niancí a vlastně díky tomu si myslím, že jsou obě ty kapely tak jako trvanlivé.
1: Jo, já jsem vlastně Boris začal poslouchat mnohem dřív než Sun. Já jsem se vlastně k Boris dostal už s těma deskama Absolute Ego a jako s těma fakt hodně jako sludgeovejma, zatěžkanejma, brutálníma jako deskama z přelomu tisíciletí a potom mě jako vlastně to, já mám asi pořád to, jakoby pořád nejradši to období okolo Pink a Smile, jako což je vlastně jako tady okolo vlastně té desky jakoby ze Sun. No a tak samozřejmě, když ta deska vyšla, tak jsem si ji koupil a tam mě jako vlastně Sun nadchli právě tím, jakým způsobem jakým způsobem se to tam všechno jakoby protnulo. Hmm.
0: Jako je to zároveň ta deska, jako, na které hostuje tolik lidí, kteří vlastně obecně tvoří jakoby ten řekněme rodokmen prostě kolem Sun i kolem Boris, ať už to je Eivind Kang nebo Dylan Carlson, tak mezi jinými se na té desce taky objevují a my si z ní pustíme skladbu The Sinking Bell,
1: která je vlastně jakoby skladbou, která z toho vyčnívá, z toho alba. Je pro to album vlastně dost netypická ta písnička. Ale já ji naprosto, ale naprosto miluju. Takže proto jsem vybral právě tuhle tu skladbu.
0: Tak a teď ten 8-minutový ponor dáme společně v Modelářích na Radio Wave.

0: Doufám, že jste se takhle krásně zasnili jako my tady v modelářích.
1: Rozhodně.
0: My jsme se s Viktorem hodně zasnili. Já jsem říkal, že tato písnička hodně vyčnívá z té desky, nebo je hodně jiná než ten zbytek. Ten zbytek je samozřejmě hodně dronový, hodně roztažený, hodně hlučný.
1: Já jsem si říkal, jestli je dobré používat v souvislosti ze sám slovo písnička je.
0: No ano, jako... úplně upřímně nejsem si až tak úplně stoprocentně jistý, jakou vlastně mají, jaký mají podíl Sanou na napsání této skladby. Ta skladba samozřejmě, to, jaká ta skladba je, je hodně, hodně dáno tím, kdo na ní hostuje. My jsme tady mluvili o těch hostech, respektive hostkách, že jich je na té desce hodně a jedna z těch nejvýraznějších je tím pádem i zpěvačka, která si ukradla tuhletu skladbu v podstatě pro sebe a tou zpěvačkou je Jesse Sykes. Jesse Sykes jsem vlastně taky objevil, jo, díky té desce. Ona vydává svoje desky na Soundlore, takže to není vůbec náhoda, že se objevila právě na tomhletom projektu. A ta její kapela, nebo respektive ten její projekt, který se jmenuje celým názvem, se to jmenuje Jesse Sykes and the Sweet Hereafter, tak všechny ty desky jsou fantastický a tady je to prostě tady tak jako úplně někde to tak jako poletuje nádherně a celou dobu a ani nevíte, že najednou, že uteklo 8 minut. Jo. To je fakt jako nádherná písnička. A hlavně to, jakým způsobem vlastně sedlá jakoby do té desky, jak to najednou úplně jako prosvětlí, jako kdyby tam do toho začalo fakt svítit slunce jako na 8 minut. A pak se to zase vrátí do toho dronu. To mi přijde úplně jako geniální vlastně tah. No.
1: A já teď začínám budovat oslý můstek, protože bubenící tady na tomhle tracku je Adrian Davies, která jinak bubnuje s kapelou Airs samozřejmě. A myslím si, že to jako nezaměnitelný tempo nebo ten její styl vlastně hry je tady taky hrozně důležitý pro to, jak ta skladba vyznívá a plyne a je to nádherné. A ten oslý můstek teď pokračuje na druhý břeh takzvaně, protože kapela, kterou jsem si hodně zamiloval právě díky bubeníkovi, bude znít teď a tím bubeníkem je Gene Hoglan, jedna z ikon metalového bubenictví, někdejší člen Fear Factory nebo Testament, bubeník, který samozřejmě je neodmyslitelně spjatý i s kapelou Strapping Young Lad, která v roce 2006 vydala fantastické a zároveň své poslední album The New Black. Strapping Young Lad jsou samozřejmě kapelou Devina Townsenda, kanadského hudebníka, šprýmaře a virtuóza, muzikanta, který vlastně v té době procházel hodně jako nehezkými věcmi. To byl vlastně i důvod, proč potom, když se dostal takzvaně na lepší místo ve svém životě, naživo nechtěl hrát skladby Strapping Young Lad, mluvil o tom, že mu to vlastně přijde neupřímné, protože do toho vlastně nedokáže dát tu energii, tu zlobu a nějaké jako negativní emoce, které vlastně on v tom měl. Ale zároveň Strapping Young Lad vždycky byly jako neobyčejně vlastně zábavnou kapelou. To jejich pojetí extrémního metalu má v sobě jako úplně nezaměnitelné energii. Je to kapela, ve které se vlastně díky Townsendovi objevuje i nějaká úroveň prostě humoru, nějakého jako šprýmařství. My si konec konců budeme pouštět skladbu, která se jmenuje Wrong Side a která prostě pojednává o tom, co se děje, když se probudíte na špatné straně postele. To jako není typické metalové téma. A přestože na té desce jsou i jako posmutnělejší, sebezpitnější skladby, jako třeba Almost Again, tak Wrong Side je vlastně pro mě nějakou esencí toho, co Strapping Young Lad, potažmo Devin Townsend jako před těmi 20 lety zhruba dělali. On v ten samý rok, jak už jsem zmiňoval, vydal s projektem Devin Townsend Band desku Synchestra, která zase jako zachycovala ty jeho, řekněme, progresivně, nebo ty progmetalovější momenty, ale zároveň on prostě jako je jedinečný v tom, že a pro mě to je vlastně jako zlatá éra Devina Townsenda, tady ty roky. On když na předchozí desce té své kapely vydal skladbu Earth Day, Den země, tak to je prostě skladba, která začíná výzvou k tomu, abychom prostě recyklovali odpad. A vlastně dělá to jako doslovně, ale zároveň je to obalené tak jako jedinečnou hudbou, že já si pamatuju, že když jsem to tehdy poslouchal, tak jsem jako chápal, co je Den země, ale vlastně mi ani jako nedocházelo, jak jako doslovný to je, aniž by to bylo blbý. A to je prostě asociace, kterou mám se Strapping Young Lad i Devinem Townsendem dodnes, tak se pojďme ponořit tady do tohle z toho nádherného šílenství. Tohle je skladba Wrong Side od Strapping Young Lad v Modelářích na Radio Wave.

0: Hele, divočina, Viktore.
1: Jejda, to je nádhera. Já si pamatuju, jak můj kamarád a spolužák ze základky a z gymnázia Kuba Němec, zdravím do Strašnic, mě donesl CDčko Strapping Young Lads z roku 2003, to je jejich eponymní album. To bylo v době, kdy já jsem machroval, že usínám u Slayer a byl jsem prostě ten tvrdák prostě v tom prváku na vejšce. A on mi říkal, hele, mám pro tebe něco, u čeho neusneš? A dones mi teda Strapping Young Lads a měl pravdu. Tohle je prostě nejzábavnější metalový cirkus ever, nezdolná energie, agrese, zároveň taková ta hudba, jako na které je co obdivovat a oni prostě ví, že jsou jako mistři svých nástrojů a toho všeho, prostě to chobotnicové bubnování Gina Oglera mám před očima prostě vždycky, když poslouchám Strapping Young Lads vlastně nebo i jiné jeho kapely a do toho ta agresivní ADHD potouchlost Devina Townsenda, ten humor, který tam jako vždycky je, konec konců debut téhle kapely se jmenoval Heavy as a Really Heavy Thing, což je prostě skvělý název, takže velká láska pořád Strapping Young Lads. Devina Townsenda už sleduju spíše zpovzdálí s nějakým respektem. Už vlastně ta jeho hudba se mnou jako necvičí tak jako v těch jeho temných letech. No. Pro mě čistě jako zjištně fanouškovsky nejlepší desky natočil, když mu jako nebylo asi nejlépe. A jsem samozřejmě moc rád, že mu už je dobře, ale zároveň už ho tolik neposlouchám.
0: Jasně, už tam není ten headache. My jsme v tom dobrý. Ano, a vlastně moje máma by možná řekla, že mě z toho kraválu bolí hlava. Headache. Já jsem to cenil, každopádně za to jsme slyšeli před chviličkou, přestože bych si to asi doma nepustil, ale cenil jsem to, respekt. Respektuju to naprosto.
1: Já si to i pouštím.
0: Jo, chápu. Já jednou z těch desek, kterou jsem si pustil před těmi pár dny a u které jsem zjistil, že je z roku 2006, tak to je deska White Man's Burden od Promova, což je švédský rapper, jeden z MC z kapely Loop Troop a myslím si, že to je vlastně jak Promov, tak Loop Troop, přestože to vlastně je čistě tou formou jako hip-hopová věc, tak je to tak jsou to jména, které jsou hodně vlastně jakoby známý i v té hardcore punkové scéně, hodně tam pronikly. Už jenom tím, že vlastně oni ty desky vydávali docela dlouhou dobu na Burning Heart Records, což je čistě punkový label ze Švédska, kde vycházeli třeba Refused a Malin Colin a spousta jako dalších podobných věcí. Tak právě vlastně ta deska White Man's Burden vyšla na Burning Heart Records, stejně jako třeba For the Europe Award Loop Troop. Promou teda vydával i solové desky, myslím si, že pořád vydává, ale ten jeho peak podle mě byl právě s deskami Long Distance Runner a White Man's Burden a právě na White Man's Burden je tady ta skladba, která má úplně zase jako neuvěřitelný text, je fakt jako textově jako skvělá. Jako Loop Troop i Promo byl vždycky hodně politický, taky když se tady zase vrátíme zpátky k těm Fall of Efrafa a byli to vlastně vždycky spíš pankáči než hiphopeři, ale ještě tady vlastně to Promo posunul vlastně úplně dál, je to taková dost jako minimalistická věc, která hodně stojí na náladě a je to asi úplně nejoblíbenější skladba, kterou pro mě, kterou kdy Promo udělal a kdykoliv ji na té desce slyší, no ta deska celá geniální, už jen White Man's Burden ten název vlastně, ale tohle je, fakt si to dejte si i ten text teďko, je to skvělý, jdeme na to.

0: Zase jsem se tady úplně zasnil, tak jsem se krásně tady kolíbal do rytmu na té židličce tady u nás ve studiu. V modelářích fakt nádherná, fantastická, nadčasová věc. A tohle byl tedy švédský promo a skladba Headaches desky White Man's Burden. Jinak promo je Vegan Straight Edge, což si myslím, že taky jako dost zapůsobilo na spoustu takzvaných hardcore kids, když se dostali k deskám Loop Troop nebo promo a hráli spoustu benefičních koncertů, ať už to byl promo nebo ať už to byly Loop Troop. A opravdu ta estetika toho fungování anebo vůbec těch textů je spíš punkroková než hip-hopová. To mě na tom přijde samozřejmě naprosto super. Ale je to zarepovaný úplně jako dokonale.
1: Tak flow takzvaně v pořádku.
0: No, naprosto.
1: Já jsem si mezi tím u toho ten text teda našel a ještě bydě vlastně srozumitelně podaný, tak ještě v rámci toho, jestli to byl vlastně poprvý, tak jsem si ho tady četl a přesně jako nadčasová věc, myslím si, že zvlášť dneska teda tady o myšlení, které způsobuje bolehlav.
0: No. When leaders got headache, given the people more headache.
1: No. Je to tak, no.
0: Takže jako fakt týhletý desce, myslím si, že to, že jsem jí vytáhl po vlastně docela dlouhý době, tak mimo jiné teda, když jsem jí dal na ten gramofon, tak jsem jí pak protočil ještě dvakrát. Jsem šel třikrát za sebou a myslím si, že jsem jí tam vlastně jako vůbec nevrátil do toho fochu s těma deskama, že tam někde jako je jako tak jako vystrčená venku a myslím si, že zítra si hnedka zase pustím, až přijdu domů.
1: Nedivím se. No a my to zakončíme deskou, která vlastně pro mě dodnes zůstává třeba řekněme jako v top 5 prostě metalových alb všech dob takzvaně. Samozřejmě určitě i díky tomu, v jaké životní fázi mě zastihla a v tom, že když se k ní vracím vlastně dodnes, tak mi pořád přijde extrémně silná. A to je deska Memorial od kapely Moonspell, tedy téhle kapely, která vlastně pro mě stělesňuje nějakou esenci toho takzvaného dark metalu, tedy toho žánru, který v sobě snoubí prostě trošku doomu, trošku blacku. Jsou tam prostě přípustné klávesy, orchestry, aniž by to znělo blbě, když to umíte, což pro mě je případ tady téhle portugalské vlastně dneska jako v instituce, no, oni těmi svými prvními deskami, které jsou vlastně dodnes jako těmi nejvzývanějšími, jak už to tak někdy bývá, prostě deskami, které nám dali skladby jako Alma Mater samozřejmě a tak po tom, co vlastně si jako získali fanoušky, tak tady s tímhle albem nejpozději se vlastně oficiálně stali tou jako metalovou institucí, která vlastně dodnes prosperuje. Zase podobně jako u toho Townsenda, jako když si ty desky pustím dneska, ty nové myslím, tak už to se mnou tak jako necvičí, ale jak jsem říkal, je to určitě dáno i tím, jako v jaký životní fázi mě třeba jako zastihli. Tohle zároveň deska, která se u nás tehdy hodně skloňovala, protože v jednom ze songů tam hostuje Big Boss z brněnských Rud, který si vždycky jako zakládal na tom, že Fernando Ribeiro, ten jako portugalský šlechtic, jak Big Boss vždycky říkal, je prostě jako kamarádem a Rud měli Fernanda Ribeira jako na své desce, tady jako na oplátku hostoval tady brněnský šéf prostě.
0: Jirka není doma.
1: přesně ten. Ta skladba, kterou si pustíme, je skladba, která se jmenuje Blood Tells. Je to pro mě vlastně hodně jako esence toho, co Moonspell vždycky jako dělali, trošku ten heroismem nasáklý fatalismus, prostě, který tady v tomhle žánru je. Je to nepochybně jako velmi dramatické metalové album, které je zároveň jako prosáklo nějakou tou elegancí, to je asi to šlechtictví, o kterém pan Walter hovořil. A jo, je to jako fantastická metalová deska, hlavně pro mě vlastně jako nejvíc vyrovnané album Root. Oni jsou jako některé desky, které mám. Moonspell, pardon. Root vlastně byli v té době taky jako by na vrcholu, to jsou nějaký ty roky poté, co vydali vlastně ty své jako nejlepší desky The Book a Black Seal. Mm-hmm. A jako tedy ještě o něco dřív, pokud se nepletu, ale pořád tohle jako je velmi, velmi silné období toho žánru jako takového, vlastně dá se říct. A každopádně chtěl jsem říct to, že teda Moonspell mají jako nepochybně silné songy i na jiných deskách, ale Memorial je deska, která je pro mě prostě nejvyrovnanější. Tak, za chvilku si pustíme Blood Tales a můžeme prozradit, že zatímco jsme tady jako
0: mudrovali
1: o tom roce 2006.
0: A jestli jste vy dostali pocit vlastně teďko už jako na konci, že jsme vynechali českou a slovenskou scénu, tedy domácí scénu, tak ten pocit máte samozřejmě správný, ale my jsme ho vynechali proto, no počkejte si na příští týden.
1: Tak, příští týden vám prozradí více, Krev Moonspell vám prozradí hodně už teď, Blood Tales, Modráři se loučí a těšíme se zase za ten týden. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Sonia Dreamcast.
1: Děláme vlny. Český rozhlas. Radio Wave.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.